0: příkazem. Mm.
1: A musím říct, že se to osvědčilo. To country a rap jsou si spolu docela vlastně ku podivu velmi blízko. Skoro bych řekl, že Spiritual Quintet to napsal do rapového beatu, aniž by věděl, že to napsal do rapového beatu. Pojďte se to dát.

0: námořnická hymna, že jo. Ale Romane, ty jsi mě zklamal teda. Ty zažil druhou, světovou a neznáš kocáku. Náram, náram, no.
1: Já znám zase Rute Shute Arizona, Texas. Rute Shute Arizona má. Hele, na country je tady prostě ten druhý odborník.
2: Ok, tak třeba zase příští týden ten druhý odborník vybere další oldschoolovou country pecku.
1: A nebo třeba ne, to poznáme za týden. Každopádně nezapomeňte, že se slyšíme zase zítra ráno. Rute Shute Arizona, spin. Yeah.

0: Ahoj, strejdo.
1: Podstrání. Konečná zastávka. Prosím, vystupte.
2: Tohle byl Matou 666 s trackem PSG v pořadu Československý underground. Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Napiš na e-mail cz.sk@radiospin.cz a třeba se tady příště spolu potkáme my.
3: Československý underground. Každou středu od 8 večer
4: a každou neděli od 9 večer
3: na

To jak nebyl to cheat, věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G, jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný, i tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp, děti nezažili být, i tak si hrajou na beef, i když jsou to blbečci, nepřál bych jim

0: hodin, 58 minut, máme tady úterý, 9. červen, svátek dneska slaví Stáňa, tak přeju všechno nejlepší. No a všem u Rádia Spin přeju krásný, dobrý úterní ráno.
1: Good morning.
2: Good morning. We've talked the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning to you.
0: Koukám tady do našeho, nevím, jestli to je myslivecký nebo ptačí kalendář, protože tady na úvodním obrázku k tomuhle tomu týdni je prostě pelikán, ale dneska tady píšou, že je Mezinárodní den archivu. Tak to mi připomíná, že bych měl asi promazat svůj archiv tady v rádiu, odmazat nějaký starý voiceovky a takovýhle věci, protože šetříme místo, ale nebudu lhát. Vůbec se mi do toho nechce, protože já úplně znám prostě ze starý práce ještě takovýto pravidlo, že něco starého prostě odmažeš a zítra to budeš prostě najednou potřebovat. No nic, jdeme se podívat na to, co nás dneska čeká. Koukneme se na prvního papouška, který se podíval pod hladinu moře a zastavíme se i u týpků, který se naučili převážet nábytek po městě trošičku jinak, ale zase na druhou stranu není to úplně věc bez postihu, takže když se ti to povede udělat tak, aby tě nechytili, tak good luck, ale většinou si myslím, že v tomhle případě tě chytějí. No a bude taky Celebrity Voice Lip a poznávačka a připomínám, že v poznávačce i dneska pro tebe budu mít lísk na Elbow Fest, takže rozhodně doporučuji se zapojit do poznávačky, protože si myslím, že si můžeš odníst poměrně, nebo ne poměrně, ale hodně hezkou cenu. Každopádně, než se k tomu všemu ale dostaneme, tak se podíváme taky na to, co nás dneska čeká venku. Já vím, ono to vypadá pro tuhle tu chvíli, že to bude docela v pohodě, ale nenech se úplně zmást, protože jsou tady hlášený nějaký deště a to už hnedka během dopoledne. Konkrétně by mělo pršet nebo by měly být přehánky hnedka tady v Praze, potom taky v Plzni a na severu Čech, takže tam počítej asi s nějakýma těma přehánkama. Jinak co se týče východu České republiky, tak tam počítej s polojasnem, teploty aktuálně kolem 18 stupňů, je to hodně příjemný, já jsem dneska vyrazil jenom v triku a v kratěsek a musím říct, že to docela stačilo. No a co se týče zbytku dnešního dne, tak počítej s tím, že ty přehánky na severu Čech zůstanou, no a na ten východ České republiky se pomalu, ale jistě přenesou, takže takhle nějak bude vypadat úterý, počítej s deštíkama, ber sebou deštníky, pláštěnky, ať seš na to předpřipravenej.

0: Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč.
1: Branči Kováč, vím, kdo to je. Tam možná soka je Branči Kováč, kdo je to ta DJ diskotékař z Výhalovic. Ko já poznám toho Branči Kováč, originál, čau to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná věc, co je důležité, že zpěvá a rapuje, hozí

6 hodin 9 minut s tebou je Dom, máme úterý 9. červen, no a i v úterý 9. června tady pro tebe mám připravený novinky. Na úvod mám tady jednu roztomilou zprávu, a to o papouškovi jménem Bebe. Ten se stal virální hvězdou netu ve chvíli, kdy vyšlo na socky video, kde se Bebe koupe se svým majitelem, ale ne jako, že by mu vlez do vany nebo do sprchy. On se totiž podíval rovnou do moře. Majitel mu totiž postavil takovou speciální ponorku, ve který měl dokonce i měřič kyslíku, aby to pro něj bylo jako co nejbezpečnější. No a Bebe si spokojeně asi jako první papoušek na světě tak mohl prohlídnout, jak to vypadá pod hladinou moře. Mně to přijde vlastně hrozně cool. Možná by měl i pořádný zážitek, kdyby třeba připravila nějaká větší ryba a tu ponorku prostě v klidu spolkla. To by asi Bebe poznal něco, co pravděpodobně asi nechce nikdo z nás, ale asi by z toho v té ponorce jako jedinej vyšel dobře. Pokud by teda vyšel samozřejmě. No a jednu kuriozitku řešili švestky v Bratislavě, chytli totiž týpky, co se po městě proháněli na gauči. Jo, regulárně prostě frajeři seděli na gauči, každý jezdil, nebo který jezdil po silnici. Naložili ho totiž na elektrický koloběžky, každý si sednul pěkně za jednu, chytnul řidítka, no a jízda mohla veselé začít. A že to nebyla úplně jako nejpomalejší jízda, jo, oni ty koloběžky jezdí poměrně rychle, potom když dáš ještě jako třeba 3 nebo 4 vedle sebe, tak ono to docela frčí. Nepsali teda, jak to s frajerama dopadlo, ale pravděpodobně tam nějaká ta pokutka proběhla, že jo? Každopádně pro převoz nábytku si myslím, že to je docela zajímavý tip. Když tě nechytnou.

ještě jednou ti přeju hezký dobrý ráno, máme 6 hodin a taky 13 minut. K tomu s tebou je dál Dom, no a ty tady na rádiu Spin, jak už jsem říkal několik minut zpátky. Dneska v Poznávačce budeš hrát o stupenky na Elbow Fest, což si myslím, že je poměrně jako hezká akce, protože když se koukám na line-up Elbow Festu, tak si myslím, že tam určitě nebudeš smět chybět. Co je důležitý u Elbow Festu? Elbow Fest se odehrává už tuhletu sobotu, takže pokud nemáš zatím plány na víkend, tak rozhodně doporučuji se zapojit, to je jedna věc. Druhá věc je, že se odehrává v amfiteátru Loket, což je naprosto perfektní místo, protože amfiteátr je zvukově prostě už odjakživa stavěnej prostě jako pro různý představení a de facto i pro koncerty, takže zvuk naprosto topový a vlastně i výhled na hrad Loket, který stojí kousek opodál, si myslím, že bude naprosto top core, když bude třeba jako západ slunce, to bude taková i trošičku večerní romantika, prostě bude to fakt jako hezký. No a kdo tam vystoupí? Uslyšíš tam Refio s Jardou Oláhem, Maniaka, Gintra, Čávo, Kokio, Sousen. Hele, jako ten line-up je natřískaný, takže rozhodně se ti vyplatí dneska hrát v Poznávačce o vstupenky na Elbow Fest. Každopádně, co je důležitý? Dneska musíš určitě uhodnout, o co dneska jde v Poznávačce a dovolat se sem do studia jako první. To znamená, že nenahráváš voiceovku, když budeš vidět. Ty rovnou voláš na 210 32 30 30. No a když se dovoláš jako první se správnou odpovědí, tak lístky budou samozřejmě tvoje. My si jdeme pustit první ukázku toho, co tady dneska budeš hádat a dneska ti můžu říct, že tady budeš hádat jednoho, asi můžu říct, rapera českýho, tak uvidíme, jestli se ti povede uhodnout, kdo by tady dneska v Poznávačce mohl být. Jestli už tuhle tu chvíli tušíš, kdo by to mohl být dneska v Poznávačce, tak určitě můžeš posílat svoje tipy, buď to na 210 32 30 30 nebo do mobilní apky Rádia Spin, ale pokud seš lístky na Elbow Fest, tak 210 32 30 30 je tvoje jistota.

6:20, ty dál posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky Domno a my společně v tuto chvíli pokračujeme ve dnešní poznávačce, ve který hraješ o stupenky na Elbow Fest, který už jsou v tuto chvíli udaný. Někdo byl tak strašně rychlej, že už podle vlastně dá se říct z prvního tónu úhod, o co tady dneska v poznávačce jde, ale já věřím tomu, že to nikomu dneska neskazí radost ani hru, protože my pokračujeme vesele dál. Zatím tady necháme neodhalenýho rapera, kterýho tady dneska hádáš. A hádáš ho podle ukázek z jeho tracku. Pouštěli jsme si tady pár minut zpátky tuhle. No, je to relativně nový track, takže pokud znáš tohletoho rapera, tak si myslím, že třeba spíš podle starších věcí, který tady pro tebe mám v ukázkách číslo 2 a 3. Takže jdeme na to. No a jdeme taky na tu trojku. Tady si myslím, že už je to 100% jistota, takže pokud víš, kdo se skrývá v dnešní poznávačce, tak určitě můžeš posílat svoje tipy, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a my si odhalíme dnešní poznávačku už za 4 minutky. South Suicide Queens, all niggas.

6 hodin a 25 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou ideál taky Dom, no a my pokračujeme v poznávačce, ve který už se v tuhleto chvíli blížíš do finále a musím připomenout, že dneska jste tady jednak hráli o stupenky na Elbow Fest, který už je tuhletu sobotu v amfiteátru Loket, no a hádali jste tady dneska jednoho českého rapera a to podle ukázek, který jsem vám pouštěl. Pouštěl jsem vždycky pár prvních vteřin z jeho tracků, podle kterých jste měli rozklíčovat, o koho teda tady na Radio Spin dneska ráno jde. Tak jdeme si ty ukázky připomenout.

0: Já teda musím říct, že jsem čekal, že když tam dáme jako úplně jednu z těch nejnovějších věcí, takže vlastně to bude chvilinku trvat, než se probujete k tomu, nebo k té správné odpovědi. A ono to tak nebylo. Ono to vlastně už hnedka podle prvního tónu bylo pro vás teda jako naprosto jasný, protože výherce se tady ozval už hnedka, vlastně dá se říct, asi po prvních třech vteřinách, co zazněla tato ukázka, nebo ta ukázka toho posledního, nebo respektive toho nejnovějšího tracku tady z těch ukázek. Tak my se jdeme podívat na to, jaký typy tady dneska padaly a odhalit si taky dnešního vítěze. Tak začneme u Jizzyho.
1: Ale je to Smack One.
0: Další, kdo typoval Smacka, tak byl taky Filip.
2: Ale za mě si myslím, že tam byl Smack.
0: Dál tady Smacka dneska typoval třeba taky Michal.
3: Dobré ráno doma, tak to je jasný Smack.
0: No a kdo si odnáší vstupenky na Elbow Fest, tak byl další Michal, který se ozval jako první.
4: Ale já myslím teda, že to je Smack One.
0: Michale, já ti ještě jednou takhle gratuluju do éteru, no a my se pojďme spolu podívat teda na to, jaký ukázky tady dneska padaly. Takže jako první z ukázek byl Smack One a Králové. My jsme ty strašnický králové, hasla z hajzlové. Další Smack One tady byl Vypadám snad jako dealer s Mikem Trafikem. No a poslední track, který jsem tady pouštěl, nebo respektive v ukázkách to byl ten první, tak byl Smack One, Brucey a taky jejich Warriors. Tak jo, Michalovi gratuluju a ty určitě dál zůstaň u rádia a spějme, protože za necelých 20 minutek nás tady čeká taky hádanka Celebrity Voice Flip, takže určitě buď ready, no a třeba zase někdy tady budeme rozdávat další stupenky, nejenom v Poznávečce, ale třeba i v Celebrity Voice Flip, tak určitě dál poslouchej Spin ráno mezi 6 a 7, protože nikdy nevíš, co se tady může udít.

0: kdy máme 6 hodin a 30 minut, k tomu 9. červen, úterý, svátek slaví Stáňa, tak přeju ještě jednou všechno nejlepší. S tebou jdál dom, no a já ti jdu připomenout jednu důležitou věc, protože včera odstartovalo hlasování na naší chystanou top 100 hit parádu CZSK tracků tady na Radio Spin, která je pro tebe hodně důležitá, protože minulý týden tady probíhaly nominace těch top 100 tracků, který se tam objeví. No a ty už můžeš od včerejška právě hlasovat, a to na webu Radia Spin, takže když si dáš web radiospin.cz, tak hnedka v úvodu uvidíš článek, který se jmenuje 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Ten, když si rozklikneš, tak tam na tebe vyskočí seznam těch 100 tracků, který jste nominovali, nebo respektive pro který tady bylo nejvíc hlasů. Co je důležité říct, ty můžeš hlasovat po každý den. Každý den ty můžeš rozdat 3 hlasy, takže nejenom, že si vybereš jednoho z favoritů, ale ty si vybereš rovnou 3 favority, což je pro tebe, si myslím, docela výhodný, protože jestli se máš rozhodovat mezi 100 trackama, tak jako kdyby si měl vybrat čistě jenom jeden, tak to by pro tebe samozřejmě bylo poměrně těžký rozhodování. Takže 3 hlasy můžeš udát každý den, no a můžeš ho udat třeba pro refiu a zábavu. Pokud máš rád český hip-hop třeba z Ústí, tak tady najdeš třeba taky Robina Zuta a jeho Českou Floridu. No a pokud si pro oldschooleček, který teda musím říct, že mám teda hodně taky rád, a to konkrétně Bow Wave, tak tady najdeš třeba i Pašeráky.
1: Našli u nás vážení,
2: našli u nás vážení,
1: Vikilíčka vážení,
2: Vikilíčka vážení.
0: Takže rozhodně doporučuji navštívit stránky radiospin.cz, rozkliknout si tam top 100 největších CZSK rapových hitů a zahlasovat. Hlasovat můžeš celý následující 2 týdny, takže rozhodně doporučuji to udělat, protože myslím si, že tohleto bude velký, bude to obrovský, protože nikdo jiný takhle obrovskou rapovou CZSK hit parádu ještě nikdy neudělal. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to v tuhleto chvíli vypadá na českých silnicích. Co se týče regionu, tak tady žádný úplně velký fuck-up nevidím, takže tam dost pravděpodobně dojedeš úplně na pohodičku a taky na čas. Co se týče dálnic, tak lehký zdržení hlásí D1 kvůli práci na silnici, a to po směru na Prahu hnedka u Ondřejova, takže tam určitě dávej pozor, stejně tak dávej pozor i u Mirošovic, protože z těchto vlastně po příjezdu na D1 trošičku poskakuje taky. Co se dál týče dálnic, tak tady úplně už žádný velký špatný nevidím, možná trošičku štosovačku po D8, respektive teda na příjezdu do Prahy po D8, jinak je to cajk. No a co se Prahy samotný týče, tak aktuálně poskakuješ na pražském okruhu, a to kolem Barandova, takže tam určitě pozor. Pozor si dávej teda taky v Holešovičkách, protože i tam to poskakuje, stejně tak i na Povltavský. No a nějaký to zdržení nabereš v tuto chvíli klasicky taky na Štěrbovský spojce po směru do centra. Ode mě je to k dopravě všechno. Kdyby cokoliv, tak 210 32 30 mobilní aplikace Rádia Spin. To jsou přesně ty místa, kde můžeš dávat vědět nejenom dopravy, ale k čemukoliv, co ráno potkáš, tak dávej vědět.
3: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.

0: tam něco jiného, prosím, spíne.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice. Vodka.

0: Krásný dobrý ráno ještě jednou, tady na Rádiu Spin máme 6 hodin a taky 39 minut k tomu, no a to je přesně čas na to dát si taky další hádanku a tou je Celebrity Voice Flip. V Celebrity Voice Flipu pravidelně každý ráno podle zamotaného hlasu hádáš nějakou známou osobnost, no a samozřejmě ani dneska tomu nebude jinak. Tak jsem zvědavej, jestli tady na Rádiu Spin dneska někdo odhalí, kdo se skrývá za tímhletím zamotaným hlasem. Co ti můžu prozradit k dnešnímu hlasu, tak asi si poznal podle tónu a podle barvy, že dneska tady jde o ženu. Tak to je taková jako první moje nápověda, která by tady mohla padnout. No a druhá nápověda, kterou tady pro tebe mám, je, že dneska tady hode žádat jednu moderátorku, potom taky modelku, to je podle mě jako to důležitější povolání, a příležitostnou herečku. Víc už ti ale k tomu neprozradím, protože by to bylo zatím pro tuhle tu chvíli až moc jednoduchý. Takže pokud tě napadá, kdo se skrývá za tímhle tím zamotaným hlasem, tak můžeš začít posílat svoje typy.
1: Nebo mobilní apka Rádia Spin.

0: Radio Spin pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flip, ve který hádáš, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojďme si ho pro tuto chvíli připomenout.
1: Nova bucha ka šelmex. A byl man z hoře, že to je, ale kde jsme nejeli mě si chypět. Jel do jednu, kde jsme zhodu, jestli jsme tím myslel, kdy hodme švaleř, co hodme si.
0: Já jsem ti tady říkal, že dneska tady hádáš jednu českou moderátorku, k tomu taky příležitostnou herečku, ale především taky modelku a k tomu teda musím říct ještě, že to je majitelka modelingové agentury. To si myslím, že je poměrně jako slušná a docela i bohatá kariéra ve finále. A co ti můžu prozradit dál k tomuhle tomu zamotenému hlasu? No, můžu ti poradit vlastně, jaký typy tady padaly, protože ty si myslím, že by tě mohli trošičku odpíchnout, protože ty zatím nejsou úplně správně. Tak podle mě první tady Petr.
2: Čau, tady Petr, hele, to je úplně jasný, Dome, to je naše Vicky, tak jo, měj se, čau.
0: Tak Vicky je moderátorka, je to taky herečka, ale úplně nevím, jestli má Vicky za sebou kariéru moderátorky, modelky, to mi zatím neprozradila. Jdeme se podívat dál, další tip je od Spinera, který se pojmenoval jako ČTTF, nevím úplně, jak to líp přečíst, takže ČTTF, je to tvoje?
3: Ahoj, hele, není to Barča Motlová, tak třeba na...
0: Není to úplně jako podle mě špatný tip, ale Barča Motlová to dneska bohužel není. Můžu ti prozradit, že dnešní Celebrity Voice Flip nebo dnešní modelka, potažmo herečka, potažmo moderátorka byla kdysi provdaná, a to za Jakuba Prachaře. To si myslím, že bude poměrně dobrá nápověda. Dál třeba chodila taky s Jaromírem Soukupem. To si myslím, že bude taky dobrá nápověda. No a v neposlední řadě je tady třeba jako rodič nebo respektive jako maminka napsaná Veronika Žilková. Víc si myslím, že už není potřeba prozrazovat. Posílám ti ještě jednou Celebrity Voice Flip. No a ty můžeš dál posílat svoje tipy.
1: Nova bucha ka šelmex. A byl man z hoře, že to je, ale kde jsme nejeli mě si chypět. Jel do jednu, kde jsme zhodu, jestli jsme tím myslel, kdy hodme švaleř, co hodme si.
4: Jsi ready? Tak 210, 32, 30, 30.

0: Na Radio Spin se blížíme do finále hádanky Celebrity Voice Flip, ve který hádáš, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojďme si ho pro tuto chvíli naposledy připomenout. Já jsem ti tady dnešnímu Celebrity Voice Flipu napovídal, že dneska tady hádáš jednu příležitostnou herečku, taky moderátorku, modelku a zároveň taky majitelku modelingové agentury, která kdysi byla vdaná za Jakuba Prachaře, a potom a taky chodila s Jaromírem Soukupem, no a že její maminka je Veronika Žilková. Více myslím, že asi nebylo ani třeba prozrazovat, protože tady se semlelo neuvěřitelný počet různých typů a mezi nima panovalo vlastně jedno jediné jméno. Takže jdeme se podívat na vaše tipy. Petra.
1: Tak ahoj, to je Petra. Myslím si, že to je Agáta Hanichová. Ahoj.
0: Agáta Hanichová podruhý tady zazněla třeba taky od Lukáše.
2: Hele, myslím si, že to bude Agáta Hanichová.
0: Po třetí tady zazněla třeba taky od Karla.
3: Jasná Agáta Hanichová.
0: Dál tady znova typoval ČTTF.
4: Tak to je jasná Hanichová. Nebo jak mu kývá teďka příjmej.
0: To je taky docela dobrá otázka, tak to můžu nechat třeba na příště, no a jdeme se podívat taky za Kačí.
5: Ahoj Dome, tak potom lepším je to Agáta Hanichová.
0: No a já si myslím, že podle tady těch nápověd už nebylo vůbec o čem, protože všichni už jednoznačně víte, že jde o Agátu Hanichovou. Tak jo, děkuju moc za všechny tipy a taky hlasy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Flipu. No a další hádanky tady dál budou probíhat samozřejmě mezi 7 a 9 ráno, tak buďte u toho.
6: Spin ráno na rádiu Spin. Roman Jakub a Dominik

0: úterý, svátek má Stáňa, připomínám, takže pokud znáš nějakou Stáňu, tak ji určitě nezapomeň, popřám všechno nejlepší. No a na co taky nezapomeň, tak je naše top stovka nejzásadnějších českých a taky slovenských hitů, pro který můžeš už od včerečka hlasovat na webu radiosmet.cz, takže jenom připomínám, že abyste si udělali zhruba tak 2-3 minutky času, třeba si zastavili, nebo až budete někde na benzínce třeba jako tankovat, tak u toho tankování to klidně svouknete. Tam si na radiosmet.cz najdete článek, kde je, nebo který je vlastně pojmenovaný top 100 CZSK nejzásadnější hitů. Tam si to rozkliknete, udáte svoje 3 hlasy a máte odmakáno, nebo aspoň pro dnešek, protože hlasování je po další 2 týdny. Takže rozhodně doporučuju Alpim na vás, nevykašlete se na to, protože sami jste si to odnominovali, takže proč byste si to vlastně jako ještě nevyhlasovali, že jo? Je to potřeba udělat, aby jsme tady potom měli z čeho dál vybírat. Takže doporučuju se zařadit do týhletý top stovky, nebo respektive zapojit do týhletý top stovky, protože bez vás to samozřejmě nepůjde. To je jenom takový jako lpěníčko ještě před koncem první naší společné hodinky, no a my se jdeme dál přesunout do spin rána. Samozřejmě za náma dorazí za chvilinku taky Romana, takže bude co probírat, bude co hrát, takže rozhodně doporučuju zůstat dál taky u rádia Spin. No a my se jdeme podívat na to, co nás dneska čeká venku. Aktuální teploty by měly být kolem 18 až 20 stupňů Celsia, což musím říct, že takhle ráno je jako hodně, ale hodně příjemný. Myslím si, že už by to dneska mohlo být tak jako na tričku a na krťasy. Já jsem to risknul a docela se mi to vyplatilo. Každopádně počítej taky s tím, že by se dneska venku měly objevit přehánky, konkrétně teda v Praze a taky ve středu a na severu Čech, takže tohle to je předpověď pro dnešní dopoledne. Co se odpoledne týče, tak počítej s tím, že teploty zůstanou furt kolem té 20, ale ten dej se přesune, a to ze středu Čech spíš na východ, takže i tam počítej s tím, že dneska trošičku sprchne. Takže nějaký ten deštík určitě dneska proběhne. Tady je Radio Spin Adam.
1: Spin Radio.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garanci výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
3: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravím. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
4: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
5: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Čau, tady Redzet. Zvu vás všechny na křest svojí nový desky Dark Side Fanatic v Brně na Špilberku. Je to už za 2 týdny, to znamená 17. června. Disky kupuj na SMS Ticket.

0: Maroon 5, Lil Wayne, Love is Like, tak to si můžete asi doplnit, láska jako něco. Tak, dobrý ráno, 7 hodin 7 minut, 9. červen, svátek má Stanislava. Já jsem kdysi, když jsem chtěl jít učit, tak jsem byl na přijímacím pohovoru do obchodní akademie Dušní a tam učila nějaká paní Stanislava a měla strašně chlupatý nohy. To si pamatuju z toho pohovoru asi nejvíc, ale jinak byla hrozně jako sympatická. Tak, ale na Dušní jsem nikdy učit nezačal a tak proto mohu říct tady tuhle informaci. Ona stejně už asi možná neplatí, protože věřím, že i k paní Stanislavě došel hojící stroje.
1: Minimálně ho mohla dostat narozeninám od studentů.
0: To podle mě dostala, protože studenti jsou na tyhle ty věci docela jako citliví, nebo bejvávali, nevím, jaký jsou samozřejmě teďka.
1: Já to jsou, my jsme měli taky učitelku, která měla hrozně chlupatý nohy, a pak jsme měli ještě jednu, která měla zase chlupatý podpaží.
0: Tak to jsme teda začali. To vám řeknu, to jsme dneska začali. Tak, zítra nás čeká dětský den, který jsme si odpustili minulý pondělí, takže na zítřek mezi 7 a 9 ráno se těšte, budeme si hrát dětský songy, jenom dětský songy, takže už o tom jako přemýšlejte, co byste chtěli, klidně nám začněte posílat voicovky, my tady budeme někde ukládat. A nebo klidně počkejte na zítřek, to bude stačit. Tak, já jsem třeba včera viděl článek, kde bezruká ženská dostala pokutu za to, že držela telefon při řízení. Chápeš to?
1: Bezruká držela telefon, že slepej viděl, hluchý slyšel.
0: Přesně tak. Takže jsem si říkal, že bychom dneska mohli mít skvělý téma pro dnešní ráno. Za pár minut otevřeme. Po 8 hodině, že už je to takový náš folklor, budeme volat Michalovi Trafikovi. PSA chystají nový track. Vím, že jsem to říkal včera. Michal byl u doktora, pořešíme dneska. No a kromě jiného, to je vlastně všecko, tak.
1: Jo, dobře, tak my si řekneme taky, proč je odsouzený týpek za novým syndromem. Tak. Si myslím, že by mohl být docela zajímavá.
0: Dobře, to je z kategorie chlupatý nohy. Tak potom, kromě bizáru, tady mám vlastně jako hezký dojáček, hezký velký příběh, ke kterému budu potřebovat hodně smutný klavír, asi si myslím, tak tím za pár minut začnu.
1: OK, já tady mám týpky z Bratislavy, který ukázali, jak se dá po městě převážet nábytek.
0: OK, no a ve hře jeden na jednoho vám dáme vstupenky na Prago, který vystoupí už tenhle ten čtvrtek v Riegerových sadech, podrobnosti v 8.40.
1: No a bude taky pravda nebo lež, mešápek, všechno, na co jste tady dneska.
0: No a taky zvyklí. Taky byste mohli teďka třeba na chviličku kliknout na radiospin.cz, já to dělám, třeba poslouchejte radiospin.cz a kliknout na ten první článek, který máme vlevo nahoře, to znamená 100 největších hitů CZSK scény všech dob a naklikat dnešní hlasy pro toho, komu fandíte. Tak to udělejte. Yeah.

0: Hezký dobrý ráno všem, Roman, taky Dominik, no a jdeme se podívat na aktuální přehled zpráv. Já jsem sliboval, že začnu velkým jako dojákem. Já jsem si říkal, co jsem tady začal hledat, ale jak jsem unavený, tak jsem prostě zapomněl, že jsem chtěl najít vlastně klavír, takže vydržte chviličku, ještě najdu klavírek,
1: tak protože... Tak klavíreček, jestli se ti teda jako k tomu hodí, já jsem tu zprávu nečet, takže jsem
0: zvědavý, no, to je v pohodě, to je v pohodě.
1: Já jsem zatím nechal překvapit.
0: Já tam dám prostě hodiny, to je prostě můj oblíbený film. Tak, helejte se, poslouchejte, už je to doják, jo. Tak, helejte se, mega citlivý příběh, který je důležitý. Tak, dejme tomu, že tady máme nějakýho týpka, který se jmenuje Kyle, ten se narodil kdysi rodičům v Chile, za diktátora Pinocheta byl rodičům odebrán, no a teďka je mu nějakých třeba 35-36, no a po 9 letech pátrání a hledání se konečně potkal s matkou. Na adoptivní rodiče měl sice jako štěstí, ale reálnou matku poznal až v těch, já nevím, 36 letech. K pátráních po rodičích mu pomohl Facebook a jedna skupina, která se právě věnovala tématu zabavených dětí, který režim deportoval do USA. Já jsem včera viděl to, jak se vlastně jako poprvé setkali, a říkal jsem si, že to je vlastně jako hrozně jako hustý, když pozoruješ ten vztah toho kluka, který prostě jako malej přijde o mámu a teď se vlastně potká s cizí ženskou a jsou tam prostě ty emoce, tak je to strašně jakoby velký. Já jsem hledal, co stálo za tím, že se takhle jako deportovali děti z Chile do Spojených států amerických, tak jednak to byl biznis a jednak Pinochet chtěl tenkrát vymítit chudou třídu, tak vlastně zabavoval děti chudým lidem a posílali do Ameriky a možná z toho měl i nějaký cash. Takže docela jako velký, hustej, silný příběh. Na úterní ráno bych skoro řekl, ano, je to tak, drazí posluchači. Silné příběhy nás formují také, nejenom vtip je člověk živ. Tak co tam máš ty?
1: No tak já to teďka trošičku znehodnotím tak tu atmosféru, ale
0: otravský hoď.
1: Našel jsem zprávu o týpkovi, který se nechal rád opečovávat. A došlo to do takového stádia, kdy předstíral, že má Downův syndrom, aby ho mohli tři krásní pečovatelky. Prostě se o něj mohli starat, aby ho mohli koupat.
0: Ježiš,
1: no a samozřejmě, když to bouchlo, tak byl obviněný z podvodu a taky ze zneužívání důvěry. Takže asi to bude na pár let v jailu, nebo minimálně na pár let nějaký podmínky.
0: Ježíš, taková, to je skvělý. Tě.
1: Jako ty
2: vám...
1: Ale jsem si říkal, že vlastně jako Downiáci, že mají takový ten jako specifický obličej, že jo?
0: Aha,
1: ale on ho jako neměl.
0: Neměl.
2: Ale stačí se tomu.
0: Myslím, že mám plán na dnešní odpoledne.

0: musím říct, že jsem se bál toho týho vtipku předtím, jakože řekneš tak, já to teďka zazdím, ten tvůj hluboký příběh. A musím říct, že lepší a vtipnější zprávu jsem dlouho neslyšel. Jako Dauňák, který předstírá, že je Dauňák, aby si mohl užívat se sestřičkama, to je prostě super. Fakt jako top strop, to si myslím, že vlastně dneska už ani nemáme asi šanci něčím jako přebít. No, zkusíme to, ale fakt si myslím, že to bude vlastně těžký hrozně, protože...
1: Ne.
0: Tomu se asi budu smát ještě před 9, až přijde Vicky a řekne, Romane, tohle nemůžeš. Nemůžeš se smát lidem s Downovým syndromem. A já řeknu, ale já se nesměl lidem s Downovým syndromem. Já se směl té situaci, že si někdo hrál na tu situaci, že měl Down syndrom a sám vlastně budu litovat, že mě to nenapadlo. Tak jo, tak helejte se, pojďme vrátit do hry tu holku, která dostala teda od policie pokutu za to, že držela v dlani telefon, když řídila a neměla ho v čem držet, protože tu dlaň neměla. A pojďme vymyslet ty nejbizarnější vlastně pokuty. Dominik to naznačil v tom prvním vstupu, to znamená, nevím, slepej viděl, Marek slepý dítě dostane třeba, nevím, 5 za to, že opisovalo od souseda a tak podobně. To jsem si taky říkal, jestli vlastně slepí lidi můžou opisovat. Jestli máme nějaký slepce u rádia, tak jak se opisuje mezi slepýma lidma, jestli takhle si sahají do toho Brailova písma. Třeba.
2: Jako, že si jako vytečkovávají ty písmena jo, a takhle se to tam jako no. Prohrávno. Hele, asi jako,
0: nevím, tak nějak podvádět musí. Neříkej mi, že slepí lidi jsou prostě všichni čestní. To se mi nezdá.
2: Já žádného slepýho člověka neznám.
0: No, Martin řekala. Svátek. Ale tak Martine, jestli jsi u rádia Spin, tak nám klidně řekni, jestli jsi někdy opisoval ve škole a jak se to dělá v tvém případě. Takže pojďte vymyslet nějaký bizarní pokuty, takže o slepejch můžete dávat pokuty, o hluchých můžete dávat pokuty nebo nějaký jako bizarní situace, protože mně přijde opravdu jako naprosto hrozný, aby policie pokutovala dívku, která nemá ruku za to, že v té ruce držela telefon.
2: Jako, nevím, jak tomu jako došlo, ale jako já jsem to čet a ten týpek vlastně jako říkal, že prostě není blbý, že ví, co viděl prostě.
0: No, viděl tu ruku, která neexistuje. Takže 210 32 30 30, mobilní aplikace Rádia Spin. Dneska to možná bude trošku nekorektní, jak moc nekorektní to bude, necháme na vás. Samozřejmě vám nebudeme omezovat fantazii, zároveň rovnou to rámujeme tím, že hledáme vtipný situace, než bychom se chtěli komukoliv prostě posmívat, ale když už to dneska Dominik takhle pěkně tím Dauňákem vykopl, tak si myslím, že u toho aspoň chviličku můžeme zůstat. Tak, kromě jiného upalujte na náš web radiospin.cz, rozdejte vaše dnešní 3 hlasy do hitparády top 100 největších CZSK hitů, no a taky se těšte na Matyho, protože ten dorazí kolem 7:30.

0: Jamiroquai, Roman a taky Dominik, přejeme hezký dobrý ráno, svátek má Stáňa. Tak, helejte Stáňa. Se, já jsem tady, protože Dominik je úplně k ničemu, já jsem říkal okamžitě vymyslel nějaký vtipný situace a Dominik říkal, tady mám vtipek o chlapovi, který dostal pokutu za to, že má za to hodně benzínu, že veze hodně benzínu, říkám, co je na tom vtipný Dominiku, no ale dostal pokutu, říkám, že to není princip přece, já jsem chtěl, abyste vymýšleli bizarní situace, takže jsem musel začít zase komunikovat s umělou inteligencí a taky to není žádná sláva, teda jo, ty veselý pokuty, takže třeba slepej dostal pokutu za to, že si nevšiml dopravní značky, hluchej dostal pokutu za to, že ignoroval hlasitý výzvy policisty, to mi přijde už docela jako sympatický, ještě když si představíš toho řvoucího fízla, tak jako tam už bych řekl, a pak je ještě docela dobrý, ale taky to není nic moc plešatej, to se týká vlastně tebe, dostal pokutu za neupravený účes.
1: Jo, tak to je v pohodě.
0: Dobrý pohodě.
1: Aho, to je v pohodě.
0: Tak, ale naštěstí tady máme Pajkyho, který prostě zavolal hned. A ještě tady je, že beznohý týpek dostal pokutu za to, že přebíhal silnici.
1: Já jsem chtěl říct, že přišel na červenou, no.
0: Tak, Pajky říká, že má ale mnohem ostřejší příběh. Takže Pajky, dobrý ráno, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: Tak šup, pojď sem. To bude taková prasárna, že nám ani pípání nebude stačit.
2: Ne, žádná prasárna. Jde o to, že teď hodně bylo den dětí, že jo. Takže prostě jsem chodil s malou s mančoukou po den dětí, že jo. A teď jsme stáli někde jako ve frontě a normálně mi vozejčkář střel nohu. Já jsem se na něj takhle podíval, on se na mě pousmál a řekl, já jsem to vůbec necítil.
0: Ježíš, ale to je skvělý. Pojďky, to je skvělý. To jsi musel mít z toho radost taky, ne? Když ti to takhle řekl.
2: No jako měl jsem radost až potom, že jo. Jinak takhle se jako nesměl těm lidem jako do obličeje.
0: Ježíš, ne, ale
2: přišlo, počkej. To v tu chvíli že my jsme se pak smáli oba dva, že jo, on byl takový jako vtipkář, že jo, bylo vidět, že už je nad věcí, že nemá jako nohy, ale...
0: No právě.
2: Narazil mě tím, jak řekl, já jsem to necítil.
0: To mi přijde prostě naprosto skvělý, Pajky. Děkujeme za hezkou historku, vidíš, tak takovýhle historky máš vymýšlet.
2: Ještě by mohl dostat na Slovensku vozečkář pokutu, že dobíhal autobus.
0: To máš vlastně pravdu. Tak jo, autobus i hned odjíde. Děkujeme moc, hezký den, ahoj, čau.
3: Hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Nominace na tracky,

0: 7 hodin 30 minut, Roman a taky Dominik, přejeme hezké dobré ráno. Musíme říct, že teda odcházíme od pokut, ale veselé příběhy s někým, kdo třeba nemá končetiny, tady pro vás budeme mít nachystány už za pár minut, ale ještě předtím musíme uvítat někoho, kdo všechny končetiny má v pořádku.
1: Spin komisař rep v ulicích republiky.
2: Ještě aby neměl všechny končetiny v pořádku, protože jinak by vám nemohl rozvážet tajgry.
0: To je pravda. Tak Maty, vítej ve vysílání, přejeme ti dobré ráno.
3: Je to tak, dobrý ráno všem samozřejmě.
0: Tak, ještě pořád nemáš na sobě komisařskou uniformu, co to?
3: Ještě pořád ne, ale za chvilku už se to změní, za chvilku nasedám do spinkáry, beru si všechny ty tajgry, trička, merch a pomalu vyrážím na cestu.
0: No dobře, tak je 7 hodin 30 minut, 31 minut, to je čas, kdy neříkáš přímo vlastně lokaci, kam se chystáš, ale zhruba naznačuješ, aby prostě se lidi mohli prostě těšit, tak aha, kudy dneska pojedeš?
3: Hele, vzhledem k tomu, že tenhle ten týden začíná velký festival Rock for People, tak já vlastně pojedu vlastně jakoby směrem na něj.
0: Směrem na festiák, ale je potřeba, aby se zvrátil. A tak je potřeba, aby jsi tam nezůstal a je potřeba, aby si doručil tajgry tomu, kdo si zaslouží.
3: Pořádku, hele, já to
0: ne,
3: mám...
0: Ne, že tam vypiješ nějakýma souputníkama.
3: Já to mám rozdělený tak, že rozdám tajgry, vrátím se sem a potom rovnou vyrážím, takže...
0: Takže zpátky. Takže budeme ti věřit, jsi hodný chlapec. Dobře. Takže kudy pojedeš, kde bude tvoje zastávka třeba? To bychom možná mohli říct.
3: Dobře, tak hele, myslím si, že každý asi poznal, když jsem řekl Rock for People, že se vydávám směr... Přesně tak. Směr na Hradec. Směr po D11 a první moje zastávka, měl bych tam být cca za 40 minut a je to molka, samozřejmě na D11 směr Hradec a je to Sacká 289 12.
0: Takže Sacká, dobře. Takže molka, Sacká, první zastávka Matyho, našeho komisaře Repa, kde ho můžete opět pozvat na kafe, nebo máš dneska chutné něco jiného?
3: Ty jo, vzhledem k tomu, jo, že
2: máš
3: jsem...
2: Máš třeba hladík dneska?
0: Chtěl by to bagetku?
3: Ty jo, vlastně bagetku by to chtělo a to by bylo dobré, ale...
0: Okej, okay, takže najděte Matyho na D11, na Molce, na Sacký, kupte mu kafe, kupte mu bagetku, protože ho tady v rádiu strašně bídně prostě platíme. Tak jo, takže tam bude tvoje první zastávka, pokud si říkal 40 minut, tak to znamená, že v okolo 8:45 se přihlásíš tvář.
3: Přesně tak a my si budeme dávat vědět.
0: Tak jo, tak ti přijeme šťastnou cestu a ne, že nám zběhneš do Hradce. Rychlá doprava na rádiu Spin, Roman a taky Dominik, pojďme se podívat na to, jak to vypadá aktuálně v regionech.
2: Ano, co se týče regionu, tak v tuto chvíli kryžlásí Plzeň a to v ulici Jateční, takže tam pozor a pozor si dávej taky v Mladý Boleslavi v ulici Pražská brána. Tam se to už bourá.
0: Tak, Pražská brána v Boleslavi.
2: Mě docela překvapilo v Boleslavi, no, Pražská brána.
0: Tak, přesně. To je naše brána, je Pražská. Není, je Boleslavská. Tak, jdeme... To je hrozně, se brněnský ten Pražák prostě probudí.
2: A to jsou jako brněnský vinohrady, no.
0: No, tak to jsou paneláky. Vygoogluji, jak vypadá ta mladoboleslavská Pražská brána. A já vám zatím řeknu, že se bourá v ulici Osmíkových, pak vám taky řeknu, že se bourá u tančícího domu, ale ne na u tančícího domu, ale na té druhé straně, to znamená na Smíchově, jenom jsem špatně kliknul, no a ještě jedna nehoda je na Brandovském mostě, ve chvíli, kdy ho prostě přejedete a míříte směrem na Smíchov.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
4: Spin Radio.
1: Historical Air Show už visí ve vzduchu. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamická akrobatická show nejen Martina Šonky a přiletí i Gripeny. Den plný burácejících motorů, leteckého nadšení a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com. Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova.
5: No

0: jsme Radio Spin.
1: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafakt, Refuse, Jarda Oláh, Maniak, Koky a Sosen. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spin.
0: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho. Československý underground.
2: OK. Zdravím posluchače Rádia Spin, moje jméno je Rush a tohle je song Nepřítel. OK. Yeah.

0: Dobrý ráno, 7 hodin 40 minut, Roman a taky Dominik, no a taky dnešní téma, bizarní příběhy s handicapovanými. Odstartoval to de facto Dominik svým příběhem s Dauňákem, který byl teda fakt takoby dobrý. Já ho znova jako zopakuju, protože vlastně, jestli mi něco dneska vykouzlo úsměv na tváři, tak je to tato zpráva. Nějaký Dauňák prostě přestíral, že je Dauňák, jenom proto, aby mu ošahávat sestřičky, který jsou o něj starý, což je vlastně hrozně jako cool. Nebo není to cool samozřejmě, nepřevlíkejte se za Dauňáky, ale vlastně mě to nějakým způsobem rozesmál. Tak, mám tady příběh od Michala.
1: Ale měl jsem doma boty, které jsem chtěl vyhodit a říkám, to je škoda, takže to dáme z Praze nějakému bezdomovci, kterým uděláme s tím radost, ne? Byla zima, tak jsme šli a viděli jsme vozíčkáře a byl celý zakrytej dekou. Tak jsme za ním přišli a říkám, že musí dát boty. A on na mě začal zvát úplně jak zvěcilej, teď se odkryl a taky neměl nohy.
0: To je teda dobrý příběh. No, jako ono, takhle, taková nápověda, ta deka docela jako vybízela, na druhou stranu chápu Michala, že byla zima a zároveň bych řekl, že prostě jako jo, dobrý, no, tak prostě chtěl si udělat dobrý skutek. Rudo.
2: Dobré ráno, chlapci a děvčata. Hele, vzpomněl jsem si, není to tak dávno, 3 roky zpátky a vím, že ve Španělsku byl nějaký mistrovství světa a byl tam nějaký právě paracyklista, co neměl v obě ruce, ten vyhrál první místo a od sponzora dostal hodinky.
0: Mě by zajímalo teda, jak vypadá paracyklista, který nemá ruce, protože jako, já chápu, že
3: jak se jako drží, veď?
0: Jak jako řídí, no. To mě skoro připomnělo tvůj oblíbený vtip, který tě rozesmál. Čau, hode, jak to, že jedeš na kole, když nemáš nohy a jo, a spad.
3: Já jsem si u tohohle toho ještě vzpomněl na vlastně jako jedno video, které nám někdy se vyskočilo na Insáči nebo no, na TikToku, že byla malá holčička, která vlastně jako neměla ruce a střílela lukem, jakože nohama střílela lukem.
0: Žiši.
3: No a její trenér vlastně jako když se trefila prostě jako dobře do toho terče, tak si s ní chtěl plácnout. Když si uvědomil, že nemá ruce, tak ještě z té ruky, co vlastně chtěl plácnout, tak udělal pěstičku a chtěl si s ní ještě ťuknout pěstičku. Že než mu to doteklo, co má vlastně jako udělat, tak to trvalo třeba 12.
0: Jak se dopadlo?
3: Ťuknul jí vlastně jako jenom takhle do hrudi.

0: Fajn ráno. Mashup.
1: A hezky dobrý ráno všem, máme 7 hodin a taky 49 minut, a to znamená, že takhle při úterku je čas na mashupek.
2: Já bych chtěl říct jednu věc. Dneska, když jsem ten mashup poslouchal, tak jsem se trefil do 3 ze 4 věcí, což se mi stalo snad poprvé v životě. Vlastně skoro mám pocit, že nikdy nepoznám buď nic, anebo třeba jenom jednu položku, takže dneska musím říct, že teda Dominik mě potěšil, jak to namíchal. Ku prospěchu mý nátuře, mým zkušenostem, mému potenciálu.
1: Třeba bych řekl. Úmysl.
2: Nebyl to úmysl?
1: Nebyl to úmysl.
2: To je teda zvláštní teda. No tak jo, já jsem si říkal, ten je ale hodnej, nechci mě vystavovat prostě situaci takzvaného éterovýho trapna, ale dobrý, takže já vám ho teďka pustím.
3: Já vám čas, tady neklid, pauza ti skončila, nesmím.
4: Maximálně 2.
2: Zní to teda zase super.
1: Je to docela jako ve sluchátkách, to zní líp než tady práci.
2: Jako zní to skvěle. Zní to prostě, jak kdyby to byla namíchaná zase nějaká tajemná stopa, která prostě je z nějakého filmu, seriálu, jakože to je prostě jedna věc, ale není. Jsou to 4 věci a vy je musíte prostě odhalit. Takže 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin, schutí do toho, půl je hotovo, takhle zní dnešní mashup a říkejte si, když Roman dal 4, respektive 3 ze 4, tak vy dáte 4 ze 4.
4: Maximálně 2.
0: Poznal jsi trojici tracků? Pošli nám voiceovku přes apku Rádia Spin. Nebo volej 210 32 30 30. Právě teď.

0: Spin ráno. Mashup.
1: Radio Spin, Roman a taky Dominik a taky dnešní mashup, kdy se Roman vlastně může ke svému příjmení přidat třeba přídavné jméno Chlubivý, ano, protože Roman dneska je skutečně šťastný a rád, že nepoznal pouze jednu položku, ale hnedka 3 ze 4, což je prostě super, to se mi prostě nepodařilo snad od té doby, co jsme ten mashup začali dělat tímhletím způsobem, takže skutečně máte co dělat, máte co takzvaně, jak já vždycky říkám, dohánět, tak takhle to zní.
2: Dávám čas,
3: maximálně 2.
1: Tak, no a maximálně 2 pozná právě teďka Monty, kterýho máme nahranýho.
4: Čau, tady Monty, vzhledem k tomu mashupu, tak slyším tam Pelišky, rok maximálně 2 a ten nový track od Respa, Neklid.
1: Mm-hmm. Takže, a to je tak všechno. Já myslím, že to je furt jako docela dost. Takže začneme tou vikinštinou, to znamená trackem, který vydala Past s Restem na feature.
5: Čau, tady Neklid, pauza ti skončila, nespí, dělej
6: pracu. Neklid je tam schválně, já jsem ho připravil tak jako trošičku pro Vicky, až přijde a bude poslouchat mashup.
1: To jsi udělal dobře, protože Vicky se tady chvástá, de facto já bych skoro řekl, jestli Vicky není zaměstnaná jako tisková mluvčí prostě se skupení Past, protože od té doby, co chystali Past desku, od té doby, co vydali Past desku, od té doby, co všichni můžete poslouchat Past desku, tak Vicky, slyšeli jste prostě tu Past, ta Past je prostě skvělá, a je to, že to tady ještě prostě nemáme v knihovně a prostě Past. A tak vždycky tak musíme až jako vypnout mikrofon.
6: Někdo má gufrou, někdo má Past.
1: Jasně, dobře, někdo má ebufarnou. Tak, a pak tam byly ještě ty Pelíšky.
2: Dávám bolševikovi rok. Maximálně 2.
1: Takže tady, Monty, jsme na tebe pyšný. My se k mashupu vrátíme ještě před 9:00, takže klidně posílejte voiceovky, jestli jste tam něco poznali, věřím tomu, že ano.

0: Krátce před 8 hodinou ráno vás vyzýváme k tomu, abyste vyrazili na náš web radiospin.cz a rozdali vaše dnešní tři hlasy pro nominované do našeho žebříčku 100 největších hitů všech dob. A když tak koukám, tak v nominacích je v tuto chvíli třeba právě i Strapo s trackem Daj peňaz. Tak, a těch nominací tam máme víc, tak koho tam třeba teďka v tuto chvíli můžeme přihodit?
1: Jako pro mě osobně tam můžeme přihodit třeba Pinokia.
2: Čauky, tak za mě třeba naše věc Jméno writera.
0: OK. Tak to tam je, tak držíme palce naší věci. To je track, který jsem dlouho neslyšel. Rendo.
3: Takže čau, tady René a já bych se dneska chtěl nominovat track Chaos Vodopády.
0: Tak i Vodopády se probojovaly, tak věřím tomu. Tenkrát, když jsme hledali 100 největších hitů klasického hiphopu, kde byly český zahraniční tracky, tak Vodopády mám pocit, že byly na prvním místě, že tenkrát to vyhráli.
1: Přišlo mi to vlastně hrozně ústí, že v tak velkých trecích, že se Vodopády objevily až takhle vysoko.
0: Jo, tak prostě hold jsme Češi, takže vyhrála prostě.
1: Myslím, že by se Vodopády mohly znova probojovat na jedničku.
0: Docela bych jim to přál, ani bych se tomu nedivil, to je prostě pecka, kterou znají prostě lidi napříč generacema. Pavlíku, Pájo.
4: Čau, spinaři. Hele, tak za mě určitě v top těch nejlepších skladbách nesmí chybět test Balkonovka, protože to je srdcovka. Tak jo, čau, zdravím vás všechny.
0: Čau, tak já se podívám, jestli tam vůbec je nominovaný. Je to tam. Tak, rest Balkonovka se tam dostala, to znamená, Dominik se může tetelit, protože já jsem byl u toho, kdy to říká, já tam rest na Balkonovku. Tak uvidíme, jestli se to probuje do jedničky. Věřím, že to má taky velkou šanci.
1: Jo, já si myslím, že Balkonovka by se určitě mohla objevit klidně i v první top 10.
0: To si teda myslím taky. A dokonce by mohla být klidně i v první top 3. Tak silný ten track je. Oh yeah, baby, jak to, že ještě teda nehlasuješ. Tak šup, radiospin.cz.
1: Kdybychom se tady začali psát ty naše tipy, kde co bude?
0: Mohli bychom, no, ale my vás nechceme ovlivňovat. Hlasujte podle vašeho nejlepšího svědomí a vědomí a tak dál a my vám zatím řekneme, jaké máme venku počasíčko.
1: No tak aktuálně jsou teploty kolem 20 stupňů Celsia. Co mi to tady tak hlásí, tak v plzeňském kraji by mělo už tuhle chvíli pršet. Stejně tak by mělo pršet i v Praze, v Budějcích nebo třeba taky v Karlových Varech. Takže uvidíme, jestli tady předpověď nelže. Každopádně, co tak vím, tak Nadís posílala do mobilní apky Rádia Spin, že u nich právě v plzeňském kraji už prší, takže tam by to tak mělo být. No a co se týče zbytku dnešního dne, tak ten déšť se posune z těch středních Čech spíš k východu, takže i tam počítejte dneska s deštěm.
0: To je úplně neuvěřitelné, jak to bylo obsáhlý.
1: To brutální.
0: To bylo opravdu jako
1: prostě celá Česká republika dneska zažije
0: déšť. Tak šlo to říct prostě jednoduše, dneska bude pršet.
5: Spin Radio. Radio Spin Déšť dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

0: Špin komisař Rep v ulicích republiky.
1: Kdybychom tady měli Lucii Vondráčkovou, tak klidně může zaspívat ať je jak vítr. A pod tím větrem si můžeme představit třeba našeho Spin komisaře Repa Matyho, který zhruba o 7:30 ve studiu sliboval, že kolem 8:45 bude na benzínce na D11 někde v oblasti Zadský, aby tam možná okolo té 8:45 byl. Tak Maty, máme tě na drátě, jak se ti zatím jede, jaký je provoz a kdy budeš na té benzínce si dávat kafe, na který tě pozvou spineři?
2: Takže ještě jednou dobrý ráno všem, tady je Spin komisař Rep a je to tak, už jsem na D11 a jedu směr na Hradec a za chvilku cca za 5-10 minut se už budu nacházet na benzínce, která je zhruba na 18. kilometru, je to Molka, je to u vesnice Bříství a ta přesná adresa je, jak jsi říkal...
1: Sacká, Molka na Sacký prostě. Tak, dobrý.
2: Sacká, přesně tak.
1: Maty, ty jsi zatím dneska neprozradil úplně kam, pak budeš vyrážet dál. Mě by jenom zajímalo, když jsi na té D11, dojedeš až do Hradce, nebo to pak někde jako stočíš?
2: Stočím. Nedojedu úplně do Hradce, to mě čeká až zítra, protože doktor people, ale...
1: Dobře. Tak
3: si to aspoň natrénuješ tu cestu.
1: Tak jo, takže Hradečáci mají útrum, ty budeš za 5 minut na benzínce, tam tě spineři najdou, ty jim tam můžeš zhrát tak na přání, dáš jim nějaký merch, nějaký tričko, nějaký samolepky, takže Sacká, D11. Jakmile budeš mít spinera na drátě, tak se s tebou moc rádi znova spojíme. Zatím se mě hezky, čau.
2: Jasně, zatím čau.
4: See us on the phone, we'll be watching all night.

0: Studio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: S Dominik byl jednou ve fitku a teď to tady všichni poslouchá. Já jsem včera leg day.
2: Ty vole, ty jsi nikdy necvičil nohy, vi?
1: Ale cvičil jsem nohy, zbyt necvičil nohy. Tak.
2: Že to bolí pak, ty vole, v ob dva dny potom, no, to je hrozný.
1: Máš strašně těžký život. Tak jo, tak já mám těžký život. Teď prosím nás přichází rubrika, ve které se nám ten týden nějak jako nedaří. Prostě fňuky, fňuk, kňoury, kňoury.
2: No, počkej, to bylo jenom pondělí.
1: Se nám nedařilo, včera jsme vyhráli.
2: Ne, včera jste prohráli.
1: No, právě, no.
2: Ale máš ještě 4 dny před sebou, nebo ty respektive 3.
1: Vlastně, no. No tak hele, po zítřek ještě, tak to je vlastně pravda, takže se to celý ještě může vrátit. Tak jo, takže hledám parťáka, parťačku do hry, pravda nebo lež, řekni nám tématko dneska.
2: Vejce.
1: Vejce, já myslím, takhle vím, co je vejce, vím, že ty máš štěstí na vejce, který má v sobě 2 vejce, vím, že kamarádův kamarád se jmenuje vejce a to je tak všechno, co o vejcích vím, tak vím, že z vejcí jsou ptáci třeba. Tak, panečku, to je informací. A hadě taky, to je vlastně pravda, tak jo. Takže 210, 32, 30, 30.

0: Radio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: 8.25, Roman, Dominik, pravda nebo lež, musím říct, že Guma už byl mentálně vyčerpán, tak dneska naštěstí netelefonuje. Ne, zdravím tě, Gumo, vždycky jsem rád, když si spolu zahrajeme, ale víš, že nám to teďka několik dnů po sobě nešlo. Takže máme tady zpravidla jistotu, bych řekl, a to je Pepino. Pepino, ahoj.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj, jak se cítíš dneska?
2: Dobře.
1: Jo, takže natrhneme Dominikovi zadek dneska.
2: Vejce,
1: ne? Tak hele, ale... počkej, ještě řekni, počkej. Jaký máme vítězný pokřik?
2: My dva.
1: No, jasně, my dva.
2: Ještě jsme to žádný nedomluvali.
1: No právě, nedomluvali, tak jaký tě napadá? Ty jsi takovej sportovní typ, řekl bych. Tebe mi něco mohlo napadnout, co?
2: Tak prostě jenom se zahřívám, ne úplně. Yeah!
1: Yeah! Dobrý, už jsme v ringu, tak už to máte správný vibe, dobrý, jdeme na to.
3: Jsem si říkal, tyjo, ještě jsem chtěl říct, že prostě si stavíš ty a silnější tým, prostě já se bojím, co přijde zítra. Jako.
1: Já taky, tak.
3: Takže, hnědý vajíčka jsou zdravější, ekologičtější a mají kvalitnější skořápku i žloutek než ty obyčejný bílý vejce.
1: Jakože když přijdu do obchodu a je tam hnědý vajíčko, tohle to myslíš, to standardní hnědý?
3: No jasně.
1: Ježiši, teď jsem teda úplně zase zahnanej do hrohu, kamarádi mi pošlou zprávu. No, Romane, ty seš teda pěkně hloupý, posílám tuhle tu nahrávku mým ostatním kamarádům. Já bych řekl, že to na tom nesejde teda.
2: Já si taky myslím, že to bylo úplně jedno.
1: Takže pojďme označit, že to je lež. Ještě jednou to řekni, Dominiku, tu větu.
3: Řeknu ti. Hnědý vajíčka jsou zdravější, ekologičtější a mají kvalitnější skořápku i žloutek než ty obyčejný
1: bílý vajíčka. Ne, celý to tvrzení neplatí, možná některé dílčí části ano.
3: Je to lež.
1: No, konečně, to jsme začali pěkně. Pojďme si, hele Pepino, pojďme si znova zařvat, evidentně nám to pomáhá. 3, 2, 1.
3: Jako jestli Pepino zrovna veze lidi v buse, tak
1: pojďte. Co teda, jo? Ale zase na druhou stranu by muselo být skvělý, kdyby takhle Pepino řval a teďka ty lidi mu tam v tom říčanském autobusu drželi palce. Pane řidiči, to dáte, to je skvělý, jo!
3: Když bude ta třetí otázka, tak začne řvát celý autobus, ty vole, a já si půjdu.
1: Ježiš, to je skvělý. Udělej video, Pepino, tak.
3: Když máš žloutek krásně sitou tmavě oranžovou barvu, tak to znamená, že ta slepice žila šťastně na venkovském dvorečku, jo, a vajíčko je zdravější.
2: Pravda.
1: No počkej. Domácí
2: vejce je vždycky, prostě poznáš domácí vajíčka.
1: No jo, a taky, počkej. A pak taky můžeš vzít ale kary a přisypat prostě trošku kary slepici prostě do žrádla a ten žloutek bude úplně stejný.
2: Kary, to mi nenapadlo, já si myslím, že to si ale objevil něco.
3: Normální lidi sypou slepěcem zrní Roman Kary.
1: Ne, to je jenom, když víš, že vlastně nemáš úplně biochov a chceš to udělat prostě biožloutky. Takže jako v zásadě bych řekl, že to tvrzení je pravdivý, to, co říkal Dominik, ale zároveň je tam i taková skulinka, kdy to prostě můžeš jako ošetřit.
2: Prostě, já se nemyslím, určitě je to prostě pravda. Ale měl jsem, my žijem na venkově, slepice taky byly a ten žloutek je mnohem víc žlutější, máš i žlutější knedlíky, palačinky, všechno.
1: No, teď já jenom říkám, že se dá ošetřit i tím kary. No tak, takže označme pravdu.
3: Jako ono to s tím trošku souvisí, ale řekl bych, že je to lež, protože já bych se, Romane, přiklonil k tomu, že, jak jsi říkal, můžeš jí přisypat kary, můžeš jí přisypat papriku a závisí hlavně na tom, co ta slepice žrala.
1: No, to je ono, ale samozřejmě jako jde to ruku v ruce i s tím, co říkal jako v tom tvrzení, to znamená, že jako ten žloutek určitě jako vypadá trochu jinak. Takže já bych jako nám dal jako bod, protože to tady prostě zaznělo.
2: Ale to já taky, která slepice jí kary?
1: Ježišmarja, jak ona to neví, prostě to se zobe, ty to tam nasypeš a najednou bum a podívejte se, máme domácí vajíčka, ty jsou ale žužalabužu, podívejte se na ten žloutek a paní na farmářském trhu na Jiřáku si řekne, dobře, tak já vám za tohle vajíčko dám 1000 korun, když je domácí.
3: A ono už tam zložírne, viď?
1: Tak dobrý, takže už máme 2-1. Počkat, jdeme si zase zařvat. 3, 2, 1. Tak.
3: Čerstvost vajíčka bezpečně poznáš podle toho, že ho hodíš do sklenice s vodou. Čerstvý klesne na dno a starý plave na hladině.
1: Ježiši. Co pak, když starýho člověka hodíš do bazénu, tak poznáš, jestli je plave nahoře nebo dole?
3: Z pravidla jde ke dnu.
1: Ježiši, já nevím, to je, mě to přijde nějaký, to je nějaká blbost. Tak označíme, hele, už jsme stejně téměř vyhráli.
2: Já si myslím, že to poznáš hlavně podle toho, jak to tam máš natištění, ne?
1: Jo.
2: Tak proč bych to dával do vody, když se stačí kouknout na to vajíčko
1: a tam máš to, vlastně to je pravda. Porodě, takže, Leš.
3: Je to pravda.
1: Ale no tak. Hele, ale to nevadí.
3: Není to úplně ostuda, dobrý, je to dobrý.
1: Není, je to dobrý, vyhráli jsme. Vyhráli jsme!
2: My si to umíme okeslat prostě.
1: Je to tak, prostě jsme si to vyargumentovali. Tak Pepíno, držím ti palce, hezký den ti přeju, ahoj.
2: Taky ahoj.

0: Spin komisař Rep v ulicích republiky.
1: 8.34, Roman, Dominik a taky Maty. Maty, ahoj, tak pozdrav nás, odkud nás zdravíš?
2: Maty.
3: Z benzínky Mouty, směr na Hradec, zhruba 17 kilometrů.
1: Super, jaký to tam je a chci se zeptat, čekal tam na tebe nějaký spinner nebo spinnerka?
3: Hele, dojel jsem, ani jsem se nestihnul rozkoukat vlastně a už jsem tady měl ready prvního spinnera, takže...
1: No tak nám ho dej, tak šup jsem s ním.
3: Už mám tady na drátě.
4: Ahoj, ahoj, tady no. Míra.
1: Nazdar, čau, Míro. Jaký máš ráno, jak jsi odstartoval den, co tě dovedlo k Matymu?
4: No, já mířím právě zrovna skoro okolností do Sadský a když jsem byl na Novopatský, tak jsem zaslech, že Maty bude tady, tak jsem si říkal, hele, proč si tady neudělat zastávku ráno na kávu?
1: Je, to je hezký, to je hezký. A dal ti Maty tričko, dal ti Maty samolepky, dal ti Maty frisbíčko, dal ti Maty batůžek?
4: Přesně takovýhle set jsem dostal, takže...
1: Tak to je dobrý.
2: Jinak by to měl Maty za pokutu.
1: Hele, chci se zeptat, my teďka na spinu jedeme top 100 nejvíc CZSK hitů. Nominoval jsi do hitparády nějaký track?
4: To jsem nějak nezvlád, zaregistroval jsem to, že to je, ale žádný hit jsem neuvedl, ale můj oblíbenec je Red.
1: OK, balkonovku jsme ti tady nachystali, tak jenom kdybys chtěl té balkonovce trošku pomoct, tak na ní můžeš kliknout třeba na radiospin.cz. Každopádně moc ti děkujeme, že jsi dodal za Matym, přejeme ti hezký a úspěšný den a jsme rádi, že máme takovýhle milý spinnery. Tak čau.
4: Taky, ahoj, zdravím do rádia.

0: Pan komisař Rep v ulicích republiky.
1: Zdá se, že Matej si ani to kafe snad nemůže vypít, protože jeden spinner střídá druhýho. Matej se ozval znova, tak koho máš teďka po ruce, Maty?
2: Čau, Romane, ale tentokrát to není jeden spinner, ale jsou to dokonce dva spinneři a už je to i mám u telefonu.
1: No tak kluci, čau, ahoj.
2: Čau.
1: Jak vám říkaj?
3: Mára a Vojta.
1: Mára a Vojta, kluci, jak se to stalo, že jste se odstali na stejný benzíce, co Matej? Jeli jste tam cíleně?
2: Jo, cíleně jsme jeli. My jedeme něco pověsit na stěnu, tak jsme se tady stavili.
1: Je, to je super. Hele, kluci, zeptám se vás úplně na stejnou věc. Posloucháte Rádio Spin, pravděpodobně víte, že jsme nominovali 100 tracků do CZSK hitparády, kterou už brzo budeme vysílat. Nominovali jste taky, nebo jen tak jako pozorujete z dálky?
2: Jenom pozorujem.
1: OK. Co jsou vaši favoriti? Co posloucháte z československé scény?
3: Asi Oriona, PZAčka, Smeka.
1: Dobře, a koho tam teda pustíme teď za chviličku po reklama?
3: Vyber jako.
1: No tak jste to řekli.
2: Já tam si to Man of Writera.
1: No dobrý, tak je to tady nachystaný. Kluci, kdybyste chtěli, tak pro Man of Writera můžete samozřejmě hlasovat i na našem webu radiospin.cz, protože je to jedna z nominací do toho žebříčku. Přejeme vám krásný den, doufám, že vám Maty dal batůžek, tričko, samolepky, frisbíčko a tak dál. Dal?
3: Zatím ještě ne.
2: Ještě ne.
1: Dobře, dobře, dobře. Tak jo, tak už vás nebudeme rušit. Dejte nám ještě na chviličku Matyho.
3: Jasně. Dejte se.
1: Dejte se. Čau. Ahoj.
2: Čau, čau.
1: Tak, Maty, jak dlouho ještě zůstáváš na benzínce?
2: Tak jo, hele, vidím to, protože už jsem tady vlastně rozdal úplně všechno. Mám tady ještě tady nějaký samolepky, ale že bych cca třeba do 10 minut odjížděl.
1: Mm-hmm. Dobře, dobře. A vyrazíš pak teda jakým směrem?
2: Vyrazím směr teda Hradec, ale budu sjíždět a teď už prozradím u Poděbrad.
1: U Poděbrad, dobře, okay. Tak jo. Tak další tvoje cestu budeme sledovat přes éter Rádia Spin. Držíme palce, šťastnou cestu, dobře dojeď a zatím ještě nevíme a nemáme žádný tip, kde bude tvoje dnešní finální stanice. Měj se moc hezky, ahoj.
2: Tak uvidíme, čau.
0: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz. A balíček Tigrů bude třeba tvůj.
4: Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se taky podívat na to, jak to v tuto chvíli vypadá na silnicích. Začneme v Plzni, tam co se týče dopravy si dávej pozor určitě na Kreše, a to v ulici U Prazdroje a taky v ulici Mikulášská. No a bourá se taky v Brně, a to v ulici Vídeňská a taky v Býtěžský, takže tam určitě jezdí opatrně.
1: Jdeme se podívat taky do Prahy, tak v Praze teďka v tuhletu chvíli obvyklý kolony na obvyklých místech, to já myslím, že ani nemusím snad opakovat, to byste řekli zborově v kabinách vašich vozů, takže připomenu jenom několik nehod. Jedna bouračka v Průběžní tady ve Strašnicích, druhá bouračka na Rašínově nábřeží, no a třetí bouračka pak ulice Nárožní. Kdyby cokoliv jsme tu.
0: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: tam něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spéry. Nejvíc rapu v republice.
3: Jméno v rejtre je mu víc než žena daný. Jméno v rejtre je mu víc než žena daný. Jméno v rejtre je mu víc než žena daný. Opětovně vzaný.

0: všichni, nemáme času na zbyt, tak tedy zvedáme a vítáme prvního spinnera, který bude ve hře. Dobré ráno, ahoj, jak ti říkají?
1: Dobré ráno.
0: Tak, ty se s námi teďka vytratila, je to ženský hlas, ale nevíme podrobnosti. Takže ještě jednou, halo.
1: Halo, halo, Gabriela u telefonu.
0: Gabriela, Gabriela. Dobré ráno, Gabi, ahoj. Tak jak se máš po ránu? Jak se cítíš?
1: Já to mám skvěle, co vy?
0: My se máme taky dobře. Jako z tebe ta energie úplně tryská, jak kdybychom tady měli fontánu prostě nějakou obrovskou, takže budeme tě držet palce. Jdeme přivítat koho ještě k tobě? Halo.
2: Viktor, ahoj.
0: Ahoj Viktore, čau, jaký Viktore. Máš ty ráno?
2: Docela dobrý, deštivý, ale dobrý.
0: No tak jo. Tak hele, máme tady stejné otázky, vlastně jako jsme tady měli včera předevčírem, to znamená pohádkový zeměpis, pohádková geografie. Jakmile budete vědět správnou odpověď, zakřičte vaše jméno, když zakřičíte odpověď, přihráváte bod druhé straně. Děje se to tady občas, jo?
2: Ano.
0: Ano. Gábina ví pravidla?
1: No, chytila jsem to nějak
0: dobrý.
1: Tak koloně.
0: Jdeme na to. Otázka číslo jedna. Tak prosím vás pěkně, a ta je náročná. Kam v pohádkách zpravidla odcházel línej Honza, když šel hledat princeznu?
1: Gabriela. Do světa.
0: Gáb říká do světa a Dominik píše sebevědomě bod. Jo, dobrý.
3: Hezky pěkně. Otázka číslo dvě. Kam Božena Němcová lokalizovala babičku?
0: Viktor.
2: Na bělidle.
0: Já jsem teda myslel, že tam dáš ty ratibořice, ale asi na starém bělidle můžeme klidně uznat taky. Dobrý, tak jo, takže to je 1-1. Teď je to teda opravdu jako drámo, to znamená, teď by to chtělo něco těžkého. Dobře, teď nebudete hádat vlastně lokaci, ale řekl bych majitele ubytování. Tak. Tak, řekněte mi, komu patřil klobouk, ve kterém žili Bob a Bobek?
2: Viktor. Kouzelný pokuston.
0: Viktore, je to hotový, je to tutový! Jo! Udělejme bod Viktora! Gábi,
2: perfektní.
0: Nebuď smutná, zítra soutěžíme opět, jo?
1: Dobře, díky.
2: Hlavně říkám jméno.
0: Tak jo, krásný den, ahoj, Viktore, vydrž na dráze.
1: Ahoj.

0: Tvoje bába Vicky je tady, ahoj.
1: Ahoj.
0: Nazdár, ahoj.
1: Mě to, Romane, pobavilo, jak jsi řekl, a je, už zase tečeme. A první, co mě napadlo, bylo, šťávy, kom tečete.
0: Co to je?
1: No, teď to je balící hláška vždycky, čau šťávy, kam tečete.
0: Jo, aha, tak to jsem
1: taková ta nejhloupější podle mě jako pick-up line, tak, která může být.
0: Tak proto ji neznám.
1: No, já bohužel jo.
0: Řekl ti někdy někdo čau šťávy, kam tečete?
1: No zrovna jsme to tady s Domem probrali, jo, tak na základce to byl docela jako banger.
0: Jako fakt to je
1: hrozný. No jo, no.
0: Tak ono je taky fakt rozdíl, že když jsme chodili na základní školu, ale musím

0: Teda říct, že vlastně se mi to tak strašně líbí, že čeho šťávě kam teče.
1: To teď budu říkat vždycky, když poteče.
0: Že to asi na někoho použiju. Tak máme tady dnešní mashup.
1: Ano.
0: Vicky, normálně já ti něco řeknu. Jo.
1: No.
0: Tam jsou 4 věci v tom mashupu. Oh. Jo. První, druhá, třetí, čtvrtá. Jo.
1: Ano.
0: A já jsem poznal 3.
1: Co?
0: Já jsem poznal 3!
1: Co? No tak teď mě to nech poslechnout, abych věděla, jak moc těžký to bylo teda.
0: Tak jo, tak doufám, že poznáš všechny 4, když se takhle nepřímo povyšuješ.
1: Jsem si na to stoupla normálně.
0: Tak jo, tak, tak jdeme na to?
1: No.
0: Tak jo. A poznal jsem, počkej, a poznal jsem to, když jsem to slyšel jenom jednou.
1: Ne, to není pravda, to Dome, že ne?
0: No, je to právě, je to pravda. A, to, a dneska to má jenom 6 vteřin. Tak dobrý jsem, takovej jsem frajer, tak jdeme na to.
1: Jsi frajer, no. Já vám čau, šivý, tady neklid. Pauza ti skončila, nesmí. Maximálně 2. Jo! Game of Thrones.
0: Tak pojďme označit. Ty jsem nepoznal.
1: Haha! No tak já ten seriál mám hodně ráda. Potom rok, maximálně 2. To jsou pelíšky.
2: Já vám bolševikovi rok.
0: To bylo dneska fakt banální.
2: Maximálně 2.
1: Tak tam bylo...
0: No.
1: Past. Čau. Tady neklid s restem. Čau. Tady neklid.
3: Pauza ti skončila, nespí. Aha, už jsem myslel, že to neuhodné.
0: A to tam to Dominik dneska dělal právě kvůli tobě, tenhle ten myšlátor.
1: Je.
0: Tak a čtvrtá věc.
1: To je hrozně hezký, to vědomé. To je hezký.
3: Hezký
1: byl to takový robot, no.
0: Počkej, tak zpátky, neutíkej mi o tématu, už to tam byla jedna věc.
1: Já nevím, to
0: jo, to je prostě český animovaný seriál, nebo francouzský animovaný seriál.
3: Ale Vicky podle mě je na to ještě jako moc mladá.
0: Ne.
1: Asterix a byli?
0: Ne. Byl jednou jeden život.
1: Byl jednou jeden život. Tomu jsem nikdy nerozuměla, já jsem nějak jako přeskočila. Nejdřív jsem to nechápala, pak už jsem na to byla moc stará, ale měli jsme to povinně v biologii.
0: Já jsem na to koukala asi teďka v neděli, jsem si zapnul jeden díl a říkal jsem si, že to je vlastně tak jako hezký a bavilo mě na to koukat. Každopádně.
1: A byl jednou jeden svět, ne? Bylo taky. Byl
0: asi,
1: jednou jeden život,
0: určitě,
1: bylo jeden svět.
0: Jo, no. Spousta věcí bylo
1: ten
0: jednou.
1: Ten pán s bílým vousem, co vypadal jak Santa Claus.
0: Jo, nebo taky otec Fura.
1: Ano. Kdo? Dobře.
3: To byl zase jinde, no, trošičku.
0: Tak jo, já vím, že jo, ježišmarja, ale, vypadal jako.
3: No,
0: tak,
3: dobře, no.
0: Když někdo vypadá jako, tak to není znamená, to je to samé.
3: Na ta teďka koukám každý víkend.
0: Na pevnost bojáro. Hmm. Tak Vicky, co nás dneska čeká?
1: Dneska nás hlavně čeká samozřejmě Maty.
0: Už je v ulicích. Vyjel po D11 a nedojede do Hradce, to víme.
1: Aha, OK.
0: No, a jede tak... na Poděbrady, ne? Nebo co to říkal?
3: Jede u Poděbrad, tak,
0: ale
3: nejde
0: do Poděbrad. Tak.
3: Taky už víme, že rozdal všechen spinovský merch po cestě. Mm.
1: Fakt? To už stihnul?
0: Jako všechno. Ale Matěj,
1: on je rychlej.
3: Jako
1: je
3: na Matejo se sesypali spinéři na benzínce, hele.
0: Jo, tam skoro přepadli. Tak jo, tak jdeme
1: se
0: podívat na počasí. Dneska vás čeká deštivo téměř všude. Dominik by o tom dokázal mluvit prostě za lekodlálý hodiny, takže já řeknu, že dneska bude pršet a teploty budou kolem 20. Radio Spin.
4: BN. Čavísek, Antonio Barry a Lipi 16 rozširujú svoj spoločný projekt Barter 4. Na streamoch je tak novinka B4 Deluxe Lipi 16 Selection, ktorá prináša 7 nových skladieb a ďalšiu dávku súčasného slovenského repu. Tešiť sa môžeš aj na zopár hostí, tak si to čekuj. Do Česka opäť vyráža Revolution Train. Tento špeciálne upravený vlak ponúka interaktívny program zameraný na prevenciu závislostí, šikany, násilia či rizikového správania mladých ľudí. Navštevníci počas prehliadky prechádzajú jednotlivými vagónmi, kde sledujú príbeh mladých ľudí,

0: Spin komisař Rep v ulicích republiky.
1: Tak samozřejmě máme úterý, to znamená jak jinak, než že náš spin komisař Rep Maty je v ulicích republiky. No a já už ho mám teďka na drátě. Ahoj Maty.
2: Osa, osa, to je spin komisař Rep.
1: Čau Maty, prosím tě, pojď mi povědět, co se teda stalo, protože ty už prý nejseš na benzínce, protože si rozdal veškerý merch našeho rádia Spin.
2: Jo, je to přesně tak, nejdřív přijel jeden spinner, potom rovnou dva, takže jsem všechno rozdal a už jsem na svojí cestě po D11 dál, směr na Hradec Králové, kam ale nedojedu, protože si jedu na Poděbradech a zbytek si zatím nechám pro sebe.
1: No dobře, dobře, no tak díky moc za info, musím říct, že je teda úplně skvělý, že dneska prostě spinneři si tě takhle našli a úplně bych řekla, že to bylo, že si na tebe takzvaně počíhali.
2: No. Je to vlastně tak, no, jako všechno mi vzali a mě prostě nic nezbylo, no, takže já prostě musím jít dál.
1: Tak naštěstí ti nevzali úplně všechno, naštěstí máš u sebe ještě odměny pro toho spinnera, který určitě poctivě poslouchá naše rádio. Máš tigry?
2: To je pravda, mám 3 balení tigrů, k tomu samozřejmě i tričko.
1: No tak
2: takže
1: skvělý.
2: Nálož, prostě mám ready tigrátku.
1: No a prosím tě, jak jde zatím cesta? Jede všechno smooth? Měl jsi kafe?
2: Hele, kafe jsem neměl, ale měl jsem energiťák z Tigros, takže jsem plný energie a teď už prostě razím směrem Poděbrady.
1: OK, no tak skvělý. No a prozradíš nám třeba, za jak dlouho tam budeš na místě?
2: Ale když na to šlápnu, což asi to tak dopadne, tak tam budu cca za půl hodinky.
1: No dobře,
2: za 40 minut.
1: Za 40 minut a máš ještě nějakou nápovědu, kam jedeš, anebo zatím musíme teda hádat, že je to někde kolem Poděbrad a pak nám to prozradíš?
2: Hele, tak ještě prozradím to, že tam, kam jedu, tak velmi blízko je například taková třeba kostnice.
1: Kostnice? Tak ale to je teda podle mě velká nápověda, to už se mi začíná trošku něco jako dávat dohromady, tak teď ještě nechci trapnit a říkat to do éteru, ale každopádně tuším, že spinneři už by mohli mít tipy, tak díky moc Maty, no a říkám, šťastnou cestu a spojíme se za půl hoďky, až budeš na místě.
2: Jasně, dáme se vidět, tak zatím čus.
1: Měj se krásně, ahoj, Radio Spin.
0: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz a balíček Tigrů bude třeba tvůj.

na 8 ráno celou stovku odvysíláme v éteru Rádia Spin. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně v éteru Rádia Spin.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou a samozřejmě tracky na přání, takže rozhodně neváhej a zavolej si o svůj track, a to stejně jako tady Johnny alias Tom a Jerry.
2: Ahoj Vicky, můžeš mi tam zahrát jedno Polího a bude to kotvím a bude to pro tebe do studia a pro mě, že už mám dneska hotovo zatím a pro všechny spiňáky a spinérky.
1: Díky Johnny, teda tady se někdo má, že už má hotovo, je prosím tě 9.22, já jsem teďko nenastoupila do rádia a ty už máš v podstatě hotovo. No tak to je teda paráda, tady někdo umí vzít za práci. No tak jo, tak jdu ti tady dát songu na šťastnou cestu domů, dávám tady Paulího Garanda a Kotvim, moje oblíbený Rádio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď.
0: Ladíš Rádio Spin?

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, nehoda je v Brně, a to v ulici Bítežská. Dál se přesouvám na dálnice, tady je nehoda na D4 ve směru na Prahu na 44. kilometru, a to v okolí Příbrami. No a teď už jsem v Praze, protože tady máme nehodu na Poděbradský směrem z centra, takže ven. No a nehoda je taky v ulici Ústecká, a to v Dolních Chabrech. Jinak nám poskakuje Pražský okruh, a to od Černáku až po Štěrboholskou spojku. Tady čeky až 22 minut navíc. No ale abychom to zakončili pozitivně, tak hlásím, že Maty, který má jet po D11, vypadá, že nebude mít žádné zpoždění, protože tam by to mělo jet úplně krásně. To je ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a volej 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Sportovní fanoušci, máme svůj festival! 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník festivalu

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Vicky tady s tebou, komunikátor Radio Spin, no a právě nám zahrálo Yummy Yummy, a to Justina Biebera. No a teď čekám, jaký bezvadný, chutný track si necháš zahrát ty, protože teď máš jeden song na to, aby si mi zavolal a řekl si songu podle sebe. Takže já už tady čekám, kdo první vytočí číslo 210, 32, 30, 30, anebo mi rychle posílej nějakou hlasovku, abych ji tady stihla dát do éteru. Díky moc, těším se.

0: Spin.
1: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou a samozřejmě, že tracky na přání. No a první, kdo se mi dovolal, a to v podstatě, že jsem ani nestihla ještě odkliknout začátek dalšího songu, tak hned jsem tady měla Petra. Čau Petře.
2: Čau Vicky.
1: Čau. Prosím tě, tak ty si prej dneska Matyho nestihl takzvaně ofous.
2: Ano, ano, vzkaz pro Matyho. Dneska si mi vyklouznul ty lumpe. O 4 hodiny jel jsem na Sadskou. Příště si tě vychytám jinde.
1: Ty bláho, takže pozor, takže Petr je tady hlavní, tady před dubem, za dubem, tam Petě. Si na tě počíháme. Takže Maty pozor, náš spin komisař rap, Maty určitě bude zase příště někde ještě chviličku zevlovat na benzínce, tak věřím, že ho tentokrát chytneš, Petře.
2: Hele, chtěl jsem ho pozvat na kávu, má smůlu.
1: Aj, aj, aj, no
2: mohu
1: tak to...
2: Mohu dostat kávu a mohu ze mě tahat cigarety.
1: To, samozřejmě cigarety ne, ty nejsou zdraví, ale tak to káves samozřejmě je fajnovej. No Petře, prostě dal si tady teďkon do éteru nabídku, která se špatně odmítá, tak já věřím, že Maty si na tebe příště počká. Speciálně na tebe. Tak prosím tě, co si teďkon necháš zahrát na to dopoledne?
2: Dáme Borečka pro všechny.
1: Tak jo, počasí bude Boreček. Akorát,
2: žádný velký metro.
1: Jsi spokojený, jo, s počasím?
2: Jo, jo, jo, takhle těch 21 klidně po celý rok.
1: Tak to je dobrý.
2: Tričko, hele, pohoda.
1: Hele Petře, tak to se tě ještě tady musím teďkon zeptat. Co ty a klimatizace? Teď ji nepotřebuješ, ale máš ji už zprovozněnou.
2: Jasně, už funguje.
1: No tak krása, tak ty jsi teď vybavený do každého počasí. Tebe už nic jasně. Nepřekvapí.
2: Hezky. Hele, mě tady v té práci překvapují každý den. Už celý 20 let. Jupí.
1: No tak je vidět, že to máš rád.
2: Tak, tak, já to miluji.
1: Zníš nadšeně. Tak jo, Petře, hele, měj se krásně. Hezký, hezký
2: den.
1: Čau.
2: Čau.
1: Radio Spin.

0: Špin komisař Rep v ulicích republiky.
1: Je to tak, máme Matyho v ulicích republiky. No ale teď už by mě zajímalo, kde přesně. Ahoj Maty, slyšíme se.
2: Čau Vicky, slyšíme se.
1: Skvělý, takže náš spin komisař Rep Maty vypadá, že ještě je teda někde na cestě. Kde seš teďka, Maty?
2: Hele, už jsem pomalu v naší cílové destinaci. Projel jsem D11, sjel jsem u Poděbrad, jak jsem říkal, a vydal jsem se tam, kde je třeba taková kostnice.
1: Počkej, já to zkusím říct, co to je, jo? Já si myslím, že to je Kutná hora, je to Kutná hora?
2: A je to Kutná hora, vydal jsem se ke Kutný hoře, ale pozor, moje cílová destinace byla ne Kutná hora, ale krásná vesnička nebo městys Čáslav. Čáslav, jo!
1: Zajímalo,
2: prosím. Jsou tady nějaký farmářský trhy na náměstí, to město žije lidi.
1: No to je skvělý teda, a to teda ještě musím říct, to by mě zajímalo. Věra Čáslavská je z Čáslavy? Špatná otázka.
2: Jo, ona založila Čáslav vlastně.
1: Fakt jo, hustý, takže je tam i spousta sportovců.
2: No jo, dokonce jí socha na náměstí tady.
1: Vážně? Hezký, je. Yeah. A takže spousta trhů, Věra Čáslavská na náměstí, no tam je to paráda. Dáš si zmrzku?
2: Dám si asi čerstvé jahody tady.
1: Ty bláho, tak to zní skvěle. No každopádně teda, abychom se nenechali tady sidequestama takzvaně zahltit, prosím tě, ty tady máš hlavně svůj hlavní úkol, a to je najít toho spinera a zkontrolovat, jestli poslouchá Radio Spin, aby ho odměna neminula takzvaně v podobě Tigru. Tak pověz, kdo to je?
2: Je to tak, tak já už to tady propálím. Náš spinner, který byl vyhlasován z Čáslavy, se jmenuje Pavel, takže okay. Pavle, jestli posloucháš, už k tobě mám namířeno.
1: Pavle, halo, doufám, že už jsi u rádia, doufám, že právě teďka otvíráš okno a už vyhlížíš Matyho, protože už nám krouží po náměstí.
2: Už tady kroužím.
1: Krása, tak v tom případě Maty, přeju ti, aby si úspěšně dokroužil, aby to bylo hladké přistání, no a těším se, až dáme rozhovor i se spinnerem, tak takzvaně dobře se najděte s Pavlem a slyšíme se za chvilku, ne?
2: Najdem, slyšíme, zatím čau Vicky.
1: Zatím měj se krásně, ahoj, Radio Spin.
0: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @ radiospin.cz a balíček Tigru bude třeba tvůj.

0: Tak ještě tady máme rychlou počasovou vsuvku, počasovou vstupku. No, Vicky ti teď řekne, jaké je venku počasí. 18 stupňů Celsia v Praze, ve zbytku republiky kolem 20 stupňů, s tím, že máme převážně zataženo, v Praze dokonce i občasný slabý přehánky. Jinak dneska maximálně kolem 22 stupňů a bude lejt v celé republice, takže prší, prší, jen celé je. Rádio Spéna.
1: Příjemný útorkový deň. Paul Wall dokazuje, že do starého železa rozhodne nepatrí. Texaský veterán predstavil nový projekt Fortune and Glory, na ktorom nadväzuje na svoj typický južanský zvuk a zároveň ukazuje, že aj po rokoch má čo ponúknuť. Album prináša mix klasického rapu, sebavedomých textov a hostí z domácej scény. Ak hľadaš niečo netradičné, tak v stredu 10. uvedú na pražských Jatkách 78 oceňované predstavenie Up and Down od súboru Cirkla Putika. Novocirkusová inscenácia spája akrobáciu, tanec a divadlo do poetického príbehu o živote, spomienkach a ľudskom osude. Martina Sábliková po konci rýchlokorčuliarskej kariéry rozhodne nezahála. Česká športová legenda sa úspešne predstavila na cyklistických pretekoch a hneď si pripísala medailové umiestnenie. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a be in s Rádiom Spin.
0: Za 3 minuty 10 posloucháš komunikátor s Vicky.

srpna od ráno celou stovku odvysíláme v éteru Rádia Spin. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně v éteru.

0: Pan komisař Rep v ulicích republiky.
1: Vicky tady s tebou, no a samozřejmě taky náš spin komisař Rep Maty na drátě, který se mi teď dovolal. Čau, Maty!
2: No čau, Vicky!
1: Čau, čau, tak prosím tě, Maty, naposledy víme, že seš v Čáslavi a že si tam už kroužil někde kolem oken Pavla, tak jak to dopadlo, máš ho na drátě?
2: No hele, máme tady takovou prostě, jak to bylo v plíškách, máme tady takový nešvar.
1: Ano.
2: Protože tady Pavel, místo toho, aby řádně poslouchal Radio Spin, tak se momentálně celý ve Vídni.
1: Aha.
2: Takže bohužel Tigry pro něho dneska nenoručím, prosím mu je nedám.
1: Ajajaj. Teda, Maty, na jednu stranu bych ráda řekla, že seš přísnej, ale na druhou stranu pravidla jsou pravidla. No. A když člověk není zrovna u rádia, ano, a poctivě neposlouchá, že jo, tak jak máš ověřit, že opravdu je naším věrným posluchačem?
2: No, ne asi, takže já se přesouvám, bohužel jsem si myslel, že se můžu teda odvíct domů ty tajgry, ale hele, mám tady náhradní adresu, která bude, no, možná blíže, než si ostatní spinners myslí.
1: Aha, dobře, a dáš nám nějaký hinty, nebo zatím budeme tak nějak tápat?
2: Takhle, nebude to tady poblíž Čáslavy, ale dobře. Bude to poblíž právě tam, kde Radio Spin sídlí.
1: Aha, no počkej, vezeš to mě, já poslouchám. Maty, já poslouchám.
2: Pravidelně. Ale hele, hele, jestli chceš, tak hele, já si myslím, že se to nikdo nedoví, já ti tam hodím jednu plechovku a...
1: Maty, stav se, ano, jsi opravdu poctivý komisař. Jsi takový úplatný komisař. To teda, já když ti tady zahraju písničku na přání.
2: Beru kávy, beru všechno.
1: Dobře, dobře, takže za písničku na přání a tady za kafe taky dostanu svýho tajgra. Tak to beru, to beru. No dobře, Maty, takže někde kolem rádia, tak to se teda musíme nechat překvapit všichni se spinnerama. Já musím říct, že teda tohle nabralo úplně nečekaných obrátek. Tohle to byl opravdu obrat do 180, Maty, ale víš co, aspoň jsi si udělal hezký výhled a taky výlet do Čáslavy, tak jako je to tam hezký, ne? Takže nelituješ.
2: Nasi. Nelituju, absolutně nelituju, viděl jsem tady krásné tržiště a nic jsem se nekoupil, bohužel.
1: Aj, tak ještě ty jahody stíháš, ale...
2: Jo, já hodím mražený, v igelitu balený, čekaj tam na mě.
1: Přesně tak. No, já už jenom říkám, že zdravíme Pavla do Vídně, cítíme závist.
2: Teď mi akorát píše SMSku, že děkuje za skoro výhru. Takže, hele Pavle, užij si Vídeň, ale bohužel tajgry, tak ty na tebe budou čekat třeba příště.
1: Třeba někdy jindy, každopádně teda tygři se teďkon vrhají zpátky do Prahy. Tak Maty, šťastnou cestu a budeme ve spojení. Čau.
2: Díky, čau.
1: Radio Spin.
0: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz a balíček tajgrů bude třeba tvůj.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: aplikace.
1: Vicky tady s tebou a samozřejmě mám tady výběr dalšího tracku podle tebe, Spinnere. No a teď tady mám Baru.
2: Ahoj Vicky, prosím tě, pustila bys mi tam od Bobbyho. Výběr nechám na tobě. Díky, čauko.
1: Jasný. Já teda Baru, slyším, že jsi se právě probudila, tak jsem se rozhodla hodit ti tam něco energického, ať tě to nakopne do toho úterý. Dáváme, to je ono. Radio Spin, užívej.

0: Posloucháš Radio Spin, no a já bych ti samozřejmě ráda připomněla, že tady u nás na Radio Spin soutěžíme o lístky na Elbow Fest. Ten už proběhne v sobotu 13.6. a to v amfiteátru Loket, to znamená, že to bude open air, bude tam krásně, věřím tomu. Hlavně tam bude i skvělý line-up, bude tam Refew, Jaroslav Olách, Maniak, Ginter, Čávo, Koki, Sosein, no a celým dnem tě provede Robo Hypeman a Human. Hele, tohle to zní jako opravdu skvělá akce, na který chceš bejt. No a lístky, tak o ty můžeš soutěžit už například zítra, a to v 6.20, a to s Dominikem v jeho poznávačce, takže laď Radio Spin a vyhrávej lístky. Radio Spin. Rychlá doprava na Radio Spin. Teď už máme nehodu v Brně v ulici Bítežská, to je v regionech, a přesouvám se na dálnice. Tady je nehoda na D55C na exitu 32, nájezd směrem na D1. Je to v okolí Otrokovic a čekej tady zdržení. No a crash máme taky na D8, a to na exitu 1 v okolí Zdib. Teď už se přesouvám do samotné Prahy, tady máme nehodu v ulici Argentinská, no a pozor, v ulici Dělnická v Holešovicích je prý olej na vozovce, takže pokud můžeš, taky se vyhni. To je ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak rozhodně neváhej a poděl se mnou a se spinnerama, no a to na čísle 210 32 30 30, anebo pošli hlasovku do apky, díky za to.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin Radio.
2: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafakt, Refew, Jarda Olách, Maniak, Koki a Sose. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spain.
3: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce, tak buď od 20. června u toho.
1: Radio Spin je jediný

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou a jedeme dál v trecích na přání. Já už tady mám teď na drátě Tomáše. Ahoj Tomáši.
2: Čau.
1: Čau, čau, čau. Tak prosím tě, už jsi dneska hlasoval do naší top stovky Nej CZSK hitů?
2: Už jsem hlasoval.
1: Jo, a prosím tě, koho jsi hlasoval? Povídej.
2: To se nechám pro sebe, ať si každý rozhodne.
1: Ne, Tomáši, ne, mě to zajímá. Pojďme trošku podrbat.
2: Koho tam? Nechci.
1: Tomáši, tak já jsou tam tři hlasy, tak aspoň jeden.
2: Ne. Ať si každý to bude, to je, pak to bude cinknutý.
1: No to není cinknutý, to tak jako jenom sdílíme svoje favority, tak já se taky vždycky tady přiznám, koho jsem hlasovala. Tak, ajaj. No a na to konto nám radši Tomáš zmizel, protože opravdu je tak tajnej jako hrad v Karpatech. Každopádně, co si vybral Tomáš, což může být podle mě nějakým způsobem indicie, je Vladimír 518 s Martinem Svátkem Planetu Prahu. No a já bych ráda připomněla, že v naší top stovce nej.cz.sk hitů všech dob, kde můžeš hlasovat tady u nás na rádiu Spin a to na našich internetových stránkách, tak tady máš například od Vladimíra 518 i ještě song Jdu dolů.
3: Víc vidím, jak scházejíš, jeli jsme spolu, nahoru dolů, jeden tým, teď se ti pořád vstavu.
1: Takže určitě máš co hlasovat, ještě je tady jeden track od nich a to tady Smíchov Újezd a to je ještě s Orionem a Hugo Toxem. Takže určitě doporučuju, já tady mám možná ještě Tomáše zpátky. Haló, slyšíme se. Kdo tam?
2: Čau, Vicky, tady David.
1: Aha, tady David, tak prosím tě, promiň Davide, tak potom, každopádně teď bych už ráda tady dokončila a zahrála Planetu Prahu. Nezapomeň dneska hlasovat, tři hlasy, Radio Spin.

0: Si nebude dětský den?
1: Nebudou dětský písničky?
0: Ale budou! Už zítra ráno se těšte.
1: Na kačery.
0: Na letajícího Česmíra.
1: Na princové jsou na draka.
0: Taky třeba na moji oblíbenou písničku Co takhle svatba princi.
1: Nebo třeba na všechno ostatní, na co si jenom vzpomenete.
0: Startujeme zítra ráno v 7, buďte určitě u toho, těšíme se na vás. Happy birthday.

0: Posloucháš Radio Spin, tohle byl takový ten skvělej summer vibe, už bych řekla, Body to Body, můj oblíbený song. No ale každopádně, já bych ti teďkon ráda připomněla, že tady máme 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Vlastně do minulého týdne se nominovaly tracky a teď už tady máme tu top stovku, to najdeš u nás na stránkách Radia Spin na počítači. No a každý den až do 21. června tady můžeš hlasovat, máš 3 hlasy a posouvat svoje favority, svoje nejoblíbenější repery a jejich tracky nahoru. Momentálně to tady samozřejmě máme rozdělený 1 až 100 a podle abecedy, jo, takže vůbec nemusíš mít stres. To, že tady máme prostě Vladimíra 518 až dole, tak to je opravdu jenom tím, že je V jako Vladimír. Vůbec to neznamená, že nakonec nemůže skončit třeba právě nahoře na špici. Každopádně, kdo jak hlasuje, ať mi dává vědět a já už tady mám úplně jasno, koho bude volit třeba takový Kozy.
1: Čau tady Kozy, v top 100 CZSK bych určitě rád viděl India Vič, Léto.
0: Tak to je mi úplně jasný, že Léto. To prostě chceme poslouchat v létě, jak by ne. No a potom tady máme další track a to Zlatokopa, Johnny.
2: Hele, pro nás jako rapový dětky bych určitě viděl India Vič, typu Zlatokop.
0: Tak je jasný, další India Vič, ty vláho, máme to tady taky, no a Kaní, koho budeš dávat ty?
3: Čau, tady Kaní, hele, nevím, jestli už to někdo říkal, ale za mě určitě India Vič stojí čtvrti, to tam prostě nesmí chybět.
0: A potom tady máme samozřejmě tuhle z tvojí čtvrti gangsterku, takže rozhodně je tady z čeho vybírat u India Viče. Máme tady dokonce ještě my tři, takže rozhodně tracky tady jsou a je potřeba posouvat India Viče nahoru. To znamená, že opravdu se tady čeká na tvoje hlasy, máš 3, takže rovnou tyhle ty 3 tracky můžeš poslat nahoru a budeme je mít třeba v top trojce z naší stovky. Tak šup šup na stránky a hlasovat. Teď si ještě řekneme, jaký je počasí. Máme momentálně v Praze nějakých krásných, teď se mě to ztratilo, ale už to vidím, 18 stupňů Celsia, polojasno, ale mělo by místama pršet, jinak ve zbytku republiky, jak by jsme dnešní maxima na 22 a late bude jako z konve a to v celé republice. Jinak máme se na co těšit, v příští hoďce budeme zase s Matym, Maty už je zase v Káře a jede směr Praha, protože bohužel v Čáslavi nenašel našeho spinnera Pavla a samozřejmě bohužel pravidla jsou pravidla, když spinner není u rádia a neposlouchá naše Radio Spin, tak bohužel.

0: žádný tajgry pro něj. Každopádně tím pádem dobře pro dalšího spinera, který dostává šanci a může prokázat, že je náš nejlepší a nejskvělejší posluchač. Díky za to.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s dabou.
3: Hillbilly krev rvál se jak lev. Po nohy v bažině, v hlubokém lese, kde neslyší nikdo můj zoufalej řev. Ten zmatený svět pod nohama květ roste tak tiše.

0: špin komisař Rep v ulicích republiky.
1: Pokračujeme dál na cestě, na Matyho velké cestě za spinnerem, který opravdu poctivě poslouchá naše rádio Spin. Ahoj!
2: Čau, čau!
1: Tak prosím tě, Maty, ty náš spin komisaři Repe, pojďme si to trochu rychle shrnout, jo? Tak ty jsi původně jel teda do Čáslavy, tam si obdivoval Věrku a Jahody, no a přišel si potom s nabídkou jako kvalitního tigru a skvělýho tiger merče za Pavlem k oknům. A co se stalo?
2: Přesně tak, dorazil jsem hezky do Čáslavy, no ale místo toho, aby mě tam uvítal Pavel, tak mě tam uvítali kolegy, kteří mi řekli, že momentálně ve Vídni.
1: Ajajaj, takže Pavlova smůla, každopádně Pavel se ještě ozval a i tak nás zdraví z Vídně, tak to je krásný zase na druhou stranu, ne? Zdravíme zpátky do Vídně.
2: Zdravíme do Vídně samozřejmě, ale teď už k tomu důležitýmu a to k našem samozřejmě našim tigrům a k našemu výjerci, protože už teď směřuju do Prahy, jsem už tady u Letňan na okruhu a pomalu jedu na Prahu 7, kde už by na mě měl čekat spinner, doufám, že poslouchá a doufám, že už si výhru přebere a jmenuje se Honza.
1: Jo, Honza!
2: Honzo!
1: Takže Honzo, prosím tě, Honzo, já doufám, že teďkon posloucháš, že ladíš naše rádio Spin, to znamená jinými slovy, že už teďka seš připravený a už určitě stepuješ před baráčkem a vyhlížíš Matyho a jeho velkou spinkáru.
2: A to doufám.
1: No to samozřejmě Maty doufá ještě víc než kdo jiný. Zároveň teda Maty, takže tigry všechny v pořádku naložený, jo? Tričko taky, jo. Seš vybavený.
2: Jsem vybavený úplně všim a hele Pavle, respektive Honzo, až budeš vycházet, vem si deštník, prší.
1: Dobře, ale tak naštěstí Honza není z cukru, takže věřím, že se nedá a že předávka tentokrát už proběhne úplně v pořádku a že tam hlavně Honzu zastihneš u toho rádia. Tak držím palce, Maty, dobře doráž, pochopila jsem, že za 10 minut seš tam.
2: Za 10 minut jsem tam, ale ještě uvidíme, protože jsem tady jinak belský. A je solidně zasekaná.
1: Ajajaj, tak díky moc za dopravní vsuvku tady. Budu držet palce, ať to tam moc dlouho nestojí. Šťouchačka, ajajaj, znám to. Každopádně, měj se krásně a spojíme se i s Honzou.
2: Jasně, zatím
1: budu v to
2: čau.
1: Doufat. Čau, Radio Spin.
0: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz. A balíček tigrů bude třeba tvůj.

0: Robin.
1: A jsem tady s další várkou tracků podle tebe. No a teď tady mám vzkaz od Prochyho.
2: Ahoj Vicky, prosím tě. Pro všechny jeho Čechy bych chtěl poslat něco pěknýho. Viktor Šín, nechám to na tobě. Něco tam pošli. Děkuju ti moc krát a přeju ti krásný den.
1: Děkuju moc a pozdravuju a užívej, mám Viktora Šína, rozdělený světy. Pozdravuju Jižní Čechy, ahoj Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, tak nehoda je na silnici 26 a to u Plzně směrem do centra. Jsou tady havarovaný dvě těžký nákladní vozidla. No a plné zprovoznění silnice by mělo být až kolem 1 hodiny. Dál se přesouvám na dálnice, tady se zdržíš na D7 v okolí Slanýho, počkáš si tady až 15 minut směrem na Prahu. No a teď už jsem v samotné Praze, tady nám poskakuje Zlíchovský tunel směrem na Smícháč, kolem 12 minut navíc. No a Šťouchačka je taky na Ječné úplně v centru, tady je kolem nějakých 6 minut navíc. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký aktuální info, tak rozhodně neváhej a informuj mě a spinnery, a to na čísle 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

slovech ti sledují jízly běděj. Mafie synerovců míří na tvůj obličej. Gana má, nic není za náma, furt si neřád. Skolo se srdce, město s lořádem si na pořád. Ještě že jsou ty místa, kam ještě nepřijde.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Vicky tady s tebou a tracky na přání samozřejmě. No a mě už se před chviličkou dovolal tady David, který dokonce dal i vědět, co dneska hlasoval v rámci naší top stovky CZSK hitů všech dob, který teď můžeš najít právě na stránkách Rádia Spin. Hlasuje se až do 21. a každý den máš 3 hlasy. Tak komu si je dal, Davide?
1: Tak čau, tady David. Tak já jsem v největších hitech, tak jsem vybral Ektora, Kancelář, Prahu Vodovara Prince a Cigánský sen od Rytmuse, to je jasný. A zahrát bych tě poprosil, vidím to jako včera od Ektora, bylo by to pro všechny za volantem a pro tebe do studia, díky.
0: Jasnačka, mám to tady pro tebe připravený, jenom pro připomenutí, i tohle je v našem žebříčku 100 největších hitů, Kancelář. Na tachometru 50, nemám důvod šlapat. Yes, Ektor a potom taky Dolar Prince a jeho Praha. Smíchov, Žižkov, Vinohrady, Libe, Černák, Rusme, Řep, Zemi, Šude, Smíchov, Žižkov. Jo, jo, máme hodně městských částí. No a potom taky Rytmus. Cigánský sen, řekla bych, že opravdu jako hodně legendární track. Takže díky moc, Davide, za tvůj výběr. Jsem zvědavá, co budeš volit zítra, jakou zvolíš taktiku, jestli budeš dávat ty 3, a nebo jestli budeš obměňovat. Každopádně teď už pro tebe mám Ektora a Enemy, vidím to jako včera. Užívej, krásný den, Radio Spin.
2: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit.
3: Pojď.
4: Radíš Radio Spin a komunikátor Spin.

0: dnes.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: a to se Smekwanem a jeho Meskalem, takže ještě jednou vítej tady na rádiu Spin. Posloucháš taky můj komunikátor, to znamená, že tady hrajou tracky podle tebe. No a ráda bych ti ještě připomněla, že chápu, že už je kolem 12. a už si říkáš, tyjo, myslíš jenom na oběd, už je mi to jasný, už si říkáš, jaká bude polívka, co bude jako hlavní jídlo a dneska bych si dal nějaký gulášek nebo tak něco, ale pozor, náš Maty, náš Spin komisař rep, dneska prodloužil svoji šichtu, no a nejenže teda se zastavil v Čáslavi, ale tam zjistil, že Pavel zrovna felí ve Vídni a tak se rozhodl, že Tigry poveze ještě jinýmu spinnerovi, no a jak to celý dopadne, tak to se doufám dozvíme už v příští hoďce. Teď si dáme počasí. Koukáme na to, jak je venku, momentálně máme v Praze 17 stupňů Celsia a mělo by lejt a lejt a lejt. Ve zbytku republiky máme teď až 24 stupňů, ale to v Jihomoravském kraji, takže o tom si zbytek republiky může nechat jenom zdát. No a dneska maxima spíš tak kolem těch 22 stupňů. Bude lejt jako z konvé celý den a úplně všude. Když se podívám ještě na zítřek, tak tam to není o nic moc lepší. Dokonce i teploty nám ještě klesnou a to kolem nějakých 17 stupňů.
1: Spin Radio.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
3: Historical Air Show už visí ve vzduchu. K vidění bude i společné vystoupení více než 30 společností.

0: sportovních historických letadel vyrobených na našem území od roku 1945 až do současnosti. Den plný burácejících motorů, leteckého nadšení a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
2: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
3: Čau, tady Red Z. Zvu vás všechny na křest svojí nový desky Dark Side Fanatic v Brně na Špilberku. Je to už za 2 týdny, to znamená 17. června. Vždycky kupuj na SMS Ticket.

0: nejlepší rádio.
1: Rádio Spin.
2: Každý den je voden mým. Každý den je voden mým. Každý den je voden.

8 ráno celou stovku odvysíláme v éteru Rádia Spin. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně v éteru.

0: Pen komisař Rep v ulicích republiky.
1: No a mě už zajímá, jak to celé dopadlo, jestli Maty ulovil to správného spinera a předal mu dárek a to v podobě Tigru a taky suprovýho Tiger trička, samozřejmě za předpokladu, že poslouchá naše Radio Spin. Ahoj Maty, tak prosím tě, druhý pokus, jak to dopadlo?
2: Vyšel podle mě na výbornou, jako sice v Čáslavech nám dali košem, ale vrátil jsem se do Prahy, jsem na sedmice v Holešovicích, už jsem tady našel Honzu v krásném audiotechnickém servisu. Kluci tady spravují super prostě techniku, nějaký DJský pulty, mixáky, vypadá to mega hustě a já už ho tady mám na drátě. Čau, čau.
1: Ahoj, ahoj Honzo, no tak gratuluju, no, že to takhle vyšlo, že jste se našli, zároveň teda hustý, co děláte, znamená to, že vám tam Radio Spin hraje přímo z vašich přenašečů, který tam opravujete.
2: Dá se říct, že jo, určitě.
1: A Honzo, slyšel jsi tady výzvu Radia Spin, že se blíží Maty k tobě?
2: No, jasně, jak to posloucháme, že jo, takže jsem slyšel, že se blíží Letňanama k sedmičce a pak už jsem slyšel tvoje jméno a už jsem věděl, že je dobře.
1: A už jsi věděl, že Tigry budou u tebe. No tak to je úplně skvělý. Jak jsi se cítil, jako, jaký je to pocit, když víš, že jede za tebou?
2: No začal jsem být nervózní, začal vypadat šroubováky z ruky tady a těšil jsem se, no.
1: No tak úplná pecka. Prosím tě, prozradíš nám, Honzo, jak dlouho nás posloucháš tady na rádiu Spin?
2: Já poslouchám Spin úplně od první písničky, kterou jste kdy pustili.
1: Hustý. No takže to už je nějaký ten pátek.
2: Ano.
1: Tak to je pěkný. A posloucháš celý den?
2: Poslouchám celý den v práci, v autě, nepřelazuju.
1: Tak to je úplně, tak to jsi opravdu ten nejvěrnější z nejvěrnějších a ty Tigry si opravdu zasloužíš. Jsou prostě tvým právem. Potom by mě zajímalo ještě, co tričko?
2: Tričko mi je trošku velký, ale já peru tak, že se vždycky rozrazí, takže si myslím, že za týden bude OK.
1: Takže dobrý, vypereš na 60 a bude to tvoje velikost. Tak skvěle. Prosím tě, já bych ti ráda zahrála track na přání. Co to bude?
2: Já bych chtěl ho poslat Luci, která mě přihlásila do soutěže. Chtěl bych zahrát od Refuva Dobrý den.
1: No a můžu se zeptat, Lucka, to je...
2: Přítelkyně.
1: Přítelkyně.
2: Ano.
1: No tak to je hezký. Ona věděla, proč to dělá, že se s ní podělíš o ty Tigry.
2: Ale věděla, že já si na to potrpím.
1: Když jsi v tomhle tom ještě přeborník, tak by mě zajímalo, jak to máš s těma příchutěma.
2: Těším se na všechny ty nový, až ochutnám. Takhle nedokážu teďka říct úplně, kterou přesně, na tom se těším, nejvíc ochutnám a pak budu moct říct, která z nich nejlepší.
1: Takže tam jsou nějaký, který neznáš.
2: Určitě.
1: No tak to ti přeju, aby to byla totální šmakuláda. No a děkuju ti, jsem ráda, že posloucháš, poslouchej dál. A Maty, my se asi loučíme.
2: My se loučíme, dneska to proběhlo úspěšně, takže všechno předaný na sice na druhý pokus, ale myslím si, že to krásně vyšlo a kluci to je mají super a já doufám, že to užijou.
1: Díky moc, no a já už tady samozřejmě mám review a dobrý den, takže zdravíme Luci, zdravím Honzu do audia, no a samozřejmě i tvoje kolegy a jdeme si udělat dobrý den, Radio Spin.
0: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz a balíček Tigru bude třeba tvůj.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou a samozřejmě tracky na přání. No a já už tady mám dalšího spinera, Montyho. Tak Monty se taky s náma podělil o to, koho hlasoval teďkon do naší top stovky CZSK hitů všech dob. Tak prosím tě, poděl se s námi.
2: No tak dal jsem tam Rytmuse,
1: nice.
2: Potom Gleba, Papa a pak Resta, Raz 2.
1: Hezky, díky moc, Monty. No a co si necháš zahrát?
2: Tak Gleba a nechám to na tobě.
1: Dobře, díky. A pro koho?
2: No tak pro tebe, ať máš lepší den, když vím, že ho máš ráda.
1: Díky moc, Monty, máš pravdu, já mám Gleba mega moc ráda a ty evidentně taky, takže díky, že jsi taky hlasoval Gleba Papa. Zatím si budeme muset počkat, než ho zahrajeme přímo tady u nás na rádiu Spin, protože samozřejmě nám zahraje i v rámci hitparády a to doufám, že 25.6., kdy se budou vyhlašovat žebříčky, takže do té doby ho potřebujeme pošťouknout co nejvíc nahoru, takže pojďme si to tady dát společně. Rapinbox Volume 1 Radio Spin, dík.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou mířím na dálnice, tady je totiž nehoda na D4, a to na 25. kilometru ve směru na Prahu v okolí Voznice. Teď už se přesouvám do samotné Prahy, tady je toho totiž teď bohužel hodně. Je tady nehoda na Vinohradský a potom taky na křižovatce ulic Chodkova a Bádenyho, což je na Praze 1, je to směrem na Špejchar. No a crash hlásí i Davidský tunel, respektive směrem na Baranďák je tady porouchané vozidlo, to znamená nepojízdné, čekej tady rozhodně zdržení a šťouchačky. No a crash máme taky na Pražském okruhu, a to na 18. kilometru ve směru na D1, a to v okolí Řeporí. To je ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a dávej vědět. A to na čísle 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Sportovní fanoušci, máme svůj festival. 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník festivalu

0: a www.offseason.cz.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Zkusám něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc

0: Spin.
1: A je to tady náš poslední společný track na přání v rámci komunikátoru. No a já už tady mám vzkaz od Páji.
2: Ahoj, krásná Vicky, prosím tě, já mám na tebe takovou prosbičku. Mohla by si zahrát MC Gaye a G-Funk pro všechny řidiče, ať se nám dneska jede líp, protože počasí nic moc, takže se moc dobře nejede. Takže všichni kolama dolů a díky Vicky, Pájo.
1: Jasně, Pájo, mám to tady pro tebe připravený, za to, že jsi tak hezky poprosila, za to, jaký jsi galantní, tak ti rozhodně přeju, aby už moc nepršelo, no a zároveň ti tady na jízdu dávám G-Funk. Užívej, Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď.
0: Radíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou. Končí nám tady dnešní komunikátor, ale už teď se můžeš těšit na Spin Extra s Jirkou. Jirko, čau.
1: Čau Vicky, čau Spineři.
0: Čau, čau. Prosím tě, tak co? Už jsi dneska hlasoval do top stovky CZSK hitů všech
1: dob? No samozřejmě, já hlasuju každý den.
0: No to je dobře. Tak schválně, co tvoje dnešní volba?
1: Moje dnešní volba, tak ta tam padla pro Payna a jeho Jinou vlnu.
0: OK.
1: Pak tam jsem hlasoval pro Off Season.
0: Mm-hmm.
1: A co jsem tam dal jako třetí? Myslím, že to byl Mount Everest. Od
0: Hezký.
1: Viktora Šína, Lukase a tak dále.
0: No tak to je bezvadný, takže tvoji favoriti a už pomaličku stoupají po žebříčku nahoru.
1: Už pomalu stoupají a každý den hlasuju pro jiný tracky, aby jsem někomu jako takhle nedával furt jako bodíky, takže zase příště budou stoupat jiný tracky zase nahoru.
0: Ok, tak to je hezký, já se přiznám, že tady mám jako zatím jasno, co si jako dávám, a to Gleba, Papa, potom dávám VVVčka, Pikolu, protože si myslím, že si zasloužej tady jako recognition na rádiu Spin, aby jsme si jich všichni všimli.
1: Určitě.
0: No a potom samozřejmě Smeka, no. Hey bay, tak, hey bay se. takže to tam mám rozhodně taky a dávám si to, no. Mám ráda, takže tyhle ty tři a zítra uvidíme, no, ale zatím se držím těchto tří.
1: No a teď je to hlavně taky na spinerech, aby hlasovali.
0: No právě, takže já doufám, že spineři všichni už dneska zahlasovali, pokud nemáš samozřejmě ještě čas, dojdi na stránky našeho rádia Spin, tam to máš všechno krásně vyskládaný, nemusíš se bát to, že tvůj interpret je někde dole, ještě nic neznamená, jo.
1: Je to tam seřazený podle abecedy, takže to tam aspoň lehce najdeš.
0: Přesně tak a nemusíš se lekat, celou dobu se to nezmění, než budou výsledky. No jakože kdybys měl pocit, ano, tvoje hlasy se rozhodně sčítají, jenom to tam ještě není vidět. Takže až do 21. každý den tři hlasy, takže šup, šup, šup, nabíhej a už ať to tam lítá ty hlasy.
1: Je to tak.
0: Tak, no a Jirko, ty máš takovou novinku, ty dneska odjíždíš.
1: Já dneska odjíždím, dokonce týdne už nebudu, protože odjíždím na Rock for People.
0: Ano.
1: Takže se jdu kulturně bavit.
0: Tak vyřádit se, prostě kulturně načerpat.
1: Tak.
0: Tak to je parádní, no tak v tom případě teda přeju krásný počasí, pokud možno, aby se nějak umoudřilo
1: no,
0: na ten festiák.
1: No doufám.
0: Jinak, jak jsme tady před chvilkou řekli, to bude trošku jako v bažině Šreka. Takový jako bahení lázně si dáte.
1: No, holinky zabalený nemám, tak snad se to umoudří.
0: Ok, věřím, že jo, dokonce by tam měl jet i Maty od nás ze Spinu, kterýho dneska jste mohli sledovat při jeho cestě po celé republice, Spin komisaře Repa, tak třeba se tam všichni potkáte. No, vy se tam určitě
1: my
0: potkáte.
1: My se tam určitě potkáme, my už jsme se bavili, že se potkáme, takže my se uvidíme.
0: To je hezký, takže budete čerpat kulturu spolu, já vám závidím, cítím závist. Na druhou stranu samozřejmě já jsem tady s váma na rádiu Spin a mě odsaď ani povodeň neví to.
1: Ale kdybychom jeli všichni, tak prostě tady pak by bylo ticho v éteru a to
0: právě
1: se nechceme.
0: Přesně tak. Takže já tady teďkom budu zajišťovat ten plnej éter. Teď už jenom řeknu, že máme 18 stupňů Celsia a zataženo, a to v Praze. Ve zbytku republiky máme, jak by jsme, kolem 20 stupňů, dnešní maxima na 22, bude lejt jako z konve, no a zítra teda se má ještě víc ochladit a bude kolem 17 stupňů, ale Jirka se tváří naděje plně, on to nevzdává.
1: Děláš mi radost s touhle předpovědí.
0: Jo, hele! Hele, ve čtvrtek bude polojasno, bude převážně pršet a bude 16.
1: Je tak, to je super.
0: A to je krásný, to je pro ty otužilce tam a myslím si, že takovej zážitek jako ve stanu prostě s tím, jak na tebe prší, jako je to adrenalin.
1: Je to, to určitě bude adrenalin, to je
0: takže
1: pravda.
0: Já na vás budu myslet a budu vám tam manifestovat sluníčko. Tak jo, mějte se krásně, užívejte dneska s Jirkou, Spin Extra, potom ještě s Márou Čel na Spinu a samozřejmě večer Aničku a její Street Cypher. Ahoj.

odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka, já tě vítám opět u pořadu Spin Extra. Venku máme dneska deštivo, ale doufám, že i přesto máš příjemný odpoledne. My se dneska podíváme do vesmíru, a to na prvního Čecha, který se podívá na mezinárodní vesmírnou stanici. Víc ti řeknu už za pár minut, takže buď na to rozhodně ready. Budeme taky soutěžit o další lístky na festival Off Season, což je festival sportovních fanoušků. O tyhle lístky se zasoutěžíme už za hodinku v hádance 3 v jednom. Po celou dobu taky budu hrát přesně podle tebe, takže tady můžeš samozřejmě i ladit svoje oblíbené pecky. No a ještě takhle úvodem popřeju k svátku všem Stanislavám, no a můžeme to už rovnou odpálit. Úterní Spin Extra s Jirkou startuje právě teď. Jdeme si to užít.

Vánoce ráno celou stovku odvysíláme v éteru Rádia Spin. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně v éteru

Posloucháš Radio Spin, vypadá to, že po opravdu dlouhý době Česká republika bude mít dalšího astronauta. Stane se jim Aleš Svoboda, který by měl vyletět na Mezinárodní vesmírnou stanici, a to příští rok, a stane se tak vlastně prvním Čechem, který se na vesmírnou mezinárodní stanici podívá. Je to taky skoro po 50 letech, kdy další Čech vyrazí do vesmíru, vyrazí teda na lodi Crew Dragon, která je od společnosti SpaceX. No a v téhle posádce tak by měl zastávat roli pilota, což je opravdu klíčová role na téhle misi. Mimo jiné se má zapojit taky do vědeckého programu, který tam bude celá posádka vykonávat. Tenhle let je naplánovaný na příští rok, ale stále ještě tady čtu, že není úplně jistý, jestli se tam Aleš Svoboda objeví nebo ne, protože ještě tohle jeho zařazení do posádky musí schválit na mezinárodní právě vesmírný stanici. Ale já doufám, že to klapne a že příští rok budeme mít dalšího českého astronauta. Pevně tomu věřím, fandím Alešovi, aby se do toho kosmu dostal, a doufám, že potom taky uvidíme nějaký záběry, jak se Aleš hezky prolítává vesmírem. Radio Spin!

0: Co to, kluci? Nebude dětský den?
1: Nebudou dětský písničky?
0: Ale budou! Už zítra ráno se těšte.
1: Na kečery.
0: Na letajícího Česmíra.
1: Na princové jsou na draka.
0: Taky třeba na moji oblíbenou písničku Co takhle svatba princi.
1: Nebo třeba na všechno ostatní, na co si jenom vzpomenete.
0: Startujeme zítra ráno v 7, buďte určitě u toho, těšíme se na vás.

Tak a teď tohle mozkový plach. My stojí a volám výtah, ty volej sanitku a volej fízla. Padej od mámy dolů, padej z hnízda, venku je město a to je výzva. Chápeš, ty ryku to musí vzývat, když se začne stmívat.

0: auty.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin, tak začneme na dálničních tazích. Velký zdržení aktuálně tady vidím na D4 u 37. kilometru ve směru na Prahu. Se to tady štosuje, dávej na to určitě bacha. Bacha ve směru na Prahu dávej taky na D5 u 24. kilometru. Se to tady začíná štosovat. Na D8 vidím u 20. kilometru obousměrný zdržení, takže na to dávej taky bacha. Na D7 potom vidím taky trable přímo u Prahy. Postojíš si taky jak při příjezdu, tak taky při výjezdu z Prahy. Na D1 ještě u 145. kilometru, kousek od Velkého Meziříčí. I tady vidím štosovačku, a to ve směru na Prahu, takže tady taky opatrně. No a co se regionu týče, ty aktuálně vypadají, že jsou v pohodě průjezdný. V Praze pak velký zdržení hlásí Pražský okruh v okolí Řeporí a Chrášťan. Taky Dobřížská ulice, ta je zasekaná přes celý Strahovský tunel. Samotný Strahovský tunel se taky štosuje. Potom vidím ještě zasekáno v ulici v Holešovičkách a postojí si třeba taky v Kbelský ulici, kde se to štosuje obousměrně. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
3: Spin Radio.
4: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce, tak

0: Je to přesně tak, po celý odpoledne tady na Rádiu Spin hraju přesně podle tebe, takže tady samozřejmě můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Já jsem tady teď měl na drátě Petra, ten ale asi vjel někam do tunelu, protože mi z drátu zmizel, takže Petra teď na chvilku přeskočíme a dáme si teď nějakou vaší hlasovku z mobilní aplikace. Vidím tady třeba hlasovku od Erika.
1: Ahoj, chtěl bych poprosit zahrát něco od Dolara Prince pro naši partu Vecny, ať se všem daří, díky moc.
0: Tak jo, bude to jeden Dolar Prince a já připomínám, že i pro Dolara můžeš hlasovat v našem žebříčku 100 největších hitů československý rapový scény všech dob. Každý den tam máš k dispozici 3 hlasy, celý tenhle žebříček pro tebe následně taky tady v éteru odvysíláme, takže rozhodně upaluj na radiospin.cz a hlasuj do žebříčku 100 největších hitů československý rapový scény. Teď už Dolar Prince.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: o ty si zasoutěžíme už za pár minutek v hádance 3 v 1, tak na to buď rozhodně ready. Samozřejmě Ideál taky hrajou přesně podle tebe, takže tady Ideál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. No a připomínám, že na našem webu radiospin.cz můžeš stále hlasovat do stovky největších hitů československé rapové scény všech dob. Celý tenhle žebříček pro tebe potom taky odvysíláme, takže rozhodně nepromarni svoje hlasy a taky tam nějaký svoje zařaď. My se ještě jdeme podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně teda 21 stupňů, vypadá to teda, že tam stále máme pořádný slejvák, no a deště ty nás budou trápit. Koukám dneska až do nějaký 20. hodiny, takže na to dávej určitě bacha. Co se týče zítřka, tak tam deště utichat nebudou. Maxima tady vidím na 17 a slejvák teda bude taky, takže rozhodně deštník nebo pláštěnku sebou. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
2: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 30 5 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnídřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
3: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který dab umí. Radio Spin jde s dabou.
4: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
5: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
6: Čau, tady Redzet. Zvu vás všechny na křest svojí nový desky Dark Side Fanatic v Brně na Špilberku. Je to už za 2 týdny, to znamená 17. června. Disky kupuj na SMS Ticket.

0: Yes, díky. Top.
1: Za 2 minuty, 2 hodiny, to je přesný čas na rádiu Spin.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.
3: Volám na Sibiř, babuška, vše v pořádku. Ledově klidnej, jak sopka z Kamčatky. Do všeho na max, jako pej. Dám diamant na

Doctor.

Posloucháš Radio Spin, máme 2 hodiny, nějaký drobný k tomu, no a to je čas, kdy nám tady startuje naše pravidelná hádanka 3 v 1. V téhle hádance mám pro tebe vždycky 3 jména, který mají společný pojítko, no a na tobě je tuhle společnou věc odhalit. Dneska tady pro prvního z vás se správnou odpovědí mám taky 2 lístky na festival Off Season. Je to festival pro sportovní nadšence, objeví se tam česká sportovní špička, třeba taky Jirka Procházka bude přítomen. Nebude chybět ale ani skvělá hudba, za DJským pultem tě doprovodí Tony P nebo taky TK27 a proběhne to už tuhle sobotu na výstavišti v Praze, takže o to se dneska hraje. No a zajímá mě, co by mohlo teda spojovat 3 jména. Jiří Šmicr, Alois Švehlík a taky Miroslav Donutil. Nechám to schválně takhle ze začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut. Jestli ale třeba už teď tušíš, co by mohlo spojovat tuhle trojici jmen, ještě jednou připomínám, Jiří Šmicr, Alois Švehlík a taky Miroslav Donutil, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Tak schválně, kdo na to kápne jako první a vyrazí s náma na festival Off Season.

0: Posloucháš Radio Spin, společně s tím taky Hádanku 3 v jednom, kde dneska hledáme, co by mohlo spojovat jména Jiří Šmicer, Alois Švehlík a taky Miroslav Donutil. Jdeme si poslechnout nějaký vaše tipy.
1: Tak že to jsou čeští divadelní a filmoví herci.
0: Tak naši čeští a filmoví a divadelní herci to jsou, ale takhle jednoduchý to dneska není, takže jdeme dál.
2: Nejsem si jistý, ale myslím si, že mají všichni tři český holva.
0: Tohle jsem si musel ověřit i já a je to pravda, všichni z nich skutečně český holva mají, ale není to stále ta dnešní hledaná věc. Dneska tady hledáme nějaký film, kde si všichni z nich zahráli. Zahráli si tam společně a je to, řekl bych, náš takový kultovní film, který měl premiéru už v roce 1992. Takže jestli už teď tušíš, jaký film by mohl spojovat Jiřího Šmicera, Aloise Švehlíka a taky Miroslava Donutila, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo taky můžeš volat přímo sem ke mně do studia a to na číslo 210 32 30 30. A připomínám, že první správná odpověď tady získá dva lístky na Festival of Season, festival pro sportovní nadšence.

0: Radio Spin, Jirka za Majkem, my i dál společně pokračujeme v naší úterní hádance 3 v 1. Dneska tady soutěžíme o lístky na festival Off Season. Je to festival pro sportovní nadšence. Bude tam česká sportovní špička, včetně třeba Jirky Procházky. Nebude chybět ani hudba v podání DJů Tony P nebo třeba taky TK27. No a tyhle lupeny dostane ten z vás, kdo jako první kápne na to, co by mohlo spojovat jména Jiří Šmicer, Alois Švehlík a taky Miroslav Donutil. My už teda víme, že je spojuje nějaký film, je to film z roku 1992 a je to film, který režíroval Zdeněk Syrový. Takže jestli už teď tušíš, o jaký film by se mohlo jednat, kde si zahrál Jirka Šmicer, Alois Švehlík a taky Miroslav Donutil, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo samozřejmě můžeš taky volat přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Rychlá doprava na rádiu Spin, tak vidím tady aktuálně velký zdržení na D11, kde si postojíš při příjezdu do Prahy. Je to tady zasekaný už od nějakého 20. kiláku, takže určitě na to dávej bacha. Bacha dávej naopak při výjezdu z Prahy, a to na D10. Tady je to zasekaný až po 12. kilometr. Obousměrný zdržení pak hlásí D8 u 20. kilometru. Stejně tak obousměrnou štosovačku vidím taky na D4 u 32. kilometru. Regiony tak ty jedou úplně v cajku, když se pak podíváme na silnice v Praze. Velkou štosovačku hlásí Pražský okruh v okolí Chrášťan, taky Řeporí. Postojíš si i v Bubenečském tunelu směrem na Holešovičky. K Belská se štosuje obousměrně. Vidím tady taky velký zdržení na jižní spojce ve směru na Barandák. Štěrboholská spojka, tady si postojíš taky obousměrně. Co se týče nehod, tak u Vršovického hřbitova tady vidím jeden crash. Jednu nehodu hlásí taky ulice Stářova a v neposlední řadě jednu nehodu vidím taky na ulici Jana Želivského. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
3: Sportovní fanoušci, máme svůj festival. 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník

0: Zone. Potkejte se s českými sportovci a rozlušte se s kariérou Martiny Sáblíkové. K tomu koncert PSH a na závěr afterparty a jména jako Marené a TK27. 13. června, výstaviště Praha, festival All Season. Veškeré informace na www.offseason.cz.
1: Pusťte něco jiného, prosím,
2: ty ne. Pojď to rozpálit, pojď.
3: Radio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: Sloucháš Radio Spin, my už tady máme závěr naší hádanky 3 v jednom, kde jsme dneska hledali, co by mohlo spojovat jména Jiří Šmicer, Alois Švehlík a taky Miroslav Donutil. Bohužel už tady nemám žádnou další nápovědu, takže si jdeme poslechnout vaše odpovědi a jdeme se taky podívat, kdo ulovil dnešní lístky na festival Off Season, který proběhne už tuhle sobotu na výstavišti v Praze. Tak co tipujete, že by tuhle trojici mohlo spojovat?
1: Hráli spolu ve filmu Černí baroni.
0: Tak Černí baroni, ty se tady dneska objevili opravdu hodněkrát.
2: Já si myslím, že spojuje film Černí baroni.
0: A samozřejmě jsou to přesně Černí baroni, kteří teda, kde si zahráli všichni tihle naši hvězdní herci. S touhle správnou odpovědí tady ale jako první byl Radomír.
1: To Černí baroni.
0: Takže Radomír získává dnešní lupeny na festival Off Season. Užij si to. Ty, jestli si nevyhrál, tak nemusíš zoufat, protože o tyhle lístky tady budeme soutěžit až do konce týdne a vyhrát ji vlastně můžeš ještě taky dneska, a to v Rap DNA u Máry v Chillu na Spinu, tak rozhodně to taky čekuj a zkus svoje štěstí.

0: Příjemný úterní odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme ve Spin Extra. Dneska máme 9. června, svátek tak slaví Stanislava, takže všem Stanislavám přeju jenom to nejlepší. Jestli i dál chceš tady slýchat svoje oblíbené tracky, tak si o ní můžeš i říct, a to třeba pomocí naší mobilní aplikace, kam nahrávej hlasové zprávy, protože celou nadcházející hodinku budu hrát přesně podle tebe. A připomínám taky, že stále můžeš hlasovat do našeho žebříčku 100 největších hitů československý rapový scény všech dob. Tenhle žebříček pro tebe celý odvysíláme v kuse. Teď ještě ale potřebujeme tvoje hlasy, aby si tenhle žebříček seřadil, takže upaluj na radiospin.cz a hlasuj. Každý den se ti ty hlasy zase refreshnou, takže můžeš hlasovat každý den. Než budeme pokračovat, tak se ještě taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně teda 21 stupňů. Stále vidím, že tam máme zataženo pod mrakem, čekají taky přehánky, které nás budou trápit až do 8 hodiny večerní. Co se zítřka týče, tak i tam to bude dost deštivý, dokonce se nám ještě víc se nám ochladí, a to na pouhých 17 stupňů. Za 4 minuty, 3 hodiny, to je přesný čas na Rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu. Repu. Repu. Repu.

0: Jirka Černá vrána, zpomal bráško, hoď tam klid. Denodenně holiday na Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důvod.

0: Posloucháš Radio Spin, dneska za váma, za spinnerama opět vyrazil Spin komisař Rep, aby vás zkontroloval, jestli skutečně posloucháte Radio Spin. Tentokrát se vypravil za Honzou a my si teď jdeme poslechnout, jestli Honzu našel.
1: Čau, čau.
2: Ahoj, ahoj Honzo, no tak gratuluju. Honzo, slyšel jsi tady výzvu Rádia Spin, že se blíží maty k tobě?
1: No, jasně, jak to posloucháme, že jo, takže jsem slyšel, že se blíží letňanama. K sedmičce a pak už jsem slyšel svoje jméno a už jsem věděl, že je dobře.
2: A už jsi věděl, že tajgry budou u tebe. Jak jsi se cítil, jaký je to pocit, když víš, že jede za tebou?
1: No začal jsem být nervózní, začal vypadat šroubováky z ruky tady a těšil jsem se, no.
2: No tak úplná pecka.
0: Tak šroubováky sice skončily na zemi, ale zároveň tam taky u Honzy skončily i tajgry, dokonce i novinka od tajgru Aura, který dokonce ještě nejsou ani v prodeji. Navíc jsme taky Honzu obdarovali merchem Rádia Spin a taky jsme mu dali tričko od tajgru. Co se týče toho, kdyby si chtěl, aby i za tebou dorazil Spin komisař Rep, tak je to úplně jednoduchý. Stačí napsat jenom na e-mail program@radiospin.cz, tam napiš jenom svoje jméno, taky adresu, kde nás každý dopoledne posloucháš a v neposlední řadě taky svoje telefonní číslo. No a kdo ví, třeba to příště budeš právě ty, za kým Spin komisař Rep dorazí.

0: Ladíš Radio Spin, máme tady úterý, no a každý úterý v 8 hodin večer se můžeš těšit na Aničku Oravcovou, která sem dochází i s pořadem Street Cypher. Na co se tam dneska můžeš těšit? No, to už nám Anička prozradí sama.
1: Ahoj, hlásí se Anička Oravcová. Dnes od 8 opět ladíš pravidelný žánrový pořad Street Cypher. Jako hlavní téma probereme kariéru rapera Masta Ace, který už v neděli vystoupí v pražském Kafé v lese. I v pravidelné rubrice probereme jeho single Beautiful z roku 2004. No a v rubrice Deska týdne ti představím nový projekt amerického rapera, zpěváka a herce. Ten si říká Vince Staples a jeho nová deska Cry Baby je venku na všech streamingových platformách. No a já ti vždy před celou pošlu jeden track. Nový starý hip-hop každé úterý od 8 na Rádiu Spin.
0: Takže si to rozhodně nenech utéct. Připomínám ještě jednou, dneska v 8 hodin večer Anička Oravcová a taky pořad Street Cypher tady na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, tak velký zdržení aktuálně tady vidím na D8 u 13. kilometru směrem na Ústí nad Labem. Si tady postojíš, tak na to dávej určitě bacha. Bacha dávej taky na D3, 66. kilometr ve směru na Benešov, hlásí taky štosovačku. Vidím tady taky zdržení na D1 a to přímo u Brna. Tady si postojíš obou směrně, takže na to dávej taky bacha. Regiony tak ty jedou aktuálně úplně bez problémů. Když se pak podíváme na silnice v Praze, vidím tady zdržení na Štěrboholský spojce, kde si postojíš obou směrně. Jižní spojka směrem na Barandák, i tady se to štosuje. Velký zdržení hlásí taky k Belská ulice směrem ven z Prahy, si tady postojíš. V Bubenečském tunelu si postojíš ve směru na Holešovičky, Pražský okruh v okolí Řeporí a Chrášťan, ani tady to pak nejede úplně ideálně. Na Vinohradské ulici potom vidím jednu nehodu, takže na to dávej taky bacha, a jeden crash hlásí taky ulice Českobrodská. Tak hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Já to tady všem ostatním spinnerům budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin. Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.

0: rámci pořadu Spin Extra před sebou teď máme už dnešní poslední track na přání, takže si rovnou jdeme poslechnout, co to bude.
1: Ahoj, tady Veronika. Všem spinnerům bych poslala track od mojí Reči, jak mi je.
0: Tak od Verči tady dostáváme jednu moju Reč, já to tam hážu, zároveň taky připomínám, že stále můžeš i hlasovat do žebříčku stovky největších hitů československý rapový scény všech dob. Hlasovat můžeš každý den na našem webu Rádia Spin. No a následně potom za 2 týdny taky pro tebe celý tenhle žebříček odvysíláme tady v éteru, takže vaše hlasy skutečně rozhodujou. Jdeme na to!
2: Rádio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Not for the money and it's not for the applause. No.
1: Let's put the noise, please.
2: Přeju ti příjemný úterní odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka a teď už tady vítám taky Máru. Čau Máro.
3: Čau Jirko a čau Spineři.
2: Tak já jsem tady dneska mluvil hodně o našem žebříčku, stovka ano. Největších hitů československé scény. Máš tam ty nějakýho favorita, kterýho by si, pro kterýho, nebo hlasoval si taky vůbec?
3: No jasně, hlasoval. Včera jsem to zrovna rozebíral, co jsem dával. Já jsem dával Resta určitě, Tlak od něj. Dával jsem taky Gleba, Papa. A ten třetí track byl od Paulího Garanda a to bylo Hranštráse.
2: OK, zajímavý výběr. Já chci připomenout spinnerům, že každý den mají k dispozici tři hlasy, takže každý den se můžete vrátit a buď zahlasovat pro ty svý stejný favority, anebo můžete zahlasovat pro někoho jiného.
3: No a ono, jak je těch tracků 100, tak si myslím si, že fakt jako každý den se schopnej najít alespoň vždycky jako nějaký nový track, který tě vlastně něčím baví, nebo který si třeba neznal. Já vím, že si dneska mluvil o tom, že jsi to dával Mount Everestu, kde je Victor Sheen a spousta dalších.
2: To je pravda.
3: A ten track třeba vůbec neznám, popravdě.
2: Já jenom chci říct ještě taky spinnerům, že je tam stovka, což je docela dost tracků, takže nebojte se scrollovat až úplně
3: přesně
2: dolů, protože já, když jsem tam chtěl hlasovat, tak jsem se sám přistihl u toho, jak jsem jako už čet ty tracky od začátku, že už jsem skoro ani dolů nedojel. Tak rozhodně zahlasujte. Máro, co nás dneska čeká v Chillu na Spinu?
3: No my se podíváme do sportu a taky do kosmu, protože nevím, jestli sleduješ basket český.
2: To vůbec.
3: Ale teďka bylo úplně ohromný jako finále, vlastně ono to ještě není úplně finále, ale obrovský závěr mezi Pardubicema a Nymburkem v basketu. A mám tady nahrávku, mám tady reakce fanoušků a je to fakt jak z nějakého filmu. Je to úplně skvělý. Poslední vteřiny.
2: OK, jak je populární basketbal tady u nás v České republice?
3: Já vlastně ani moc nevím. Já když jsem koukal na tu halu, tak mi tam přišlo, že tam málo lidí jako asi je, ale na druhou stranu prý na to lidi koukali i dost jako na Sucka.

0: není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let a jsi zdravej, pojď do toho na kostnideň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
1: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz. Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Čau, tady Red Z. Zvu vás všechny na křest svojí nový desky Dark Side Fanatic v Brně na Špilberku. Je to už za 2 týdny, to znamená 17. června. Disky kupuj na SMS Ticket.

0: ti stát, teď může jít po nohou.
1: Za 2 minuty, 4 hodiny, přesný čas na Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Osa, dáváš čo na spinu, s tebou Šemára. Dnešní den, tak ten slaví Stanislava, tak ji nezapomeň popřát. No a taky nezapomeň na to, že i dneska můžeš hlasovat na našich webovkách, a to ve stovce největších tracků CZSK scény. Já už jsem svoje hlasy teďka stihnul poslat během 2 minut, tak věřím, že si na to taky najdeš čas. Za hodinu soutěžíme taky o lístky na Off Season Festival, kde se představí PSAčka, Manené nebo TK27, no a hlavně špica českého sportu Jirka Procházka, Šáblíková, Jílek, takže super festiák, super hudba a samozřejmě hrdost našeho českého sportu. No a včera jsme se tady bavili o mistrovství světa ve fotbale, dávali jsme předpověď, kdo by to měl vyhrát, tak dneska se podíváme do českého basketu, kde se stal moment, jak z filmu o LeBron Johnsonovi. Je to naprosto skvělý, akorát prostě místo LeBron Jones se to bude jmenovat Luboš Kovář. Naprosto úžasná věc, na to se podíváme, mám pro tebe audio, budeš mít husinu, já jí měl dneska už dvakrát, ale teďka LDURK.

0: 7 ráno celou stovku odvysíláme v éteru Rádia Spin. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně v éteru Rádia Spin.
1: To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. Co my dokážeme. Co mi do... Co mi...

0: Čo na spinu s tebou Mára a kdo zářil jako diamant byl Luboš Kovář, ale hezky po pořadě, my jako Česká republika nejsme úplně basketbalová velmoc, nemáme tady NBA-ko, no a Trumpa jsme zatím taky nevypískali. Každopádně, epický momenty se dějou i u nás v republice, a to v zápase mezi Pardubicemi a Nymburkem, dva rivalové, finálová série a nervy do poslední půl vteřiny, opravdu půl vteřina, skóre 98-100. Pardubice musí dát trojku, aby vyhráli. Ale za půl vteřiny, dá se to vůbec stihnout? No, kámo.
1: Ještě půl sekundy mají Pardubice. Jdeme na to, Jakub Tůma bude vyhazovat. Luboš Kovář! To není možné!
0: What? Epický, kámo, epický. Na vlastní palubovce Pardubice vyhráli čtvrtý zápas ligového finále nad Nymburkem 101-100. A vyrovnali stav série. Já jsem z toho byl úplně v šoku včera. Pátý duel se bude hrát ve čtvrtek v Nymburce. Finále pak bude pokračovat i v sobotu v Pardubicích. Takže jestli jsi myslel, že český basket je prostě nuda, tak jsme se spletli oba dva, kámo. Jako tohle byly nervy až do poslední půl vteřiny. Tak ve čtvrtek koukáme spolu, OK? Radio Spin.

0: Co to, kluci? Nebude dětský den?
1: Nebudou dětský písničky?
2: Ale budou!
0: Už zítra ráno se těšte.
1: Na kečery.
0: Na letajícího Česmíra.
1: Na princové jsou na draka.
0: Taky třeba na moji oblíbenou písničku Co takhle svatba, princi?
1: Nebo třeba na všechno ostatní, na co si jenom vzpomenete.
0: Startujeme zítra ráno v 7, buďte určitě u toho, těšíme se na vás.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice, a to konkrétně D5 na příjezdu do Prahy. Tady se zdržíš zhruba kolem 20 minut, na to opravdu bacha. Jinak jsou ostatní dálniční tahy docela v cejku, což docela čumím. I D1 kolem Brna je docela v pohodě. OK, ne úplně v pohodě, kolem 10 minut. 15, dobře, abych nežral. 15 minut na D1 a na D2, dobře, trošku jsem to podcenil. Ale co se týká regionu, tak tady vidím dvě nehody, jedna v Budějkách na pražské třídě a Ťupkanec ještě samozřejmě v Brně, kde jinde než na Sedláčkový. Hlavní město, tak tady to je úplnej průšvih, protože nehoda na pražském okruhu, 19. kilák, zavřený levej pruh, je to směrem na D1 a čekáš tady kolem hodiny, brácho. Jako je to drsný, je to už od 24. kiláku a tím prádem vlázne i D5. Nehoda na jižní spojce, na brněnský do Prahy, Novopovltavská do Břízka, kolony úplně všude. Zasekáno na Kbelský, Povltavský okruh, taky u Jesenice směrem Ruzyň, tady si chvilku počkáš, kamaráde. A co se týká ještě dalších ulic, Průmyslovka ještě není úplně OK, jižní spojka Štěrbohorská, centrum úplně KO. Hele, jestli seš v autě, pevný nervy.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Sportovní fanoušci, máme svůj festival. 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník festivalu.

tak nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: Na Čau na Spinu, s tebou Mára, máme za chvilku 4:45, no a to znamená, že je úplně ideální čas na to dát si tvůj track na přání. Určitě můžeš posílat voiceovky do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo můžeš volat naše číslo úplně stejně, jako to udělal Prochy. Pár tracků zpátky.
1: Jo, můžeš tam hodit Sergej B, a nebo Glb pro tebe, pro mě a pro moji rodinu, to je to.
0: OK, tak posíláme všem, hlavně tvý rodině, Prochy, taky samozřejmě i tobě. Já si track užiju, vybral jsem tady nakonec Sergeje, abych furt nenadržoval jenom Glebovi, tak ať to máme vyrovnaný. Dáme si tempo, škoda toho AI klipu, jinak mě ten track extrémně baví. A za chvilku pokecáme taky o dalším úspěchu České republiky, další významný Čech, a to celosvětové v současnosti. Takže podíváme se do kosmu, podíváme se do vesmíru a je to fakt skvělá zpráva. Tak jo, teďka Sergej B, tempo na Rádiu Spin.

0: Čau na spinu, s tebou Mára, za chvilku Rap DNA, kde pro tebe mám přichystaný lupeny na off-season festiák, tak doufám, že jsi připravený a máš pořádně vyčištěný uši, ale ještě k dalším úspěchům naší země. My Češi často nadáváme a velkou hrdost máme jenom, když se hraje třeba nějaký zápas nebo v hokeji, ve fotbale. Neříkám, že to je špatně, ale dám ti teďka o důvod navíc, proč bejt extrémně hrdej na Česko a naše lidi. A ten člověk je Aleš Svoboda, náš český starman, pilot Gripenu, trojnásobný magistr a hlavně budoucí pilot raketoplánu, který poletí za rok na mezinárodní vesmírnou stanici. Jako, jak skvělý tohle je. Jako, on to dokázal! Aleši, ty seš král! Jako, já mám takovou radost. Fakt mám za něj úplnou radost. Já nevím, jestli si to totiž uvědomuješ, ale lidí, co zvládnou tenhle ten kurz, aby mohli lítat s takovouhle věcí, je na světě 20. 20 a jeden z nich je teďka v Česku Aleš Svoboda a v Evropě jsou jenom dva. To je naprostej úlet a úlet to bude za rok, kamaráde. Já doufám, že mu budeš fandit, doufám, že se budeš koukat na ten start a doufám, že to dobře dopadne. Ne, že na něco kýchneš, jo? Týpek musí být zdravej. Tak počasí teďka ke zdraví úplně nepřispívá, ale ono se to zase trošku zlepší. Teďka je tam kolem 19 stupňů. Ta největší přeháňka teďka prošla Prahou a pokračuje dál na východ přes Hradec, Český Budějky až dál prostě na Ostravu, takže Ostraváci, vy s tím ještě počítejte. Večer se ochladí na 12 a zítra zase prší, zase úplně to stejný až do soboty, tak doufám, že seš na to ready. S tebou Mára, za chvilku Rap DNA.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin, Death Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v DABu, umí přehrávat i ty v FM-ku?

0: Rap DNA s tebou má Ráču na spinu a po pátý hodině startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a včera jsem ti pouštěl tuhletu textovku.
1: Torian, šeta vidění, život se mění, našim znění, přineslo mění, a to se cení.
0: No, hlas Oriona tě trochu zmátnul, ale nakonec si to dal dokupy, protože to byly PSHčka a jejich track Já to říkal.
1: Torian, šeta vidění, život se mění, našim znění, přineslo mění, a to se cení. Krásný dobrý večera.
0: No a dneska je to další textovka, trochu mi došly samply, sorry. Ale neboj, zase budou brzo, až budu mít v klidu čas se na to připravit, tak ti zase hodím nějaký dobrý český samply. Ale, jak jsem říkal, včera i dneska budou textovky, koukal jsem, že tě i docela baví, tak myslím si, že by to mohlo být v pohodě. No a doufám, že tě baví sport i rap, protože mám tady lupeny na off-season festival, takže kdo to dneska první uhodne, jak interpreta, jak název tracku, tak vyrazí na sraz s Jirkou Procházkou, Martinou Záblíkovou nebo třeba s Vítou Krejčím, taky hudba od PSHček, Manené, TK27, takže úplně ideální den. Nebudu to dlouho zdržovat, jdeme na to, tohle to je dnešní textovka.
2: Kopu standardky, lítaj rohlíky na hlavu, můj revír je kolem středovýho kruhu.
0: No, tak jsem zvědavej, hraju to jenom jednou a jsem zvědavej, kdo to uhádne jako první.

0: Čo na spinu, s tebou Mára, 17:45, to znamená, že si tady dáváme rap DNA, dneska tady pro tebe mám textovku a hlavně dva lupeny na off-season festival, tak se jdeme podívat na tu dnešní hádanku.
1: V kopu standardky, lítaj rohlíky na hlavu. Můj revír je kolem středovýho kruhu.
0: Tak to je dnešní ukážka, dám ti k tomu i pár nápověd. Je to taková teplická fotbalová hymna, bych řekl. Podíval bych se taky na line-up toho festiáku, co jsem tady před chvilkou zmiňoval, protože jednak soutěžíš o ty lupeny a jednak toho typka, který tady teďka rapoval, tak ho tam taky uvidíš. No a když u toho budeš, tak bych se podíval i na název festiáku, to ti taky hodně pomůže. A že jsem takovej dobrák, tak ti dám ještě další ukázku.
1: V kopu standardky, lítaj rohlíky na hlavu. Můj revír je kolem středovýho kruhu. Hraju za Teplice, ne za vyjebanou Spartu, jebu toho berbra.
0: No, tak jsem zvědavý, kdo to ještě uhádne.
2: Postal si? Dej vědět. Apka Rádia Spin. Nebo telefon 210 32 30 30.

0: runway. Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice, a to konkrétně D5 na příjezdu do Prahy. Tady se zdržíš kolem 10 minut a D1 taky směrem na Prahu, není to úplně ideální, kolem 6. kiláku se to začíná štosovat zhruba na 7 minut a to kvůli nehodě, tak doufám, že s tím počítáš. Co se týká regionu, tak tady je pořád nehoda v Budějkách na pražský třídě, Ťukanec v Brně na Sedláčkový a nová nehoda je v Pardubicích, a to Hlaváčová, ulice Hlaváčová samozřejmě. Hlavní město, tak tady byla nehoda na okruhu 19. Lák směr D1. Už se to naštěstí rozjelo, ale pořád tady nabereš kolem 20 minut. Nehoda taky na jižní spojce, taky na Brněnský směrem do centra, to je o tom, ta je ta D1, o který jsem mluvil. Novopatská nehoda, Dobříská a Kolony, bohužel taky pořád na Povltavský, Argentinský, Vlzonce směrem do centra, Plzeňská, Bělohorská, Patočkova a dobře nejede ani silnice číslo 12 a jejíž jméno se jmenuje Českobrodská směrem na okruh od Běchovic. Tak na to, když tak bacha, ode mě dopravy vše.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. DNA Repo na rádiu Spin.
0: To jo, a dlouho se nestalo, že bychom si odhalili track ještě před 17:30, ale je to tak, máme před 17:30, to znamená, že si jdeme odhalit dnešní textovku a ta zněla takhle.
2: V kopu standardky, lítaj rohlíky na hlavu, můj revír je kolem středovýho kruhu.
0: No a jdeme se na to podívat. Jdeme se podívat za Honzou.
3: Tady Honza, 58G, tudy kam jdem.
0: Honza mi sem ještě potom jednou volal. Bohužel 58G to není správně. Ale ten interpret, který tady je v dnešní textovce, tak v 58G je. Ještě se k tomu dostaneme, protože povídal nám taky Frank něco.
4: Čauko, je to off-season od Bulhara. A doufám, že jsou první. Čau.
0: No, Franku, uvidíme, co Luděk.
5: Ahoj, tady Luděk. No, tak já zkusím off-season a TK23.
0: No a do třetice...
6: Kasanova Bulhar, off-season.
0: Ty jo, tak ho vezmeš.
6: Já jsem fakt vyhrál, jo.
0: No.
6: Poma, no tak to ještě nevím.
0: Alex, dnešním vítězem a samozřejmě off-season.

No a na obranu Honzy, ten mi jsem právě volal před chvilkou a dal mi správnou odpověď. Bohužel už bylo pozdě, protože lupeny už jsem poslal Alexovi, ale nemusíš zoufat, zítra opět soutěžíme, budu mít pro tebe dva lupeny, Jirka, respektive Zuzka pro tebe bude mít dva lupeny, tak si určitě zkus zasoutěžit. Off-season na Rádiu Spin. Gang, gang, huh? Off-season. Casanova lapelo, TK27. Pusíte na track, more zjistíš, co je heaven. Ej, ej, ej, Casanova Bulhar, off-season můj program. Huh, huh.

0: Show na Spinu, s tebou Mára, úterý 9. června, svátek dneska slaví Stanislava. No, dneska to nebyl úplně krásný den, co se týká počasí, ale věřím, že si ho můžeš zpříjemnit svým trackem na přání, protože za chvilku tady startuje hoďka, kdy hraju jenom podle tebe, tak to určitě využij, protože mobilní aplikace, tak ta je zatím prázdná, tak můžeš tam klidně poslat voiceovku, klidně i s nějakou luxusní fotkou, vždycky jsem za to rád a samozřejmě taky k tomu i trošku přihlížím ve výběru a pořadí toho tracku, takže fotky jsou takový cheat code. Každopádně já teďka budu hrát pro Evu.
1: Zdravím všechny, tady Eva a chci poslat Filipovi od Oriona. Orion chudáček, děkuji a přeji vám všem krásný večer.
0: Taky děkuji, Evo, taky přeju krásný večer a budou to dva chudáčci. Bude to Orion a Čistý týn. Tak posílám do éteru, posílám Filipovi. No a ty nezapomeň volat nebo posílat voiceovky, ať tu šestou můžeme pořádně odpálit. Rádio Spin. Ne, přijíždím fláre, přijíždím na tvý starý.

0: Čau na spinu, s tebou Mára, no a za chvilku máme 6. hodinu. Jak jsi určitě zvyklý, od 6 do 7 hraju jenom podle tebe, takže celá hoďka věnovaná opravdu jenom tím trackám na přání. Ještě si ale připomenem to, že jsme tady měli jsme tady soutěž o lupeny na Off Season Festival. Budeme soutěžit zase zítra, takže pokud si nevyhrál, nezoufej, můžeš to taky hlavně zkusit u Zuzky zítra ve Spin Extra, protože Jirka jel na Rock for People, já mu to přeju. Bohužel to počasí úplně nevypadá ideálně, ale já věřím, že si to užije Jirka i tak. Každopádně my se jdeme podívat alespoň na jeden track, který teďka tady určitě zahraju, a to od Honzy.
1: Hele, přesně tak, pro Jakuba Trmala, pro toho nejlepšího fucking elektrikáře z fucking Karlových Varů. Kámo, to je hrozně nabušený, tyve.
0: Karlový Vary, Jakub Trmal, to už je pro mě kombinace, která mi z hlavy už nikdy neodejde, takže díky za to Honzo, díky za Jakuba Trmala a díky za to, jaký jsi skvělý elektrikář. Budeme ti hrát Řezníka, poslední exekuce. Jaký další tracky budu hrát, to je otázka, já doufám, že přece jenom přistanou nějaký voiceovky do naší mobilní aplikace Rádia Spin, abych tu hoďku mohl naplnit jenom tvýma trackama. Jdeme se podívat ještě na počasí. A jak víš, dnešní počasí nebylo úplně optimální, teďka je tam něco kolem 19 stupňů, největší přáňky jsou teďka u Hradce a za Ostravou, jak je Třinec a Frýdek Místek, tak na to určitě opatrně, tam jsou i bouřky. Večer se ochladí na 12 a zítra bude úplně stejně jako dneska, bude prostě pršet skoro celý den, tak se na to připrav. Teďka ale startuje hoďka, kdy hraju jenom podle tebe. Spin Radio.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
3: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
5: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova.
6: Nově tu vysíláme na 985 FM.
5: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
7: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
8: Čau, tady Red Z. Zvu vás všechny na křest svojí nový desky Dark Side Fanatic v Brně na Špilberku. Je to už za 2 týdny, to znamená 17. června. Disky kupuj na SMS Ticket.

0: lepšíš nám. Biloli libo limo, toliko nebilo li bi pivo.
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

0: Je to přesně tak, máme po 6. hodině úterý, svátek dneska slaví Stanislava, no a to znamená, že nám odstartovala hodina, kdy hraju jenom podle tebe, takže určitě neváhej, posílej voiceovky, volej naše číslo, protože to udělal třeba Jerry.
1: Tom a Jerry, klidně něco od Vladimíra, něco staršího třeba, děti prázdnoty, tobě do studia a asi všem, co jsou za volantem a razí zrovna obyko.
0: OK, no a když už jsme teda u toho Toma a Jerryho, tak zítřejší Spin ráno bude extrémně speciální, protože jestli si nestihl den dětí, tak máš si naladit zítra Spin ráno. Takže od 6, Láď, pokud někam ráno pojedeš, myslím si, že to je úplně ideální situace na to zazpomínat na dětství. Podíváme se ještě na jeden track, ten je od Michaely, ta napsala do naší mobilní aplikace. Prosím o zahrání mé nejdražší Ems Fat Booty od Mos Defa. Děkuji moc. Nemáš zač, příště voiceovka, tentokrát ti to promenu, protože těch voiceovek zatím moc nepřišlo, ale věřím, že se to zlomí a to třeba i díky Vladimírovi. Radio Spin.

24. června ráno celou stovku odvysíláme v éteru Rádia Spin. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně v

0: Čo na spinu, s tebou Mára, 9. červen, úterý, no a pokračuje hodina, kdy tady hraju jenom tvoje oblíbený pecky na přání a jdem se podívat na to, jaký další pecky budu hrát. Tak volala mi sem Barča.
1: Vítězný oblouk pro všechny, co už jedou do.
0: No tak pro všechny, co už mají padla, pro všechny, co už budou odpočívat, hoděj si nohy nahoru a zapnou telku a budou odpočívat, určitě si to zasloužíte. No a budu hrát teďka pro Katku, ale hlavně pro Pájuška.
2: Ahoj Máro, zahrej prosím pro mého Pájušku do Karviné Rest oden míň. Chci mu říct, že ho moc miluji, že na něj pořád myslím a že všechno spolu zvládneme, že na to není sám, sluníčku moje, drž se, pusu posílá tvoje máma.
0: Naprosto skvělý track a naprosto skvělá máma, bych chtěl říct. S Katkou jsme se tady volali a není to jednoduchý pro ní ani pro Páju, ale tím, že se mají navzájem, tak to prostě funguje, držej se a zvládnou o další den víc. Ne o den míň, ale o den víc. Tak jo, tak na to pamatuj. Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice, ty jsou naštěstí všude průjezdní, nikde nevidím žádnou větší nehodu nebo větší kolonu, takže koukneme rychle do regionu, tady vidím akorát Ťukanec v Ostravě a to na Vítkovický, je tam menší kolona, zhruba kolem 3 minut, ale jinak je to v cajku. Co se týká hlavního města, tak tady je nepříjemná nehoda na Pražském okruhu, 21. kilák směr Ruzyň, trochu se to tady začíná štosovat zhruba na nějakých takových 5 minut, poskakuje i druhý směr, 23. směr D1, nehoda pořád na Brněnský, druhý kilák na příjezdu do Prahy a kde se zdržíš, tak je Vlzonka, ale naštěstí jenom kolem 6 minut. Ode mě z dopravy všechno, kdyby si měl info ze silnic, dávej vědět do apky nebo na naše číslo.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Spin Radio. Historical Air Show už visí ve vzduchu. K vidění bude i společné vystoupení více než 30 sportovních historických letadel, vyrobených na našem území od roku 1945 až do současnosti. Den plný burácejících motorů, leteckého nadšení a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.
2: Sportovní fanoušci, máme svůj festival! 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník

0: koncert PSH a na závěr afterparty a jména jako Marené a TK27. 13. června, Výstaviště Praha, festival Off Season. Veškeré informace na www.offseason.cz.
1: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce, tak buď od 20. června u toho.

0: Čo na spinu s tebou Mára, máme za chvilku 6:30, úterý, 9. červen, no a pokračuje samozřejmě Hoďka, kdy hraju jenom podle tebe. Tak doufám, že ještě seš tady, že ještě posloucháš, abych ti mohl zahrát tvůj track na přání. Stačí poslat voicovku, buď to do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo zavolat úplně stejně, jako to udělal Guma.
1: Čau, čau, tady Guma, dneska si dáme Štejna, nejde ti odolat, to pošleme pro tu mojí Aličku.
0: Pro tu tvoji Aličku, jo? No tak jo, tak posíláme tý tvý Aličce. Gumiči, jestli chceš taky track na přání, volej nebo posílej voicovky, Rádio Spin.

0: Čau na Spinu, s tebou Mára a hodina, kdy hraju jenom podle tebe, se nám pomalu chýlí ke konci, tak se jdeme podívat na další voiceovky, jedna třeba od Míry.
1: Čau, to je Míra. Hele, mohl bys mi tam zahrát Dobrý od Hectora Hugo Toxa, jestli to máš. Díky, čau.
0: Hele, tohle kombo tady mám, akorát je to track Zmiš. Věřím, že to není na tebe, Míro, a doufám, že i tady ten track tě potěší. Zahraju taky pro Páju a Vaška.
2: Pavlíne. Zaškem. Tak třeba Zlatokopky, to je bomba.
0: No tak jo, tak jedny Zlatokopky máte je mít. Zahrajou taky pro Vojtu.
3: Jestli tam máte kleba, Shadowboxing. No všem.
0: Všem budeme posílat nakonec známky života, ještě jsme se tady nakonec s Vojtou mimo éter domluvili na tomhle bangru. A do čtvrtice vlastně to bude pro Katku. A taky co se může stát, když člověk to občas zašumluje a já blbě rozumím. Tak docela zajímavá schodní příhoda.
4: Mám prosím tě k tobě prozbičku. Já bych chtěla vzkázat mýmu synovi Adrianovi, že ho máme moc rádi, že je to borec nakonec a že celá rodina mu vzkazuje, že na něho čekají doma a všichni mají pěstí.
0: Všichni mu dají pěstí?
4: Že mu držej pěstí,
0: dobrý. Jako bylo by to zajímavý přivítání, kdyby Adrian jako dorazil domů, babička pravej hák, děda takhle do žeber, víš co, mamka takhle loket na bradu, ale tak je to dobrý, držej mu pěstí, je to ta lepší možnost. Tak jo, tak Adrianovi, Katce a taky samozřejmě všem, teďka ale letí

0: budoucí.
1: Oh, that's a big boy, isn't he?
2: Víte, člověk, počúvate pesničky od MC

0: 7. hodinu, no ale Rádio Spin nekončí. To je důležitá zpráva, protože od 8. tady bude Anička Oravcová se svým pořadem Street Cypher, na který ti ona teďka právě prozve.
1: Ahoj, hlásí se Anička Oravcová. Dnes od 8. opět ladíš pravidel žánrový pořad Street Cypher. Jako hlavní téma probereme kariéru rapera Masta Ace, který už v neděli vystoupí v pražském Kafé v lese. I v pravidelné rubrice probereme jeho single Beautiful z roku 2004. No a v rubrice Deska týdne ti představím nový projekt amerického rapera, zpěváka a herce. Ten si říká Vince Staples a jeho nová deska Cry Baby je venku na všech streamech.

Jsem očištěn, co nahrál jsem mixtape, jsem vypnul ten systém nesnáším, vědět co si myslej. Napiš každý hovno na Twitter a nebo vyspej, unfollow. Oni jsou v mlze a já nad mlhou, mlhovky jsou rodičovský zámky, nefungujou, ale nechci rejt, šiřte hudbu, nešiř hejt.

0: Co to kluci? Nebude dětský den?
1: Nebudou dětský písničky?
0: Ale budou! Už zítra ráno se těšte.
1: Na kečery.
0: Na letajícího Česmíra.
1: Na princové jsou na draka.
0: Taky třeba na moji oblíbenou písničku Co takhle svatba princi.
1: Nebo třeba na všechno ostatní, na co si jenom vzpomenete.
0: Startujeme zítra ráno v 7, buďte určitě u toho, těšíme se na vás.

0: roku Éteru Rádia Spin. Hit paráda Spin Fresh Hits. Hlasuj na radiospin.cz. Hit paráda Spin Fresh Hits. V premiéře každý pátek od 5 odpoledne na Rádiu Spin.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spine. Pojď to rozpálit. Pojď.

Jsme všichni dospělí a tak s bráchou na kolejích stírám rosu a pak ve stanu nad ránem klepem kosu. Je nám zhruba 6 a všechno máme dosud před sebou, včetně pohledů od lidí, kteří už odešli od

0: Radio.
1: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každý, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Je úterý něco po osmé a to znamená, že mám pro tebe další díl pořadu Street Cypher, což je pravidelný žánrový pořad v éteru Rádia Spin, kde ti hraju nezávislý hip-hop a věci s tím spojené. No a co nás dneska čeká, dnešní téma, podíváme se na průběh kariéry Masta Ace, což pro mě je takový stělesnění dospěláckého grown hip-hop. Každopádně to začíná už koncem 80. let, takže dneska to celý probereme. A kromě toho Masta Ace a Marco Pola můžeš vidět live už v neděli, a to v pražském kafé v lese. Takže to bude takový útulný klubový, doporučuju. Masta Ace vždy delivers na svých live shows. Bude také listování rapem, to už v dalším vstupu. Si řekneme něco málo o skladbě Beautiful, což pro mě je jedna z těch takových, které si prostě vypavuju, když se řekne Masta Ace, tak jsem si říkala, že na to se podíváme. No a bude také deska týdne. Dneska Vince Staples a jeho nový projekt Cry Baby. Je to koncepční album, je to politické album, takže o tom si také něco řekneme. Mám vždycky před celou a ti pustím jeden track tady z té nové desky. No a samozřejmě předtím, než se vrátíme do té minulosti a klasického hip-hopu s Masta Acem, tak samozřejmě i nějaká nová hudba. A přesuneme se na jih Ameriky. Toby Nwikwe vydal nový single spolu s Labyrinth. Jmenuje se to All or Nothing, má to venku už i videoklip, doporučuji, ty vizuály od Tobyho Nwikwe jsou vždycky zajímavý, afrocentrický a podívej se, go down the rabbit hole, jak se říká. Takže trošku jiženského rapu, Toby Nwikwe, Scotty ATL a pak i Fat Nwikwe. To ti posílám právě teď v pořadu Street Cypher na Radio Spin.

0: Listování repem s Aničkou Oravcovou na Rádiu Spin.
1: Americký rapper a producent Masta Ace reprezentuje Brownsville, Brooklyn. Hudební kariéru zahájil koncem 80. let jako člen legendárního Juice Crew, kdy se jako nejmladší a nejméně známý člen ocitl na jednom tracku s Big Daddy Kaneem a Kool G Rapem. Od té doby Masta Ace nepřestal rapovat a co je důležitější, dodnes je relevantní. V roce 2004 Masta Ace vydal třetí solové album A Long Hot Summer. Tam najdeme i track Beautiful, který produkoval chorvatský producent Kool-Aid. Základ tvoří sample ze skladby Wishing on the Star od americké soulové skupiny Rolls Royce z roku 1977. No a melancholická atmosféra odpovídá i tématu skladby. Beautiful je milostný dopis adresovaný světu, který Masta Ace vychoval. Hip-hopu, jeho hodnotám, ale i prosté kráse každodenního života. V době, kdy mainstreamovému rapu čím dál víc dominoval lesk, pozlátko a peníze, tohle byla připomínka, co hip-hop ve skutečnosti je a pro koho tu je. Prostě beautiful.
0: Listování rapem. Anička Oravcová o trecích a interpretech, kteří položili základy světového hip-hopu. Radio Spin.

0: driver now.
1: Radio Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
2: Přesně tak, Anička za mikrofonem. A teď je čas, abychom se rovnou vrhli na dnešní hlavní téma pořadu Street Cypher. No a to je taková vzkratce hudební kariéra Masta Ace, protože samozřejmě bych mohla strávit celé 3 hodiny pouštěním jenom skladeb Masta Ace, nejen jeho solových albumů a alb, ale také projektů jako Masta Ace Incorporated, EMC samozřejmě, a pak později od 2018 jeho skladby s Marco Polem. Připomínám teda, že ten důvod, proč jsem to zvolila za dnešní téma, je, že v neděli Masta Ace vystoupí v kafé v lese a to je vždycky zážitek vidět toho pána vystupovat live. Já jsem ho viděla několikrát, tak i ve složený EMC. No a ještě si vzpomínám, že jsem s ním vlastně dělala i rozhovor na kempu, ale už si vůbec nespomenu o čem. Anyway, takže začneme úplně na tom počátku, jak jinak. Vždycky je potřeba začít na začátku. A vrátíme se do roku 1987, kdy Masta Ace studoval na univerzitě na Rhode Island. No a říká se, že se tam potkal s Marley Marlem, který vlastně v té době ovládal vůbec hip-hop, byl to nejžádanější producent té doby a prý vyhrál nějakou soutěž, v rámci které mohl pak 6 hodin strávit ve studiu Marley Marla. No a to vedlo k debutovému výstupu Masta Ace, což bylo na tracku The Symphony. A to je důležitá skladba, protože je dneska považována za takovou úplně klasickou posíkat, protože tam byl Kool G Rap, Big Daddy Kane, Marley Marl, prostě Craig G, členové Juice Crew, což byla jedna z těch zásadních crew v počátcích hip-hopu. A tamhle zrovna se ocitl i Masta Ace a to pak vedlo k jeho debutovému albu, který nahrál u Marleyho Marla Cold Chillin' labelu. No tak jdeme na to, tohle je Marley Marl, Kool G Rap, Big Daddy Kane a Masta Ace, The Symphony. Posloucháš Street Cypher na Radio Spin. I don't care who's first or who last, but I know that

0: Oh, that's hot. That's hot.
1: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher.
2: Na rádiu Spin.
3: Masta Ace vydal první solové debutové album v roce 1990 a důležitá skladba z tohle počinu je Me and the Biz. A už jsem našla na netu několik verzí toho tracku a pak jsem si to samozřejmě musela ověřit z interview, které poskytl Masta Ace. Takže to bylo celé takhle, že Masta Ace chtěl udělat track s Bismarckem. Na jedna verze tohohle příběhu mluví o tom, že Bismarck se nedostavil do toho studia, ale Masta Ace to pak uvedl na pravou míru, že Bismarck tak trochu váhal, jelikož se mu nelíbila ta jako umělecká vize toho tracku. No a Masta Ace, ten už měl vybraný beat, neměl napsanou svou sloku a pak se s Marlin Marlem právě dohodli, že to udělají tak, že Masta Ace napodobí toho Bismarckého a jeho specifický styl a že vlastně tak uvidí, jestli to projde. No a ono to prošlo. A kolikrát si někteří myslí, že tam ten Bismarck opravdu je na tom featu a dokonce když dělali videoklip k tomuto tracku, tak ten Bismarck je tam jako v takový jako puppet podobě. Takže je to jiná pohloha, také Masta Ace se trochu hrává. A schválně, jestli to poznáš, že to je ten samý člověk. Takže Me and the Beast z debutového hostu solového alba Masta Ace. Posílám ti to právě teď v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
4: Oh yeah!

0: Rádio Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
1: Máme pár minut před koncem první hodiny a to znamená, že jdeme na desku týdne a to je od Vince Staplese, která se jmenuje Cry Baby. Není to úplně hip-hopové album, je to spíš laděné do roku, i když tam samozřejmě Vince Staples i rapuje. Jak když jsem to slyšela poprvé, celé to album, tak mi to připomnělo tu éru, když NERD a Pharrell Williams vydali první album, což byl taky takový mix roku a hip-hopu. A kromě toho teda je to hodně politické album, vyjadřuje se tam k různému stavu současné společnosti a vlastně ta základní otázka celého albu je, jak máme v takovémhle životě vůbec žít v míru, v takovémhle světě, v tomto nastavení. A my, to znamená konkrétně afroamerická populace samozřejmě. No a venku jsou dva, teda byly dva singly předtím, než vyšlo celé album a doporučuji ti také podívat se na videoklip k singlu White Flag, které si teďko zahrajeme, protože je to hodně zajímavý, co se týče vizuálu. Vince Staples tam veme americkou vlajku a celou ji přemaluje na bílo, což samozřejmě může mít různé polohy vysvětlení. Může to odkazovat na bílou vlajku, kterou můžeš žádat o mír a ukončení násilí, ale zároveň to může být třeba odkaz i na Ku Klux Klan, který vlastně do dneska funguje v rámci Spojených států amerických. Takže podívej se na videoklipy, zajímavé, kreativní. A teď si pustíme teda ten první single z alba Cry Baby, White Flag. Posloucháš Street Cypher na rádiu Spin.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Začala nám druhá hodina pravidelného pořadu Street Cypher, ve kterém ti posílám nezávislé hip-hopové věci s tím spojené. No a dnešní hlavní téma je Masta Ace, probíráme jeho kariéru a samozřejmě také i to, proč je důležitý pro historii hip-hopu a jako jeden z rapperů, který zůstává relevantní už od konce 80. let až do dnes. No a předtím, než se k tomu vrátím, tak samozřejmě nějaká nová hudba. No a už za pár dní vydá nový projekt zpěvák Blast. A tento nový projekt se jmenuje Labor of Love, což je idiom a do češtiny se překládá například jako práce z lásky, nezištná práce, prostě činnost, kterou děláš pro radost. No a Blast celý tenhle projekt produkoval a je to takový různý pohledy na to, co vlastně láska je a že je to jako víc, než je nějaký pocit. A že je to prostě práce, musíš do toho vkládat nějaké úsilí, musíš to brát jako závazek, jako rozhodnutí, že prostě pro někoho chceš tady být, takže to není jen nějaký jako pocit zamilování, ale práce, která znamená, že občas to neuděláš dobře, občas uděláš něco špatně, jindy zase na výbornou, na jedničku, ale je to prostě závazek, který je potřeba neustále na něm pracovat. No a skladba, která je venku, teď jako druhá skladba z tohoto připravovaného alba, ta se jmenuje Ruin a na featu je Sasha Keeble a posílám ti to právě teď v pořadu Street Cypher na Radio Spin.

0: Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
1: Tak Too Easy je nový single od Tinashe. Chystá se léto a festivaly, tak myslím, že to je skvělá skladba do tohohle prostředí. Jdeme na album, protože probíráme, abych nezapomněla, probíráme kariéru Masta Ace. Tak teďko se budeme zabývat albem, který vydal pod Masta Ace Incorporated. Ten první, oni vyšli dva, první je Slaughterhouse. No a to byl docela důležitý moment v historii hiphopu, protože tady v ten track a vlastně titulní track celé této desky je v podstatě taková kritika, glorifikace násilí v hiphopu. A tady ta skladba konkrétně v sarkastickým tónem tam zobrazuje prostě přehnaný obraz takový toho gangstra, který musí být strašně tough za každou jako v každém momentu a má u sebe zbraň a vlastně je to poukazání na to, na takový ty v uvozovkách špatný vlivy toho hip-hopu, což je jedna věc, kterou vlastně Masta Ace už od začátku své kariéry nějakým způsobem kritizoval. Takže si dáme teda tu titulní skladbu, ta se jmenuje Slaughterhouse a já ti ji posílám právě teď v pořadu Street Cypher na Radio Spin. This is MC Negro, and this is the MNMC, and this is our

like that part. Murder, murder, murder. I kill, kill, kill.

0: Australia will be strong.
1: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
2: Jsme ještě pořád v 90. letech, konkrétně v roce 1995, kdy pod hlavičkou Master Ace Incorporated vyšlo album, které se jmenuje Sitting on Chrome. No a tohle album vyšlo na labelu, který se jmenuje Delicious Vinyl, a bylo to takový nezávislý label, který měl základnu v Los Angeles, v Kalifornii, a trochu to tam taky sedělo, protože tady tyhle dva albumy pod Master Ace Incorporated byly hodně ovlivněny tím West Coast soundem, a přestože Master Ace reprezentuje East Coast, konkrétně Brooklyn. No a v jednom, on se často vrací právě tady k tomuto období vůbec k tomu, jak lidi pak v Brooklynu k tomu přistupovali, protože si opravdu mysleli, že se na ten West Coast jako přestěhuje, že už vlastně nereprezentuje East Coast a zejména New York, takže ho třeba zastavovali na ulici a říkali, co tady děláš, když ho nikdy vlastně z toho New Yorku neodjel. Takže to je docela etapa, které se vrací. A také důležité je zmínit, že jedna věc, s kterou se pořád vyrovnával, jsou právě nezávislá vydavatelství, právě protože nechtěl být součástí ty velké mašinérie toho biznesu jako populární hudby. No a tak si zahrajeme s titulní skladbou Sitting on Chrome, a je to také v té době, kdy vlastně nastupuje ta éra toho bad boye a toho bling bling a krásný naleštěný prostě obleky spousta peněz a jachty a ženy a tak, takže je to vlastně takový protipol tady tomu, co se děje v druhé polovině 90. let v rámci amerického rapu. Takže Master Ace Incorporated, Sitting on Chrome, to ti posílám právě teď v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
3: He be cruising, nigga be cruising.

0: Rádio Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
1: Přesně tak, Anička za mikrofonem. Pokračujeme v diskografii Masta Ace a jsme v roce 2001, kdy vydal album Disposable Arts. No to bylo v momentě, když byl tak trochu jako nespokojený s tím, jakým způsobem zejména nahrávací společnosti přistupovali k rapu a k hudbě obecně, jelikož jim to dávalo strašně moc moci, protože mohli kdykoliv říct interpretovi, který třeba rok, dva pracuje na nějakých 14 a 16 skladbách, pak to chce vydat jako album a prostě vedení labelu se rozhodne, že tak to ne, to dáme někam jako do šuplíčku a možná někdy. Takže bylo to takové rozčarování, bylo to také období, kdy si říkal, že možná by bylo lepší, kdyby se věnoval jenom produkci, zejména pro umělce na West Coastu. No ale naštěstí jsme se dočkali pak v roce 2001 alba Disposable Arts, které je také, celé se to odehrálo kolem konceptu a to konceptuální alba Master Ace má vlastně dodnes. No a šlo o to, že týpek se vrátí ze vězení do Brooklynu, no a pak se rozhodne, že teda přejde na školu, která se jmenuje Institute of Disposable Art. To disposable znamená na jedno použití, jednorázový, což je jakoby prostě ten přístup k té hudbě, že se nedocenuje prostě ta energie, kterou do toho umělec vložil. No a ono to funguje jakože na dvou úrovních. A samozřejmě je to taková metafora i k tomu hip-hopu a hip-hopové scéně. A no a jako skladbu z tohoto alba jsem vybrala Hold You. A tam je na featu Jean Grey, což je skvělá, úžasná reperka. No a je to opět spojené s takovou metaforou ženy, nebo vztahu k ženě, ale zároveň i vztahu k hip-hopu. Jo? Takže vlastně Master Ace se tam loučí na začátku s Lizou a říká je, že teda jako jde na tu školu. No a jeden z důležitých momentů v této skladbě je, že vlastně Lisa, ta buď to partnerka nebo ten hip-hop, má vlastní slovo teda v to stvárnění Jean Grey, protože většinou, když rapeři mluví o ženách nebo o vztahu k hip-hopu, tak ten druhý pohled vůbec nevidíš. No tak takhle v téhle skladbě to určitě máme. Takže Master Ace a Jean Grey, Hold You. Posílám ti to právě teď pořadu Street Cypher na Rádiu

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Přesně tak, začala nám třetí a poslední hodina pravidelného žánrového pořadu Street Cypher, který tady pro tebe připravuju už od roku 2010. A teď nám dohrála skladba The Big Bad Wolf od Vince Staple, což je deska týdne, dneska jsem nějak pozadu časově. A každopádně tahle ta skladba je postavena na samplu Slick Erica Children's Story, což byla skladba, která zazněla předtím. Takže doporučuji Cry Baby, nové album Vince Staple se jména, když tě zajímá třeba politický rap. No a dnešní hlavní téma je Master Ace, který už v neděli vystoupí v kafé v lese, v pražském kafé v lese. No ale předtím samozřejmě mám pro tebe ještě nějaký novinky. A mezi ně patří i nový single

JIT, JIT a Anderson .Paak, jmenuje se to What About Us. A ani jsem tu skladbu nemusela slyšet a věděla jsem, že bude dobrá. Tak ti ji posílám právě teď v pořadu Street Cypher na Radio Spin.

0: Rádio Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
1: Tak to byl Stylistic Murder a Odyssey a jejich nový single High Stakes. No a vracíme se k našemu hlavnímu tématu, což je Masta Ace a jeho hudební produkce. Krátce teda ještě zmíním album z roku 2004, Long Hot Summer. A to je také koncepční album, který předchází Disposable Arts, a protože, jak jsem zmiňovala, Disposable Arts začíná tam, kde se týpek jako vrací z vězení. No a Long Hot Summer je vlastně příběh toho, jak se tento náš hlavní hrdina vlastně dostal do vězení v první řadě. No a z toho jsem hrála hned na začátku skladbu Beautiful, takže rovnou se posuneme do roku 2012, kdy vyšla deska Son of Yvonne, která je velice osobní pro Masai, se introspektivní, protože je to vlastně podsta jeho matce, mateřství jako takovém a také Brooklynu 70. let. Takže témata, které tam uslyšíš, je například o tom, jak zejména černošské ženy jsou silné ženy. Mluví o tom, jak jeho máma, tak jeho babička neustále pracovali a nejen jako, že chodili do práce, ale pracovali i na tom, aby ho ochraňovali, zejména před zločinem, nějakým násilím a drogami, a že vlastně měl nastavenou docela hustou disciplínu, očekávalo se od něj, že prostě nebude chodit za školu jako jiný děcka a že se nedostane do toho jako pouličního života a bude dbát na své známky a tak dále. A zároveň je to také výpověď o dané doby, těch 70. 80. let, takže když to posloucháš, tak si můžeš představit soulovou hudbu, která hraje v obýváku a vlastně tu atmosféru rodiny, která spolu žije v dobrým vztahu. No a celé se to samozřejmě odhrává za produkce MF Doom. Je to taková fúze těchto dvou interpretů. No takže si dáme teďko skladbu Son of Yvonne a posílám ti to právě teď v pořadu Street Cypher na Rádiu Sp.

0: Give it up for Tim.
1: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
2: Přesně tak, Anička je tady s tebou ještě za mikrofonem a jdeme na Masaise a jeho desku z roku 2016 The Falling Season. To je označení pro to takové krátké období v životě každého teenagera, kdy ta nevinná doba toho dětství už jako zaniká a vlastně ty její rozhodnutí, které musíš udělat, můžou mít docela dlouhosáhlý dopady na tvůj život, takže to je Falling Season. Ta story, ten příběh se odehrává v 80. letech, protože je to zaměřeno na období, kdy Master Ace přechází na střední školu, která je v té jakoby lepší běložské části. No a vlastně celé to album se odehrává v rozmezí 90 minut, což je ta cesta, která mu trvala z Brooklynu, z té chudší části, kde žije většina teda černošské a hispánské komunity, právě do té lepší běložské části. A jak vlastně Master Ace se v obou těchto světech cítí v podstatě jako outsider, že tam prostě nepatří. No a jedna ze skladeb z tohoto alba, která je vždy jako většinou vyzdvihována jako ten moment důležitý, tak to je Young Plug Intelligent, což je vlastně nějaká reflexe toho, jak vlastně být mladým černochem, který je ještě inteligentní, není něco, co by zrovna média propagovali a co by sama komunita nějakým způsobem vyzdvihovala na okor vlastně toho, ty kriminality a násilí v chudších částech amerických velkoměst. No a celá tato deska, která má 24 tracků, vlastně popisuje celou střední školu od freshman, když byl až po graduaci pak. A ta cesta do té školy je tam zásadní metafora. Takže jdeme na to, Master Ace, Young Black Intelligent. Posílám ti to právě teď v pořadu Street Cypher na Radio Spin.
3: Young Black Intelligent, this is not a first, but it feels like a curse and it weighs like a...

0: Radio Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
1: Tak a poslední disku, kterou dneska budu zmiňovat, ačkoliv je strašně moc toho, co bych mohli ještě pustit a zmínit o Master Ace-ovi, tak je deska z roku 2018 A Brooklyn Story. Je to spolupráce s Marco Polem, což je kanadský producent. Jejich kolaborace začala už v roce 2004. Pak jedna z takových undergroundových klasických hitů je track Nostalgia z roku 2007, to bylo z debutového alba Marca Pola Port Authority, no a spolu jako projekt pravdovej vydali teda až v roku 2018 a tohle bylo opravdu spolupráce tím, že Marco Polo dělá všechny beaty a produkci a samozřejmě Master Ace do toho rapuje. No a Brooklyn Story se píše jako jinak, než jsme na to zvykli, protože k tomu použili ten originální spelling, jako hláskování toho slova, tak jak to tehda v 17. století používali Holanďané. No a je to vlastně opět nějaká reakce na cestu životem, řekněme, protože se tam mluví také například o tom, jak Brooklyn se měnil. Jo? Například jedna ze zásadních věcí, které se dodnes řeší, je gentrifikace. To znamená, že v momentě, když se v nějaké části města začnou objevovat takový jako chain záležitosti, jako třeba Starbucks nebo Whole Foods, což je docela drahý obchod v Americe, kde se prodávají jakože zdravá výživa, ale jako běžný jako občan, který úplně není vyšší třídy, tak si to často nemůže dovolit. Takže pak dochází v té gentrifikaci, že vlastně lidi, kteří jsou z lepších ekonomických prostě kteří jsou na tom lépe, tak si můžou dovolit se nastěhovat do těchto oblastí, takže tam dochází často k rekonstrukci, no ale původní obyvatelé si to už pak nemůžou dovolit a musí se odstěhovat na okrajové části New Yorku, takže to se vlastně děje dodnes a ten Brooklyn vypadá úplně jinak dnes, než třeba před 10 lety, že jo, jako úplně to není to, o čem třeba rapoval Jay-Z ještě v 90. letech. Takže tohle je takový jako koncepční rámec celé této desky a tak jsem si řekla, že si dáme skladbu Brooklyn, kde je na featu s Smithem & Wesson a posílám ti to právě teď Master Ace Marco Polo Brooklyn.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Tak, máme pár minut do konce třetí a poslední hodiny dnešního Street Cypher, takže to znamená, že já se s tebou budu pomalu loučit, ale také ti připomenu, že dnešní playlist najdeš na mém osobním Instagramu a na podtržítko Oravcová, kde samozřejmě najdeš i playlisty za posledních několik let. Příští týden nás čeká další díl a jelikož bude už brzo 19.6., což je něco, co mu se v Americe říká The Juneteenth, což je ten národní svátek, který se vrací zpátky k 19.6. roku 1865, kde oficiálně teda končí otroctví, takže budeme si pouštět příští týden hodně politického rapu a řekneme si nějaký zajímavý informace právě k tomuto a vůbec k nějakým liberation movements, který mají spojení s hip-hopovou kulturou. No a samozřejmě budou i pravidelné rubriky, bude listování rapem a bude deska týdne, nevím ještě která, to se necháme překvapit. No ale jako vždy se s tebou loučím posledním trackem z dnešní desky týdne, což je Vince Staples a jeho Cry Baby, rockovější album, ale rozhodně stojí za to. A jako poslední track dneska ti pustím Cotton, což je také odkaz na bavlnu a vlastně roli, kterou se hrála v historii americké a afroamerické, konkrétně také odkaz na otroctví. A o tom si řekneme příště víc. Takže já ti posílám více Staple, Cotton a my se uslyšíme zase v úterý od 8 večer. No a ty posloucháš dál Radio Spin.

0: Co to, kluci? Nebude dětský den?
1: Nebudou dětský písničky?
2: Ale budou!
0: Už zítra ráno se těšte.
1: Na kačery.
0: Na letajícího Česmíra.
1: Na princové jsou na draka.
0: Taky třeba na moji oblíbenou písničku Co takhle svatba princi.
1: Nebo třeba na všechno ostatní, na co si jenom vzpomenete.
0: Startujeme zítra ráno v 7, buďte určitě u toho, těšíme se na vás.

0: Talk.
1: Když jsem se ptal jako fanoušků, jako co je nejvíc baví, tak říkali, že to je Angels on Earth, taková právě melancholická rocková balada. Mm-hmm. A ona je jako celkem taková, jako že chytlavá, je tam takový melodický refrén, takže to chápu. A jinak pro mě, já mám teďka radši ty tvrdší věci, takže ta první Ultimate Grave vlastně s Chetou, no asi.
2: Co cover? Jak jsi přemýšlel tentokrát nad coverem?
1: Ten cover jsme fotili vlastně v Litvě, na Hoře Křížů, je to taký poutní místo. Já jsem to vlastně původně chtěl udělat jako nějak, aby to mělo tu stejnou atmosféru, ale trošku jinak, protože vlastně v té době, kdy jsme to fotili, tak bylo v Litvě asi nějakých minus 25 stupňů. Nakonec jsem ale nechtěl dělat jakoby kompromisy, tak jsme tam letěli prostě s fotografem a ještě s kamarádem a fotili jsme to vlastně tady v těch extrémních podmínkách. Ještě jsem měl jako vlastně tričko, mikinu a jako byla to největší zima, co jsem asi zažil, no, jako bylo to krutý. Aspoň teda u nás mám to výhodu, že je to v angličtině a ono je to takový, vlastně si to ani nikdo nevšimne, jako.
2: Spin Talk. Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk. Talk Rádia Spin jenom o rapu. Dneska přijal pozvání Red Z. Ten nedávno vydal novou desku. Nejen o ní bude aktuální díl Spin Talku. Po čase vítej na Spinu, ahoj.
1: Ahoj, díky za pozvání.
2: Tak, zeptám se tě úplně stejně jako ty mě před chviličkou na chodbě. Jak se máš?
1: Ale mám se fajn, pořád řeším promo okolo desky, pořád točíme klipy. Už jsme začali asi 4-5 klipů.
2: To je hodně, to je hodně.
1: Je to dost.
2: Na dnešní dobu.
1: Je, jako já si právě říkám, že sice v dnešní době už jako to nefunguje asi tak, jak dřív ty klipy, ale říkám si, že vždycky tomu songu dám jako prostě větší váhu, když má i vizuál, no.
2: Navíc ještě asi i tím, jak jsi vyhledávaný široko daleko po světě, tak vlastně možná se to vyplatí se prezentovat i tím klipem, ne? Je to jeden z mála vlastně marketingových nástrojů, který můžeš asi použít teď.
1: Já si myslím, že ta vizuální stránka jako je důležitá, no.
2: Obzvlášť u tebe vlastně. Co se změnilo jinak, kromě desky, než si začneme povídat hlavně o desce?
1: Co se změnilo? Hele, nevím, asi je to u mě pořád stejný, pořád jsem ve studiu a dělám hudbu, jezdím koncerty, takže
2: Nic nového
1: asi, prostě nová deska, no.
2: Ok. Jak dlouho jsi teda přemýšlel nad tím, že bude nová deska? Jak dlouho to trvalo, než jsi začal nahrávat?
1: Já jsem tuhle desku měl vlastně udělanou celkem rychle, mě tak nějak jako políbila muza na konci minulého roku. A v průběhu nějakých 3 měsíců jsem vlastně to album jakoby od začátku do konce udělal. Takže jako vyšlo zápětí na to, no, vlastně v březnu.
2: Co spustilo ten proces realizace té desky?
1: No, tak já začnu tak, že prostě dělám instrumentál, že? A jakoby to téma prostě a ty nápady a ta lirika prostě mě napadne tak jako až sama od sebe.
2: Ok, takže nejdřív začneš tvořit beat a následně
1: a ten mě vlastně tak jako
2: uvede
1: do toho, o čem to bude a víš?
2: Ty seš hodně drsnej, seš takovej hodně jako ostrej, byť pak ten projev vypadá, že tady naproti mě sedí úplně někdo jiný, než ten, který je na desce. Tak mi řekni vlastně, jaký emoce a jaký prožitky ses rozhodl, že vpíšeš do týhletý desky? Co ta deska vlastně má říct?
1: Takhle, jsou tam vlastně jako nějaký dvě polohy, že? Já taky jako vstřídám jinak nějaký ten tvrdý rap a pak jako ty melancholický rockový songy. Takže takhle, jako každý člověk mám nějaký jako frustrace, že? Takže se v těch nasraných songách se z toho vypíšu a
2: stačí ti to?
1: Hele, tak jako určitě se nasírám i normálně samozřejmě, že? Ale no, tak jako stačí ti to, aspoň nějakým způsobem to ventiluju, že?
2: A víš, co mě teda zajímalo, to je docela dobrý téma, jo? Tak samozřejmě mohl bys chodit na terapie, ale možná to nepotřebuješ chodit na terapie, protože je,

0: Jedna fáze vlastně je vepsat se z těch věcí, které tě štvou vlastně na tu desku. A druhá je, že ty to pak vlastně prožiješ ještě několikrát na těch koncertech, ne? Má to pak ten terapeutický účinek i na tom koncertě, když vlastně ten text, který jsi zpracoval a který něco ventiloval, pak předvedeš na živo?
1: Asi nad tím takhle už jako nepřemýšlím. Spíš na stage se soustředím, aby to znělo dobře, abych jako zpíval čistě a aby to lidi bavilo, no, takže...
0: Ok, takže tam už se nestane, že bys nějakou frázi prostě prožil ještě jednou.
1: Asi ne.
0: Ok, dobře. Tak jo, jak jsi přemýšlel nad hostama vlastně tentokrát, protože na desce se objevil mimo jiné třeba Gleb a taky Vypsaná fixa, což je zajímavý kombo.
1: To bylo na minulý desce? Yes.
0: Ok, tak teda doufám, že zbytek otázek už půjde k nový desce.
1: No, na téhle desce jsou právě že Američani jenom.
0: Ok, dobře.
1: Já jsem tam na ty minulý, na téhle jsou jenom Američani, je tam Četa, Eliozy, já si musím vzpomenout, Četa, Eliozy, to vlastně snad asi teďka nespomenu, ale jsou tam teďka jenom jakoby ze zahraničí, no.
0: Ok, proč jenom zahraniční hosti teda?
1: Chtěl jsem udělat vyloženě prostě zahraniční desku a tak jako já vždycky, když dělám ten beat nebo instrumentál, tak a narepuju tam vlastně tu svoji část, tak jako mě tak jako
0: napadne.
1: Samo přijde, jako kdo by se tam hodil a... Mm-hmm. Teďka to prostě byli Amici, no.
0: Ok, dobře. Tebe poslouchej hodně, co jsem četl, v Americe a v Rusku. Stane se, že budeš mít nějaký Rusáka někdy na tracku? Nebo už jsem možná...
1: Ale je to dost možný. V Rusku právě jako tvrdý rap nebo jako undergroundový rap jako taky jede hodně. Takže jako jsem otevřený tomu udělat i jako... s ruským interpretem.
0: Takže zasadilo to teďka prostě takový jako nápad do hlavy, že to možná jednou
1: ne, bude. My jsme to vlastně dokonce měli rozjednaný i na tuhle desku, nakonec to nedopadlo. Uh-huh. Je takový artist, jmenuje se True47 a mě jako celkem baví jako jeho zvuk a takže jako je možný, že to ještě s ním dopadne, no.
0: Hmm, tak to by bylo zajímavé, minimálně tohleto kombo slyšet v tvém podání. Co jsi na tom albu vlastně vyzkoušel úplně nově?
1: Spíš jsem na tomhle albu, než k tomu metalu, asi inklinoval k tomu rapu, protože právě to ty osobné kromence, který jsi zmínil předtím, to, tak bylo hodně jako rockový, hodně kytarový a teďka jsem prostě poslouchal víc rap a tak jsem dělal modernější rap, no třeba ta skladba Ultimate Grave, vlastně první na tom albu je ještě takový styl, který jsem úplně nedělal. Takovej jako hodně současný jako zvuk, no.
0: To znamená, že když tvoříš, tak vlastně hodně tě ovlivňuje ta muzika, kterou v tu chvíli jakoby posloucháš?
1: Určitě, já si myslím, že to tak má většina.
0: Nemá.
1: Artist asi.
0: Nemá.
1: Myslíš, že ne?
0: Hele, hodně lidí, kteří sem jako vždycky přijdou, tak řeknou, že vlastně ve chvíli, kdy se třeba rozhodnou, že začnou tvořit novou muziku, takže vlastně chtějí absolutně jako klid. Mm-hmm. Někdo tvrdí, že hodně poslouchá a tak jako nasosává prostě nějaký vibe, ale hodně umělců vlastně je spíš takovým jako vzduchoprázdnu, aby přišly ty myšlenky prostě o hudbě sami.
1: Taky podle mě záleží, jestli jsou to zpěváci, rapeři nebo dělají instrumentály.
0: Z velký většiny
1: jsou vyloženě rapeři.
0: Přemýšlíš?
1: No, dobrý.
0: Dobře. Když se podíváš na tu desku, tak který z těch singlů podle tebe je tvůj největší favorit a kterýmu singlu se třeba nejvíc daří?
1: Tak lidi mi asi jako, když jsem se ptal jako fanoušků, jako co je nejvíc baví, tak říkali, že to je Angels on Earth, taková právě melancholická rocková balada. Mm-hmm. A ona je jako celkem taková, jakože chytlavá, je tam takový melodický refrén, takže to chápu a jinak pro mě, já mám teďka radši ty tvrdší věci, takže ta první Ultimate Grave vlastně s Četou, no asi.
0: Potřebuješ toho za sebe hodně dostat, ne. Takže máš radši tvrdší věci, ok, dobře. který z těch singlů až jednou prostě úplně nějaká doba a na tu desku sedne prach, což ještě bude trvat nějakou dobu, tak bude tu desku zpětně definovat. Jakože někde se řekne, jo, jasně.
1: No, asi možná ten Angels on Earth, pak tam mám ještě Werewolf, což je takový klasický boom bap, co podle mě jako fanoušci mají, ze kterým mě vlastně fanoušci mají spojenýho asi nejvíc, takovej jako mystický boom bap, takže možná ten Werewolf, no.
0: Ok, když se na tu desku podíváš jako na komplet, tak mi řekni, co bych já jako posluchač, na co bych se tam měl nejvíc fokusovat, kromě toho teda, že jsou tam dvě části, jedna drsná, druhá melancholická, na co bych se měl fokusovat, abych to nepřehlíd, nepřeslech.
1: Já si myslím, že by si to měl poslechnout celý asi jenom, no, jako...
0: Já jsem poslouchal přiběhání.
1: Jo, a poslouchal si tuhle, nebo tu předtím?
0: Poslouchal se, seš jedovatý, jsi zlej, máš na to právo prostě, když se ze sebe někdo udělá osla na začátku rozhovoru, tak je potřeba mu to zandat. Tuhle jsem poslouchal a neměl jsem upřímně asi ani tak jako pocit toho rozdělení na tu drsnou a melancholickou část. Jenom se mu toho vlastně dobře běhalo. Aha. A to bych asi řekl, že tím bych to jako shrnul.
1: Tak. Dobře, tak jo.
0: Dobře, tak co cover? Jak jsi přemýšlel tentokrát nad coverem?
1: Ten cover jsme fotili vlastně v Litvě na Hoře Křížů, je to taky poutní místo. Já jsem to vlastně původně chtěl udělat jako nějak, aby to mělo tu stejnou atmosféru, ale trošku jinak, protože vlastně v té době, kdy jsme to fotili, tak bylo v Litvě asi nějakých minus 25 stupňů. Nakonec jsem ale nechtěl dělat jakoby kompromisy, tak jsme tam letěli prostě s fotografem a ještě s kamarádem a fotili jsme to vlastně i v těch extrémních podmínkách, že jsem měl jako vlastně tričko, mikinu a jako byla to největší zima, co jsem asi zažil, no, jako bylo to krutý.
0: Jako minus 25 je minus 25.
1: No.
0: Promítl se pak tenhle ten vizuál i do těch klipů, nebo nějakým způsobem propojuješ to jak vypadá vizuál desky s tím, jak vypadají pak následně klipy?
1: Já si myslím, že jako jsem tak chtěl spíš jako znázornit celý ten vibe té desky, no, nebo jako takový nějaký jako spirituální, nebo no.
0: Ty jsi říkal, že k pěti trkům si teďka v tuhletu chvíli udělal klip, přibudou ještě nějaký další klipy a podle čeho vlastně se rozhoduješ, k čemu bude klip?
1: Tak rozhoduju se podle toho, jestli vlastně si to k tomu jednak dokážu představit vůbec, protože jsou i songy, ke kterým si vlastně ani ten vizuál moc představit nedokážu a nechci udělat jako něco jenom na sílu. A druhá, mě to musí prostě hodně bavit.
0: Okay. To znamená, že přemýšlení o tom, kdy k čemu bude klip, vzniká, až když ta deska je hotová, nebo už jakoby v průběhu, kdy vlastně tvoříš a říkáš si, tady to bude dobrý.
1: Já už to většinou vím, jako no.
0: Jo?
1: Jako,
0: jo.
1: Že to dělám, no.
0: Když tvoříš, tak kolik procent těch tracků vlastně skončí v koši a co se s nima pak děje? Jestli se k ním třeba někdy vracíš, nebo...
1: No, to...
0: A v jakou fázi se rozhodneš, že to skončí v koši?
1: To právě, když se mě někdo právě ptá, jestli nemám nějaký instrumentály, že by někdo chtěl ode mě moje instrumentály, tak právě vždycky říkám, že já, když vlastně už při té tvorbě, vlastně při té hudbě necítím, že by z toho mohl být jako song, tak to ani nedopracuju, že jako, že většinou dělám, když už je to hotový, tak je to většinou song, za kterým jako si stojím a který vlastně vydám. A pokud je to beat, který mě jako nedá nějaký impuls k tomu něco udělat, tak vlastně nemám ani jako potřebu to posílat někomu jinému. No,
0: to znamená, že to skončí vlastně fakt jako někde úplně brzo v prvotní fázi, kdy se z toho ještě nic nestane.
1: Jo.
0: Dobře. Tak hrál jsi tu desku už někde celou naživo, nebo jakým způsobem přistupuješ vlastně k implementaci těch tracků z nový desky do svých show?
1: Tak my to většinou míváme, že zkusíme jít tam dát ze začátku co nejvíc a postupem času zjistíme, co lidi baví a co tam... Teďka vlastně, já už vlastně na turné, co jsme jeli v zimě, tak už jsem jako něco z toho týzoval vlastně. A teďka jakože jsme měli snad jako od toho alba stávku v Plzni a tam jsme hráli třeba pět věcí z toho a plánujeme vlastně křesty. Jeden je v Brně 17. června a druhý je vlastně o týden dřív v Praze, myslím, že 11. června v Krosu.
0: Dobře. Jaký to je hrát před lidma svůj novej song? lidsky. Je tam nějaká tréma, je tam nějaká prostě obava. Co se děje v tobě, když máš připravenou novou desku, jdeš před lidi? Je takhle, tam nějaký strach?
1: Asi ani úplně ne, já vzhledem k tomu, že to jako tu písničku slyším milionkrát, když ji zvučím, tak vlastně i ten text jako mám v paměti jako úplně jako stoprocentně, takže asi ani úplně ne, no.
0: Ok, no. A vypadávají ti pak texty nějakých starších věcí?
1: To jo, to se mi děje, no. Jo. Když lidi chtějí jako třeba přídavek něco z roku 2018-2019, tak to mě vypadává hodně, no.
0: Jo. Jo. A máš nějaký speciální jako fígl? Třeba když jsem tady měl před lety Marpa, no. Tak Marpo vždycky říká, no tak mě když vypadne text, tak se otočím prostě zády k lidem a otočím se zpátky zase ve chvíli, kdy mi to naskočí.
1: Ale já mám, aspoň teda u nás mám to výhodu, že je to v angličtině a ono je to takový, vlastně si to ani nikdo nevšimne, jako.
0: Ok, takže možná proto děláš muziku v angličtině. No a co ty cizinci? Ty si toho nevšimnou?
1: Zrovna, když jsme hráli v Anglii,
0: Tak si repoval česky.
1: Tak jsem repoval česky, to bylo dobrý. To bylo dobrý. Jsem právě hrozně jako začal overthinkovat to, že nějaký ty starší vlastně songy, co mám, tak tam mám spoustu vět, jakoby, co nejsou gramaticky správně. Mm-hmm. A vzhledem k tomu, jak jsem hrál jako v té Anglii, kde prostě vyloženě lidi jako mluví anglicky a slyší to vlastně tak, jak já si představuju, že někdo slyší český song, tak jsem právě přemýšlel nad tím, jestli oni jako tam ty chyby slyší nebo ne. A schválně jsem se jako ptal těch fanoušků a oni mi říkali, že jakoby, že je to vůbec ani nenapadlo, že jim vlastně přišlo, že to tam jakoby má být.
0: Ale já si teď myslím, že to je vlastně výhoda hudby, že vlastně člověk kolikrát prostě tu věc prostě přijme a vlastně ti ani nenapadne, že to může být jako blbě. Že vlastně jdeš po tom beatu, jdeš po té náladě, jdeš po tom, jestli prostě z toho máš třeba husí kůži a jestli je tam chyba nebo není, tak jako nejsme prostě učitelky.
1: Jasně,
0: u té hudby vlastně furt sleduješ ještě něco jiného, než jenom to, jestli to je správně. Ale to je docela dobrý, že jsi to vyzkoušel minimálně na tom dotazu s těma Anglánama. Jsi nejúspěšnější český interpret poslouchaný v zahraničí, tak čím si to vysvětluješ? A už to trvá docela dlouhou dobu.
1: No, čím si to vysvětluju? Ale jako asi dělám nějaký styl, který si prostě našla nějaký jako fanbases po celém světě a nějak se snažím to udržovat, no.
0: No, protože hodně vlastně Čechů, kteří začnou dělat muziku v angličtině, tak vlastně moc jako neobstojí. Tak myslíš si, že to je ten žánr, ten jakoby rockovo-rapovej sound, který třeba může chybět? Nebo čím si vysvětluješ, že to je, že se to podařilo právě tobě?
1: Já si myslím, že mě i dost pomohlo, že jsem jako vychytal dobu asi, že vlastně jako když jsem to začal dělat, tak jako přicházel z Ameriky tady ten tvrdej, temnej rap a já jsem si to jakoby snažil dělat jako podobně, ale zase jakoby po svým. Takže
0: nedostatečná poptávka. Respektive nedostatečná nabídka, tak.
1: No, asi jsem jako, no jasně, no, ale taky asi, že to lidi baví, no.
0: Ok, sleduješ nějak detailně tu analytiku, kde tě lidi poslouchají hodně?
1: Sleduju to, je to nejvíce je to teďka Amerika, to už je dlouho, vlastně předtím, než to tak bylo, tak vlastně ještě před válkou, tak to bylo dlouho Rusko a ti vlastně teďka, to se vlastně bavíme o Spotify a ti teďka místo vlastně Spotify musí používat Yandex, Yandex Music anebo VKontakte, to jsou vlastně taky nějaký dvě platformy hlavní, co oni používají a tam vlastně jako to je zvláštní, že jako v poměru třeba, já tam mám teďka 1,1 na Spotify v celém světě, vlastně kromě Ruska a jenom v tom samotném Rusku mám milion na Yandexu třeba. No.
0: To je třeba takže hustý, ne?
1: Je to hustý, no.
0: Hele, a čím si vysvětluješ to Rusko?
1: Já si myslím, že to dává smysl, nebo tak Rusko, jako i třeba Metallica a tyhle kapely, tak říkali, že jako v Rusku prostě se jim hraje dobře, že asi, nevím, asi je to pro ty lidi jako vzácný, že tam můžou jako poslouchat
0: jasně,
1: takovou hudbu.
0: Okay.
1: A, a nevím, asi to tak sedí jako i k té jako takové trošku ponurější atmosféře, víš?
0: Která tam je, OK. Mm-hmm. Měl jsi někdy koncert v Rusku, nebo ta příležitost nebyla?
1: Já jsem měl potom nabídky vlastně, až ta válka začala, tak jsem měl nabídky jako hrát v Moskvě a ještě v nějakých městech, ale prostě už to jakoby nešlo, no, jako.
0: Zajímá mě ještě jedna věc u tohoto kontrastu Amerika versus Rusko. Jestli ten ruský posluchač poslouchá jiný tvoje věci než americký, anebo jestli tam je průnik a ty největší hity, který máš, tak jsou největší hity jak v Americe, tak v Rusku.
1: No, hele, takhle jako dopodrobna jsem to úplně nestudoval.
0: Okay, to je možná škoda, to mě docela vlastně jako by zajímalo. Možná třeba na příkladu týhletý desky, jestli povede ta melancholičtější část, tak se potvrdí i to tvrzení, který jsi tady říkal pár minut zpátky.
1: A já hlavně to vnímám, že třeba u nás v Česku, tak mě poslouchají jako i starší generace, že vidím na koncertech i lidi jako i 50+. A mám jako v Česku velkou základnu, která má ráda ty moje rockové věci, ty moje kytarovky. A právě co zas třeba v US, jako v Americe, je úplně minimálně, že tam prostě jedou hlavně rap, nebo aspoň jako mám taky zkušenost.
0: Tak ono je možná i to daný tím, že ta česká společnost je taková hodně rocková, ne?
1: Je taková.
0: Takže pravděpodobně jako proto brnkáš tady na tu rockovější notu v Česku asi. Píšeš si se zahraničníma fanouškama?
1: Já jsem to dřív jsem se snažil, ale nevím, pak mi začalo jako připadat, že bych dělal jenom to, no, kdybych odepisoval a...
0: Ptal jsem se na to spíš proto, jestli s tebou třeba řeší jiný témata nebo jiný otázky než čeští fandové. Co třeba jsou ty oblasti, nebo jestli se to takhle dá říct, nebo jestli ti jenom napíšou čau, díky, skvělá nová deska a tím to hasne, nebo jako jestli je to v něčem jiný vlastně ten český fanda.
1: Tak jako většinou píšou, že come to Switzerland, come to tohle, tak to tam jako by mám, no, ale jinak... Jinak asi většinou prostě komentujou, jestli je ta hudba baví nebo ne, no.
0: OK, OK. Překvapila tě nějaká třeba destinace z těch, kde tě poslouchají? Jakože jsi řekl, tak to je hustý, tohle jsem nečekal.
1: jak to myslíš, jako v jakým odvětví?
0: Kdyby ses podíval prostě na to, kde tě poslouchají, na tu mapu, kde ti to vysvětne a teď najednou k tomu udíš třeba Antarktida. Tak si řekneš, hustý.
1: No... jsou tam určitě jako nějaký státy, který bych jako vůbec asi nečekal. Vlastně teďka domluváme booking v Istanbulu.
0: OK, takže to by mi taky nenapadlo.
1: To by mi taky nenapadlo.
0: Hustý.
1: Jakože země, který tuhle hudbu vlastně jako třeba jedou úplně a zase naopak jako minimálně, tak je třeba Španělsko a Itálie, no tam... Mně přijde, že buď vládne jakoby úplně jiný rap, anebo spíš taneční hudba, no.
0: On ten rap italský a francouzský je takový výrazně víc jako zpěvnej, a řekl bych, že docela vlastně i vkusnej, ale je jiný, je takový jemnější. A ten italský mi přijde takový, jak kdyby přijala pouť. Nechci někoho jakoby urazit, možná jsem toho slyšel příliš.
1: Co myslíš, no.
0: Příliš málo, ale když jsem byl v Itálii a poslouchal jsem italský rap, tak jsem si říkal, kdyby Michal David dělal rap, vypadá to zhruba takhle. Tak ty jsi teda říkal, že v přípravě je tour, v přípravě jsou teda ty dva křesty, brněnský 17.6. a pražský 11.6. Tak jak plánuješ pojmout tour, kdy začínáte, kdy končíte, kolik bude zastávek, podle čeho se rozhoduješ, kolik bude zastávek?
1: Teďka myslíš vlastně tu evropskou tour. Jo. Tak tu děláme vlastně teďka poprvé s bookingovou agenturou. Že dřív jsme buď jakoby jeli tím způsobem, že se nás někdo zabukoval, anebo některé vlastně zastávky jsme si udělali jakoby sami na sebe, teďka to zkoušíme jako s tou agenturou. Takže vybíráme tam jednak města, co už vlastně nám jakoby lidi psali, že nás tam chcou jako promotéři, a nebo zkoušíme úplně jako nový, no, takže mělo by tam být, myslím si, že nějakých 10 zastávek třeba.
0: Jsou tam i nějaký festivaly, nebo jsou to jenom jakoby čistě tvoje koncerty?
1: Ono, to budou vyloženě jako moje koncerty, no, jako maximálně s nějakým supportem místním.
0: OK.
1: Plánujeme to na říjen, listopad, tohle roku.
0: Jak se odhaduje takhle kapacita koncertu třeba v zahraničí? pro kolik lidí vystoupit? To ti řekne ten promotér z té země? Myslím si, že sem nalákáš tolik a tolik lidí. Nebo
1: ne... Je to takový hit or miss, no. Nikdy nevíš prostě.
0: To je jasný. Jak tu tour máš v plánu vlastně pojmout? Jak bude vypadat stage design, nebo jakým způsobem se na to zaměříš?
1: Tak ještě vlastně jsme tohle úplně jako do detailu neprobírali, ale vlastně na téhle turce, co jsem měl jakoby tuhle zimu, tak jsem měl takový Lilith Mike Stand, což je taková jakoby vlastně čertice, taková socha, ze který vlastně jakoby vycházel mikrofon, takže to si asi na tu tour sebou vezmu a nějak uděláme nějaký jako projekce a tohle, ale ono vlastně na ty zahraniční shows je těžký tahat něco většího, no.
0: Chystáš nějakou tour tady po Čechách s novou deskou?
1: Je to možný, no. Je to možný, že vlastně na začátku příštího roku jsme si to zase objeli.
0: OK. Když hraješ v zahraničí, stejská se ti po něčem, co třeba jako máš na koncertech v Česku? Nebo ten zahraniční divák tě přijímá úplně stejně jako ten český? Ty si říkáš, koda, ty Češi na mě reagujou víc, nevím, citlivě, protože jsem prostě jejich.
1: Je to asi jako stát od státu, no. Já jsem vždycky říkal, že v té Skandinávii nebo v tom Finsku jsem jako se cítil asi jako, že nejlíp, nebo cítil jsem takovou největší vřelost těch fanoušků. Naopak třeba jako v Anglii mi přišli asi jako chladnější, nebo já nevím.
0: A čím si to vysvětluješ?
1: Vůbec nedokážu říct, možná vypadám jako sebeřan, jsem si říkal.
0: OK, možná, jako nějaký troll.
1: Nebo.
0: Jako proč ne? Jak se teda vlastně pozná vřelej divák a chladný divák?
1: No tak jako, že to měli naposlouchaný, prostě znali jako slova, když jsem vlastně, jak taková ta pauze DJ, dáš mikrofon do lidí, tak vlastně ví, co tam je v tom songu, takže to asi takhle to poznáš, no.
0: Dobře, tak je něco, co by si z těch zážitků, který máš ze zahraničí, přenesl rád do Čech? Jakože, aby to český publikum se nějak chovalo, aby si to třeba taky líp užilo?
1: No. Ale já nevím, asi jako líbí se mě, když jako znají ty texty, což asi jako nechci nutit Čechy, aby se to učili nazpaměť, ale je to takový je to takový hezký prostě, když samozřejmě, že je to asi složitější, než jako učit se texty jako český interpreta tady, že?
0: OK. Řekni mi, sleduješ i jinak jakoby českou scénu, českou rapovou scénu, která teďka se tady vyskytuje?
1: Jako sleduju, no jako nejsem jako vyloženě posluchač českýho rapu asi, ale jako nějak vím jako obecně, no.
0: Jo, a oslovilo tě třeba v poslední době nějaký jméno, u kterého jsi řekl, to je zajímavý, roste nám tady talent?
1: Ale takhle, já to, nebo já mám tak asi pocit, že to už jako je delší dobu takový konstantní, že se vlastně drží ty jména tak jako stejně, ne? Nepřijde ti?
0: Že máš pocit, že prostě nic nového, co by stálo za poslech, nevzniká.
1: To už možná... To zase asi nechci nějak jako někoho tady...
0: Jo, tak já si myslím, že...
1: Asi to nesleduju do takové míry, no.
0: Myslím si, že letos se právě objevily takový jakoby nový jména, třeba, nevím, kluci z Gufrau mi přijdou fakt jako velmi šikovný, Mary April je velmi šikovná.
1: Gufrau, jasně, no.
0: A najednou se jakoby začínají takový, jako přijde mi, že letošní rok začal trošičku jakoby v tom rapu nebo poprepu měnit nádech a směr a že se to trošku jako chová jinak, než třeba těch, já nevím, 4 roky předtím, kdy jsem taky měl pocit, že vlastně všechno jde takovým soundem, a to s veškerým respektem k Viktoru Šínovi, se soundem Viktora Šína. A teď si myslím, že najednou se tady objevily tady tyhle ty rarášci nový a začínají s tím trochu hejbat a přeju jim, aby se jim to dařilo, protože si myslím, že vlastně teď dělají docela zajímavou práci na té hudební scéně. No tak jo, blížíme se do finále, tak mám tady pár posledních otázek, tak pojďme na to. Představ si, že bys založil nějaký absurdní hnutí, tak co by to bylo za absurdní hnutí?
1: Ale tady ty otázky mi dávají, ty vole. Dávaj mi zabrat, já to vždycky vlastně overthinku. Kdyby založil nějaký hnutí.
0: Absurdní.
1: Absurdní hnutí. Ale já nevím, já nechci říct hračku, nevím, co tě já to mám říct.
0: Dobře, tak mi zkus říct něco jiného. Zavolá tě Kanye West, že tě chce na feed. Tak co bys mu řekl?
1: Hele, jako... Těžko říct v lepší době, že? Samozřejmě, jako, že jako hudebník je jako pořád dobrý.
0: Tak co pak bys mu řekl?
1: Co pak bych mu řekl? Hele, asi jako... asi jako ne, no. Nebo já nevím, je to prostě těžko říct, takhle, abych ti to řekl zpaty.
0: Dobře. Jedna věc, kterou bys na světě hnedka povolil.
1: Já říkám, hele, tohle prostě je... No.
0: Je někdo, komu bys nejradši zakázal veřejně vystupovat?
1: Ale mně tohle nejde. Prostě já jsem na tohle, vole, hroznej.
0: Dobře. Tak poslední věc.
1: Musíte tam být tohle?
0: No, tak mám to tam docela rád, tady tyhle ty otázky.
1: No a mě to právě že vždycky totálně vykolejí.
0: a nechceš vypadat takový kolonej, dobře. Klidně to můžeme uzavřít.
1: Dobře.
0: Tak jo, tak moc děkuju za návštěvu, držím ti pěsti, doufám, že se povede jak brněnský, tak pražský křest, no a budu se těšit, že se potkáme někdy příště a já se podívám prostě na jiný cover než na ten starý, tak ještě jednou moc díky za návštěvu ve Spintalku.
1: Taky moc díky za pozvání.
0: Hostem na rádiu Spin byl dneska večer Rezet. Od Magiku se loučí a hezký večer přeje Roman Jakub.
2: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

0: kluci, co to kluci? Nebude dětský den?
1: Nebudou dětský písničky?
2: Ale budou!
0: Už zítra ráno se těšte.
1: Na Kačery.
0: Na letajícího Česmíra.
1: Na Princové jsou na draka.
0: Taky třeba na moji oblíbenou písničku Co takhle svatba princi.
1: Nebo třeba na všechno ostatní, na co si jenom vzpomenete.
0: Startujeme zítra ráno v 7, buďte určitě u toho, těšíme se na vás.